0: Noc plná hvězd.
1: Nezlobte se, přátelé, ale já si teď musím vážně postěžovat. Na tomhle místě, já vím, že to třeba není vhodné, ale musím stížnost vznést. Víte totiž, co se mi stává v poslední době? Nevím, jaká je vaše zkušenost, ale mně se stává, třeba vy tady v Luhačovicích, no to musíte na každém kroku pociťovat. A u nás v Praze čert nám byl dlužnej tu pěší zónu. To člověk neslyší nic jiného, než samý takový cizinecký. Merci, čau, čau, čau, nein, nicht, no, see, yes, auf Wiedersehen, sorry, vole. Javol. No. Přitom je tolik nádherných řečí, který člověk neuslyší. Jako třeba tato maďarština. No. To je tak nádherná, libozvučná řeč a člověk ji nikde neslyší. No sami posuďte. Kde tohle dneska slyšíte? Nikde. A já si myslím, že to je škoda, víte, že ten jazyk si nezaslouží takovouhle anonymitu. A zase mě třeba mrzí, zase nevím jak vás, ale našinec třeba sedí v restauraci. Spořádaně, disciplinovaně si objednává. Pane vrchní, pivíčko bych prosil. Halo, pane vrchní, pane vrchní, pivíčko, pane vrchní, aspoň takovýhle pivíčko, vydejte mi. Za hodinku, já počkám. Já vím, zítra je taky den, pane vrchní, budete narážet, jo? Vy jste ustaraný. Jo? Když to ty Němci jsou třeba u nás už tak oprsklí, že z druhého konce lokálu klidně přes celou hospodu Helbe, zweimal bier, ja? Dreimal bier, ja? Helbe, ich zahle. No, heimat, viel zu sein. Přitom mě jako hungaristu mrzí, že když se řekne maďarština, že se každý jen tak začne uculovat a říká si, no jo, maďarština. A každý si představuje jenom nem serete, fekete. No. Nem serete, fekete, kam se na nás? Ještě nějaký rýmy u toho. Přitom, jak ta řeč vznikla? Tady je krásný půvab původu toho jazyka, jak obchodoval sever s jihem, západ s východem. Tady to tvoří takovou krásnou křižovatku obchodních stezek a cest, že? Tady se daří obchodu, turistice, sem se sjíždějí ty kupci ze všech světa dílů a tady v tom centru právě se lidi domluvili na maďarštině. A tady vznikají takový ty staromaďarský, krásný, ale těžko přeložitelný zvolání a úsloví. Třeba chlapec volá na děvče na vesnici, to je taková staromaďarská říkačka. Eben, hokásol, ödne, gvájos, čomál bere, sugar, hojo, sugar, sugar, sugar, vegetolot. A děvče se usmívá a volá na chlapce, meget kongla, pakasomáč, kokovet, mere, mere. Víte, to jsou právě takový ty staromaďarský, těžko přeložitelný výrazy tohle. Já se vám musím přiznat, že i já jako hungarista, kdybych třeba na tímhle strávil celou noc, vám řeknu upřímně, taky by se mi to asi nepodařilo, chci říct. Ale takhle, já bych to spíš srovnal na příslovích. Na příslovích je to úplně markantní. Totiž já nechci upozaďovat tu naši krásnou češtinu. My také máme nádhernou libozvučnou řeč, že? Ale zdá se mi, že když chceme něco vyjádřit, že musíme zbytečně někdy příliš hovořit, jako jo. Když to Maďar je s tím hned hotový, tak my třeba říkáme, tak dlouho se chodí sečbánkem provodu, až se ucho utrhne, že jo. To známe, no ale posuďte, že to je pravda, jak se to přísloví zbytečně vleče, že jo? Tak v půli nevíte, co jste to začali říkat. Teď ta kostrbatost, tak dlouho se chodí sečbánkem pro vodu, až se ucho utrne. No. Slyšíte to, jak to zní? Ucho utrne, ucho, no. To Maďar řekne, bože, šmige, běnde, to má biháry, rup tom hlduk. A má to za sebou. Ale skutečně, abych neupozaděval tu naši krásnou češtinu, my zas na druhou stranu taky máme jadrný, pregnantní přísloví, kdy zas Maďar je jako překladatel zaskočený a zas on jo, horko těžko musí přemýšlet, jak by se toho zhostil. Tak my třeba říkáme na druhou stranu klidně, komu se nelení, tomu se zelení. Že? To je každému jasný. Doufám, že to je taky jednoduchý. Ale co to teď s Maďarem udělá, jo? Protože v Maďarsku, v maďarštině není ta vazba komu se, tomu se, tam neexistuje, jako u nás. Tam se musí přes ty spřešky užít přísloveč... No, sválně se to pokusím otrocky přeložit, jo? Komu se nelení, tomu se zelení. To je takový oříšek do maďarštiny. No, komu se... Komu se nelení, tomu se zelení.
2: Čo vám...
1: Taky ne, Hergot. Vidíte, jaký oříšek to je i pro hungarologa? Ne, takhle, tam je to, tam se musí... Edit
2: má čolverotek.
1: No je to tak.
2: Edit má čolverotek. Má gáč ala meg, meg ősz ősen háros iszván szolgácsan. Má gáč ala. Elvegenek meg a tanyagyan. Vágasz őt, vekes. Vekes együtt vánkal ámorosa szóval vájas. Meges ontal váratnak a nyagol tatabányáhon. Vevágás alarát. Sabákat übök az üszve vánon. Meg egy szerves hűrvágonyal. Elmentük. Vekes emekül őről májasatot. Efekent, elges aljan, lavárad, meg e szára tart.
1: Tomu se zelení.
2: Ő megy grűne lett neked, grűne a vágaskor, grűne meg el neked. Jaj, meg ez a levágas, meg ez a pápár, meg ez a lármájas, a lármáratot. Ebbe egy nyomval hűdöl, lakos gulásperkel, jaj, sugárbáj, kaka mehetje veled.

kluka už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak v 9 hodin ráno každou neděli. Pařinu mi krade a skáče po mé posteli.

cesta bývá pitomá. Po schodech mi vždycky strhne šatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kostelíčku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

hlava se mu třepe obilí. Ztratí se mi v poli a spěch se ho už absolutně netýká. Když potká Ferdu mravence,

0: to nevěříte, utíkej.
1: Noc s hvězdou.
2: Vážení přátelé, na všeobecné přání jedné slečny, která právě odešla, vám řeknu něco takového zajímavého o takovém pokusu, který jsem provedl s rybičkou a s kanárkem. Já vám to řeknu jen tak docela stručně, abych kolem toho zbytečně nemluvil. Tak já jsem mýval doma takové akvárium, asi takhle veliký akvárium, počkejte, já vám to řeknu od začátku. Já bydlím v Litoměřicích, Mrázova ulice číslo 28. Tam v Litoměřicích jsou totiž různé ulice, víte, a každá ulice tam má nějaký název. No ta ulice právě, ve které já bydlím, ta se jmenuje Mrázova. Mrázova číslo 28. No a tam totiž každý dům má nějaký číslo, víte, ty domy jsou očíslovaný, aby se to líp našlo, každý dům tam má nějaký číslo. No a ten dům právě, ve kterém já bydlím, ten má číslo 28. No a já tam bydlím ve druhém patře. Napřed přijde první patro, víte, a nad tím prvním patrem potom je druhý patro, tam já bydlím ve druhém patře. No a tam jdou takhle schody nahoru. No tak jdou, oni tam vlastně nejdou, my chodíme po těch schodech, to se tak říká jenom, že jdou schody jaksi. No a tam máme potom takovou předsíňku, tam máme dveře do té předsíně, a takhle doleva potom máme pánský pokoj. No a v tom pokoji, jo, tam taky máme dveře do toho pokoje, taky máme dveře do toho pánského pokoje. No a v tom pokoji právě jsem měl na stole stát takový akvárium. Asi takhle veliký akvárium asi. No, ne, takhle veliký akvárium asi. Asi takhle veliký bylo to akvárium, čtverhraný, čtyři stěny to mělo, čtyři stěny, takový dvě delší a dvě kratší stěny to mělo, ze skla, skleněný, víte, aby tam bylo, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, že tam člověk nemusel čumět takhle ze zhora, že tam bylo krásně vidět takhle ze strany, ze skla. No a v tom akváriu jsem měl vodu, jo, a dole to mělo dno taky to akvárium, dole, víte. Až kdyby tam nebylo to dno, tak ta voda by tam totiž nikdy nedržela. To by se tam mohli lejt třeba celý den vodu, tak ta by tam nedržela. No, anebo týden třeba, aby se tam mohli lejt vodu, tak ta by tam nedržela. Tak tam mělo dno, aby to líp drželo. No a v té leta páně by se tam mohli lejt vodu, ta by nedržela tam, kdyby tam nebylo to dno, víte? Tak tam bylo dno dole, právě aby tam ta voda líp držela. No a v té vodě jsem měl takovou zlatou rybičku. Znáte zlatou rybičku? Tak ono to pravý zlato to není, to se jenom tak říká. To je nějaký duble nebo co, já nevím, to se tak říká jenom zlatá rybička. No a ta rybička zkrátka v té vodě plavala všelijak v té vodě, víte? Třeba doleva nebo různě plavala v té vodě. Nebo doprava taky, všelijak zkrátka plavala. No a potom jsem, jo, nebo dolů taky plavala, víte, různě, zkrátka, jak jí to zrovna napadlo, tak tam plavala. A potom jsem měl, jo, nebo nahoru taky plavala, víte, všelijak, jak jí to napadlo, tak tam ta rybička plavala v té vodě. No a potom jsem měl ještě kanárka, ale toho jsem neměl v akváriu zase, toho jsem měl v takový kleci jako. Klec, víte? Znáte klec, jo? To je takový jako drát, víte? A pak je chvíli nic a zase drát a zase nic a zase drát. Samý takový dráty a nici a to je takhle kolem dokola zkrátka. A tomu se říká klec. No a tam jsem měl toho kanárka. Tam ale nebyla žádná voda v té kleci. Ta by tam nedržela samozřejmě. To by těma nicama unikala, víte, to bylo jenom takový vzdušný, bez vody zkrátka. No a tam jsem měl takový dva šprincliky a ten kanárek tak skákal vždycky z jednoho šprincle na druhý a zase z druhého, různě tam tak skákal a pípnul tak. No a já jsem vám to tak pozoroval a myslel jsem si, co by to asi udělalo, kdybych toho kanára, víte, dal do toho akvária a tu rybičku, kdybych dal do té klece. No tak jsem tak udělal, ale to bylo zajímavé, například ta rybička tam ani nepípla vůbec tam v té kleci, víte? Neskočila na šprinclík vůbec nic takového.
0: Co je to platný? To je odborník, to bude trvat ještě moc dlouho.

0: Noc plná hvězd.
1: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce, Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po letech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravujete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
2: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
1: No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
2: Well, krásná příroda je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefandí. Vy vidíte můj nos?
1: No, z profilu moc ne, zepředu trošku ano.
2: To bumerang udělal vizit návštěvu na mém křichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
1: Takže Wendy, u nás je to lepší?
2: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi Collective Farm. Jak vy říkáte JZD.
1: Wendy, my říkáme JZD.
2: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, horščák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
1: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
2: Celá Praha je pro motocrossovou jezdce opravdový ráj. Tolik Wimolu, Hrbolu, Burly and... Jemek. With a Chichi Stones.
1: Chichi Stone? Co ti myslíte?
2: Kočičí hlavy s asfaltovou polevou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
1: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát, to je popularita.
2: A můžu něco zeptat já se vás?
1: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
2: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi jsou příko. Pravda? Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnáty i mamut.
1: Wendy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. Chyběla by cílová rovinka.
2: Why? Máte přece pěší zónu.
1: To je pravda, to máme, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
2: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeplechase windat a potom vy můžete zasunout zpět.
1: No možná, možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
2: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neodpůjde. And co se tribun týče, v každé druhé ulici máte lešený. To chce jenom barvu štetec a můžete prodávat tiket, stupenky.
1: No, Wendy, děkuji vám za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí.
2: Jsou to velmi otevření lidé.
1: Krásná slova, podle čeho tak usuzujete?
2: Každý z nich má kapsu otevřenou jako klokan. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nějací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystit motor u Yamaha, koukám kožená kombinéza, fuč, koukám čuvikám žvíkačka za uchem, fuč, koukám zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak v helmě před hotelem a v každé ruce držím jeden modrý obrazek s Bedřichem Smetanou.
1: No, Wendy, děkuji vám za rozhovor, i když přiznám se, představoval jsem si ho poněkud jinak.
2: Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Že opravdový bombonek pro motocrossového jezdce jsou tyhle vaše železniční přejezdy. To, když přejedete v plné rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit tlumiče a prdel, goodbye.

kolejí. Neposedné chvíle kvapem míjejí. Ať jdou vzhůru nebo vrátky podle zdí, stejně žádné vlaky zpátky nejezdí. Tudy žádné vlaky zpátky nejezdí, dál se ženou od rozcestí k rozcestí. Nepřehlednou křižovatkou, dráhou nebezpečně vratkou,

0: skutečně vratkou, kudy žádné vlaky zpátky nejezdí. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků stojí špalír otazníků, ale žádné vlaky zpáteční. Na té trase bez mílníků.
1: Stanice Hvězda.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní-Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Velectěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája, Čerok zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik vzrušení poskytly paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku, panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde je to dost těžký při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol. Vaše nervy již nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, hodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rígrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho znectít, tak oplout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, nečtvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylejte vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky, drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba, zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně, nositel notoriku, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá, nazdař Bůh. 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená, 2 koruny 15. Facka s rozbíjem, 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!

od hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi znuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo.

0: Noc plná hvězd.
1: Já jsem dostal různý dopisy o té dačtině. Píše mi nějaká paní Dadová z Bratislavy. Jmenuje se Miroslava Dadová, nebo jak Miloslava, a píše mi, jestli bývali Dadové statní onáci. No to by měla vědět ona snad, ne? Vlastně.
2: Se tak jmenuje, ne?
1: No, tak by to měla vědět, jestli...
2: No.
1: Jak to bylo s jejím Dadem. Ale mám tady daleko zajímavější dopis o dačtině. Tady dostávám dopis z Hrabětic, kde při hovorech H, při lekci o dačtině, stála malá dceruška, desetiměsíční dcera Iva v postýlce. A poslouchala tedy, no pokud desetiměsíční dítě poslouchá, že jo. A tam, jak jsme říkali to sloveso já, což je tak.
2: Už jim to dopadlo.
1: To ne, to ještě asi ne. Tak oni tu cerušku mají vycvičenou na takový podmíněný reflex,
2: ano.
1: Že tohle slovíčko znamená, když ano. Má jaksi na té nádobě vykonat to potřeba.
2: Má být výsledek.
1: Ano, má být výsledek, prostě.
2: Ano.
1: No a ona je na to zvyklá od tatínka a najednou to slyšela asi 4x nebo 5x za sebou z televize.
2: Ježiš.
1: A 3x vyhověla. Takže tady mě píšou rodiče, abych příště, když bude dačtina, předem varoval. Asi, aby mohli dát pod Ivušku Vixlajvan.

ty mosty, co jsem boural, teď zas pracně stavím znova. Cestou, co prošel jsem, chci se znovu dát. Svět chtěl jsem slovem vyjádřit, a když jsem volil ty slova, myslím, že brečel jsem a chtěl

jen pár vět, jakoby spletených z obrazu. Jen pár dlaní, když se chce spát. Jen pár křídel a člověk se vznáší nahoru. Myslím, že brečel jsem a chtěl

0: Hvězda.
1: Nejrůznější požadavky. Klade život na muže.

jsem ochoten přenocovat. Třikrát týdně ve stovu. Jíst ústřice, nosit cihly. Ale tohle nemohu. Uznejte, že to přec nejde. Podle mého mínění.

Kdybych tak hrál na piano, na housle či na čelo, umělecké svědomí by ještě možná mlčelo. Dle názoru odborníků nedá se s tím jinak hnout. Budu muset neprodleně onen bonbon vyplivnout. Nelze

0: noc s hvězdou.
1: No a teď může přijít zase jen klasické dílo Šimka a Grossmana, tentokrát s názvem Jak jsme chovali užitečné zvíře. V klokotu velkoměsta ztrácí člověk pomalu, ale jistě kontakt s přírodou. Zvláště v činžovním domě podléhá civilizaci více, než je zdrávo. Přepich není vše a televizní program stěží nahradí pohled plaché laně. Je pravda, že každému to nevadí, ale naše rodina, jež pochází z boubínské samoty, kde styk s okolním světem obstarával pouze jednou do měsíce listonoš, nesetkali se ovšem po cestě s medvědem, se nemohla s městským životem smířit. Vždyť nemít ve zdi houbu, nevěděli bychom ani, jak vypadá rostlina. Ale to vše se mělo změnit. Dnes vám už ani neřeknu, čí to byl nápad, abychom si opatřili zvíře. Vím jen, že všichni byli pro, a tudíž jsme se začali hádat, jaký živočich to má být. Nakonec vyhrála babička. Jejíž návrh byl oproti našim podepřen argumentem, že ze zvířete má být v prvé řadě užitek. A tak jsme začali chovat v činžovním domě na Vinohradské třídě číslo 318 prase. Sehnat prasečí mládě nebylo zrovna lehké. Nevím, jaké s tím máte zkušenosti vy, ale v žádném obchodním domě pod svinčata nevedou. V Prioru dokonce dostal bratr za otázku Máte prase od otilého prodavače facku. Teprve po 14 dnech se podařilo otci sehnat na Sedlčansku velmi levného pašíka od opilce na taneční zábavě. Pln radosti jej přinesl domů, ale dědeček, bývalý střední rolník, záhy seznal, že zvíře má jednu vadu, a sice červenku. Což, jak říkal, je u prasete vada dosti podstatná. V noci jsme tedy nepozorovaně pustili nemocné pod svinče do ulice a do rána jsme ho 6x zaháněli ode dveří, neboť si za ty 2 dny u nás obdivu hodně zvyklo. Teprve, když jsme posypali dveře pepřem, přestalo rýt pod Prahem a odešlo Vinohradskou třídou neznámo kam. Nové prasátko, které opatřil děda z JZD Křenov, bylo sice dražší, ale za to zdravé a přítulné. Dostalo jméno Bivoj. Zpočátku žil Bivoj ve vaně a nebýt toho, že ji rozšlápl, mohl v ní žít i dále. Takhle bylo samozřejmě nutno umístit čumíka jinam. Babička, přestože prase bylo její nápad, odmítala již po 3 měsících sdílet s ním komůrku. Upřímně řečeno nebylo divu, protože náhodný návštěvník by už jen stěží poznal, kdo je v pokojíku pánem a kdo pouze hostem. Také vůně šafránu, který babička po léta sbírala, byla přehlušena čímsi jiným, mnohem silnějším, nehledě k tomu, že partaj pod námi si stěžovala, že stropem cosi prosakuje. A tak se prase stěhovalo do dětského pokoje, jehož ksilolitová podlaha se zdála otci pro chov čuníka vhodná. Stěhování však bohužel neprošlo hladce. Bivoj, který si u babičky zvykl, odmítal její komůrku dobrovolně opustit. Marně ho bratr lákal na pomije a otec zezadu pošťuchoval stanovým kolíkem. Výsledkem bylo jen to, že se Bivoj po půl hodině nebezpečně nahrbil a přátelský kvikot se změnil v temné funění. Nutno říci, že nám nebylo do smíchu. Ze zdola bušil soused Pulchart s metákem do stropu. Na několika místech se mu podařilo naší provlhlou podlahu prorazit, takže také u něj v kuchyni to za chvíli vypadalo, jako by i on pěstoval prase. Když Bivoj několikrát zahrabal přední prackou, snažila se maminka odvést nejmenší děti a babičku do bezpečí, neboť, jak říkala, přijdou horké chvíle. Nemýlila se. Kňour, který zřejmě babičku po 3měsíčním soužití považoval za svoji družku, jí nemínil pustit. Začal kroužit zběsile po komůrce a nabíral neuvěřitelnou rychlost. Tiskli jsme se ke stěnám a modlili se, aby se prase unavilo. Tomu však dělal pohyb zřejmě dobře. Jednu chvíli se zdálo, že jsme zachráněni, neboť bivoj zapadl prackou do díry po smetáku, bohužel právě v okamžiku, kdy zvědavý pulchart s pitomělý hlukem k ní z dola přikládal hlavu. Prase se od sousedovy lebky odrazilo a pokračovalo v běhu, zatímco pulchart spadl se štaflí a žaloval manželce, že ho náš otec udeřil prasečí nohou do čela. Mezitím v komůrce o patro výš bylo dusno jak v aréně. Nevím proč, snad ze vsteku, zapíchl otec praseti stanový kolík zákeřně do boku. Zdivočelý bivoj, chtěje se zbavit bodce, začal se třít při běhu o stěny a nebral na nás ohled. Bratra Karla téměř zazdil. Když se ve dveřích objevila sestřenice v červené sukínce a oknem od naproti zazněl zvuk kastanět, probudila se v praseti španělská krev. Vyrazilo ze dveří, trochu je zvětšilo a skleněnou výplní se dostalo celkem snadno do ložnice. V tu chvíli už ani babička nevěřila tomu, že chováme užitečné zvíře. Po kratší poradě jsme se rozhodli ložnici obětovat. Přistavili jsme ke dveřím skříň a zavolali řezníka. Přišel za chvíli a sebevědomě vstoupil s nožem do ložnice. Co se dělo uvnitř, nevíme dodnes, ale prase mělo zřejmě hned z počátku navrch. Řezník proletěl skříní mezi nás na chodbu, bez pláště, bez nožů a bez sebevědomí. Ani se nerozloučil a spěchal zpět do svého krámku, kde vyvěsil cedulku: prasata nezabíjím a vepřové nevedu. Pod to připsal inventura a začal si počítat kosti. Závěrem dovolte, abychom touto cestou poděkovali motostřelecké divizi majora Ticháčka za obětavou likvidaci užitečného zvířete a mistru Brázdovi, který náš byt uvedl do původního stavu, i když nejprve prohlásil, že je malířem pokojů a nikoli v chlévu.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolik že platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polebnice, první pohled klíčovou dírkou na zakázané ovoce, první zakázané ovoce, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice podobným atrakcím ubránil, neboť mě půl roku trápila úplavice a musel jsem pak dohánět učení, ale když jsme končili devítku, naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou, kolik dáš na chlast. Dal jsem 2 000 a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je ti, ptala se matka hned ve dveří. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí padnout ani slovo, a proto jsem zavtipkoval, ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je byl skutečně platit. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař, mumlaje, to je zajímavé, že máme dnes večer školu. Šel užít za svých 60. V bytě u Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béďa přišel, zvolal sotva mě uviděl a hned se zeptal, jaký neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. A dobře, učil Vavřík, já zapomněl, že jsi z lakomí rodiny. Sedl jsem si tiše do koutka a vyňal ze mě pis. Neboť mě přece jenom trošičku tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo? Přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napíš se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. Vyber si, chceš whisky, koňák, becherovku nebo něco jiného? Bylo by podmáslí. Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 64, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, jak vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Jedině Ulíšek pohrnul red a nezdál se být překvapen. To je toho utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 24 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 85 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylobil z aktovky učebnici a nervózně v ní zalistoval. A skutečně, všechno bylo zakresleno, jak náleží a popsáno tak dovedně, že se i světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci a teď vypukne zábava, rozhodl poté zabíraje učebnici. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečních jsem chodil pilně, kvapík tančím jak bodnutý včelou. Ale tyhle divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena a co muž, ty nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, pak do vany a nakonec do mdlob. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a Květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal k dnu. mé černé galoše po dědovi, jako by sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy a pokoj se naplnil tradiční vůní pole. Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Vavřík vyskočil, zbledl, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu. Co je to tady za rýhy? Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mě zoupale. Co pak myslíš, že si dá máma namluvit, že tu jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku. Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mě zoupale. Co pak myslíš, že si dá máma namluvit, že tu jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku.

0: ty chodili, když tvůj otec běhal ještě bos. A vřít po mně skočil. Nechte toho, kluci, volala Květa, začínám striptýz. Vavřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamní leták nevalné úrovně. Po potlesku se Květa oblékla už jen spoře, aby nenastydla od nohou. A zábava tak nabyla volnějšího rázu. Chtěl jsem se taky svléknout a ukázat, jak vypadá kulturista teoretik. Ale napadlo mi, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem kožich. Mohli bychom si zaspívat, volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen jakousi nemravnou odrhovačkou a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského. Ty zatím bohapusté orgie s buržoazními synky pořádáš a na chlípná těla dcerek kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vy jedni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje a kníže Rainier Monaco opustit nehodlá. Vy se zde obnažujete a alkoholem za mých 60 hrdlo proléváte do omrzení. Tak to ne! Tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal, otec se vrací, všecko pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl muž činu. Ani se mě moc nevyptával, pouze láhve v duchu přepočítal, dámské prádélko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů, jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů. Ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte, šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádám mejdan. Pojď dál a slíkni se do půl těla, abys mezi nás zapadl. Se tady na jevišti objeví vaše kamarádka Naďa Urbánková.
1: Prosíme, Urbánková.

0: Noc plná hvězd.
1: No a už je to tady, tedy konečně název, který uvolňuje fantazii. Láska čeká za rohem. Já totiž na základě tohohle z toho názvu jsem vymyslel takovou hru. Víte, já jak vidím roh, říkám si, tak nakouknu a tam bude čekat láska. Jo, tak nakouknu za roh, opatrně, a oni tam skládají koks. Říkám si, ne, nevadí, nic, bude to za jiným rohem. Vykouknu opatrně za roh a vida, babka nese v košíku křoví. Taky takový divný. A říkám si, nevadí, tak tenhle ten roh, ten je takovej slibnej, tak juknu za roh a do mě vletí kluk na koloběžce. Tam nic, klid, Pepánku, za nějakým rohem to vyjde. Určitě to musí být. Tak vyběhnu za roh s otevřenou náručí a prázdno. Přátelé, já to koupil přímo do hlavy. Klackem, tam stojí chlápek, směje se tadyhle. Až se musí o ten klacek opírat tadyhle. A volá na mě, já si tady hraju na ty kreslený vtipy. Můj za rohem, znáš? Já říkám, teď už znám. Tak si zatlačím bouli v ochodník a opatrně vystrčím hlavu za další roh. Popeláři. A láska furt nikde. Tak se hrnu k dalšímu rohu. Vykouknu a za ním čeká krásná slečna. Přešlapuje, jako když jsou jí malý boty. Netrpělivě podupává. Tak přece, vidíš, usmívám se na ní. Ona se usmívá též. Já říkám, vidíš, Josefe Dvořáku, vyplatilo se ti to. Tak tohle je ta láska, co na tebe čeká za rohem. Jenom za mnou se ozve. Promiň, Ivanko. Tam takový mladý kluk, nic, tady rovnou k ní, do ruky jít zpět kytku, Ivanka k němu, dává mu hubánka. No já už se vám připadám jak pes. Skutečně já znám všechny rohy v okolí. Já jsem nedávno prohledal i prostor za bůvolým rohem v muzeu. Já už budím podezření. Tak ještě třikrát jsem narazil na toho chlápka, co mě švihnul tím klackem. Jak si hraje na ty kreslený vtipy. Vždycky, znáš, co? Dobrý, viď? Kam znám, no. Ale už to zbytečně opakuješ. Láska nikde a boule všude. Já jsem to jednou vyprávěl tohle z takový slečně. A představte si, ona se zamyslela a potom říkala, počkej, hele, tady je roh, ukaž mi, jak to děláš. Tak já jsem opatrně vystrčil hlavu spoza rohu takhle a najednou prázdno, ale rána jak z kanonu. Já to znova koupil přesně mezi oči. Teď z očí mi vylítly jiskřičky, v těch jiskřičkách já vidím tu slečnu, jak drží klacek v ruce, ještě horkej. Teď v tom šumění v uších, jak jsem omdlíval, tak na ní volám, kdo jste? A ona z dálky na mě, no to jsem přece já, tvá láska za rohem.

0: Noc s hvězdou.
1: No tak ano. Je to pravda. Já jsem toho zjezdil už hodně a hodně jsem toho v životě projel. Byl jsem taky ku příkladu například v Číně. V Číně tam je strašně moc lidí. Tam je tolik lidí, že když jsou některý na ulici, tak jiný zase musí být v domech, aby se vešli do Číny. A přitom jsou to samí Číňani. Taky se tam kvůli tomuhle říká taková legenda, že kdyby Číňané, to znamená přímo Číňani, kdyby šli směrem, ve frontě stáli teda, směrem do moře, jako kdyby šli, takhle pořád pokračovali, takže jich je tolik, že kdyby pořád šli, takže by... že by... se utopili. Taky Číňané jsou velice skromní. Těm stačí zrnko rýže na den. A jedna kachna k tomu velká. Taky, abych neodbočoval daleko, byl jsem též na polárním kruhu, že tam zase se vyskytuje půl roku noc a půl roku den, představte si, tam má každý na všechno dost času. Jinak je tam teda dost velká i zima a vyskytují se tam také taková zvláštní zvířata, jmenují se tučňáci. To je takový inteligentní zvíře, ale ten tučňák. Když k němu přijdete jako, a uděláte mu před obličejem takhle, tak on se lehne a uteče. Jak už ví, co má dělat. Ale eskimáci, ty jsou tam taky. Ty zas mají moc hezký zvyky. Například oni mají takový moc hezký zvyk. Když vy tam přijdete jako host, tak oni vám předložej, poskytnou jako svoji vlastní ženu. To nevím, proč to je, ale asi místo židle, nebo nemají sušenky po ruce, nechají zakousnou manželku. To je hezký zvyk, to se mi moc líbilo, kvůli tomu tam určitě zas pojedu. Také jsem byl, no já vůbec, v Indii, že tam jsou různé sekty také, například šampaňské, moselské, prostě to nebudu. Ale co se týče těch zvyků, to je taky na Sicílii, tam je zvyk, který se jmenuje krevní msta. To je moc milej zvyk takovej. Když jdete k doktorovi a on vám veme krev, tak vy se mu pomstíte. Takovej zvyk. A vedle Sicílie zase se nalézá ostrov Kréta. Tam jsou takové staré stavby, hlavně starobylé stavby, nazvané kreténské. A ty se vyznačují hlavně tím, že to stavěli skuteční kreténi. To se mi taky líbilo. Tež jsem byl také v Alžíru, tam je teďka v současné době takový hezký trend. Všichni bojují proti negramotným. Už jich hodně potloukli. Mají s tím velké úspěchy, teďka už každý musí mít gramot tam právě. to je veselá země, tam se živí zemědělstvím, průmyslem, někteří dokonce jídlem, že v létě pěstují boby, v zimě na nich jezdějí potom. Je tam hezky. Nedaleko je taky Súdán, potom blízko něj je Lichán. No, prostě jsem to zjezdil do Sýrii, tam zase vyrábějí Sýrii. No prostě, no, ale nejvíc jsem vám chtěl říct, kvůli tomu tady vlastně taky teďka jsem v Austrálii. V Austrálii, tam se vyskytují lidi, tak jak bych vám je lidsky přiblížil. Jmenují se lidojedi teda. Jsou to lidi, kteří jedí teda maso, oni mají rádi maso, tak to jsou takový na maso, ale mají rádi teda vepřový, hovězí taky, libový, nejradši mají libový, mají rádi teda, ale nejradši ze všeho mají lidový. Lidový maso to mají nejradši. A já jsem tak, my jsme tak jako hovořili, no, já mám na to ohromný zážitky. My jsme tak spolu dohromady, taky jsem tam stoloval s nimi, že ovšem jenom zpovzdálí. Že oni strašně mlaskají. Ale jinak jsme hovořili, já jsem povídal o nás, jak my tady všichni žijeme, pohromadě a nahromadě a to. A oni říkali, že nás všechny, a my jsme tady, oni nás mají strašně rádi. Strašně rádi. Já byl teda úplně upřímně taky úplně dojemnej z toho. A oni teda říkali, ještě já jsem jim říkal o vás, že přijete dneska do semaforu a to. No oni říkali, no tak tyhle ty my máme vůbec nejradši a to vám musím vyřídit. Moc vás pozdravujou a moc se na vás těšejí.

0: Je 5. ráno.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

z Cadillacu, s mlhou v očích probdělých dní a s povzdechem ranních vlaků.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Právní systém v našem státě nefunguje. Respektive funguje, ale pouze někdy. A když už, tak pouze pro někoho. Pokud se justiční mafii kdykoliv zachce a politici jako kolaboranti Fiala a Rakušan to potvrdí, klidně odsoudí člověka za nic. Ano, doslova za nic, co by bylo v rozporu s českými zákony. Přesně toto prožil Pavel Křivka, kterého zjevně protiprávně tahali po soudech a odsoudili za písmeno Z, které nosil na mikině. Stejně jako za Husáka, kdy mu zase chtěli napařit káznici za to, že zpíval písničku. Že je to protiústavní, myslíte si? No a co? O to přeci vůbec nejde. Této mafii jde pouze o to zastrašit všechny podvolené občany, aby přemýšleli, aby nespívali, aby je ani nenapadlo nosit třeba nějaké oblečení, které si právě chtějí vzít. Ne. Česká republika ještě není právním státem. Fiala a Rakušan po sobě zanechali spoušť a Andrej Babiš ji zjevně nehodlá řešit. Poslanci z vítězných voleb, tedy spolek Ano i ne, se totiž buď bojí, nebo spíše ani vůbec neví, jak s těmito mafiánskými strukturami, které za poslední roky předchozí vlády zbytněly, naložit. A tak je dál nechávají. Nechávají je dál ničit naše životy, lidí, zemí koruny české. V naději, že se jich to v parlamentu ani ve Strakově akademii náhodou nebude týkat. Pavel Křivka, který je dlouholetým překladatelem, botanikem, biologem a několik let bojuje proti klimatickým nesmyslům, má však jasné názory na zahraniční situaci i svobodu, pro kterou stojí za to nasazovat krk. Celý rozhovor s ním na naší protiproudní televizi proto stojí určitě za shlédnutí. Podívejte se.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: noc s hvězdou.
1: Zasmáli jsme se, pobavili jsme se. Proč ne? Pro vaši informaci, toto byla oblast pop music. To říkám zcela otevřeně, s vědomím, že je to velmi mlhavé určení. Tedy toto byla pop music, která vzbuzuje u inteligentních vnímavých posluchačů vašeho typu právě takový ten správný, uvolňující smích. Víte, to má svoji cenu i ze stránky odborné, čistě klinické, psychiatrické. Zvláště, když vidím skrze tu tmu, mezi vámi mladé i velmi mladé tváře, jsou zde lidé, kteří se dosud rvou s pubertou. Jsou zde lidé i trochu starší, kteří už svůj zápas s pubertou vítězně vybojovali, ale stále se v nich ještě občas kumuluje takový ten pudový přebytek, přetlak. A ten se výborně ventiluje právě tímto ukázněným spontánním smíchem. Někdo může nabít po těchto slovech již pocit, že se zde něčím vychloubám a že si trochu fandíme. Víte, to se vžilo, že lidé o sobě neradi hezky hovoří. Proto my na to jdeme jinak, budu hovořit hezky i o sobě. Podívejte se na mě, jak já zpívám. S vámi dávejte pozor, já přijdu, zaspívám píseň a neutíkám hned zpátky, abych vám nezevšedněl. A pak zase nepřibíhám na další píseň úplně jinak oblečený, abych vám nezevšedněl. Po této stránce, myslím, že se nemám čeho obávat. Já no, pak zaspívám píseň, ukloním se, sednu si a zůstávám tu s vámi, jako jeden z vás, prostě oblečený, v režné košili. Prostých desilových kalhotech, žádné fidži na mě nevidíte, proč taky?

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všit. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Západ, sever, jih.

Vlak, to je moje. Snad podle zvuku poznáváte, že tohle teď není žádný courák nebo lokálka, která může zastavit, kdykoliv pan strojůce uvidí na pešunku jahodu. Toto je rychlovlak a veze nás do zemí moravských. Pro takovou jednu, řekněme, vzpomínku.

0: noc plná hvězd.
1: Už troubějí. Už troubějí. Na horách jelení.
2: Hned! Hned to bude, hned!
3: No to je dost.
2: Dobrý den.
3: No to je dost, mladý muži. Podívejte se na hodinky. Chybělo vám 15 vteřin do vypršení limitu a musel jsem to hlásit.
2: Přijete
3: si. Ostatně mohu to hlásit i tak.
2: Přijete si.
3: Ano, přeji si vás. Vás, kde jste?
2: Zde.
3: A kde máte být?
2: Zde.
3: Nikoli, v posteli, prosím, v posteli.
2: No.
3: Byl jste v ní vůbec? Teď není vůbec teplá. Kdybyste ležel, podržela by přikrývka teplotu vašeho těla, pane.
2: Musel jsem vám jít otevřít teplo mezi tím.
3: A co předtím, pane, co předtím?
2: Spál jsem, jako když mě do vody hodí, jsem nemocnej, víte, mám ležet. Co si vlastně přejete?
3: Právě proto jsem přišel, jestli jste doma. Mnoho nemocných nám doma není. Léčí se bezostyšně na útraty státu, ale doma nám nejsou. A stát není dojná kráva, pane. O toho jsme tady my, kontroloři, kteří máme dozor nad dodržováním léčebného režimu práce neschopnými. Proč jste nešel tak dlouho otevřít?
2: Vzal jsem si prášky, spal jsem jako zabitej.
3: Prášky?
2: Ano.
3: Jaké prášky, smím-li se ptát?
2: Superpirin.
3: Superpirin.
2: Na spaní. Na pocení.
3: Na pocení. A to si podívej. Zajistě vám je předepsal lékař, že jméno, adresu.
2: Předepsal jsem si je sám.
3: Sám?
4: Měl byste snad vědět, že tak triviální léky na pitomí pocení si každý může naordinovat sám. Hlavně, že jsem uznanej, ne? Jinak bychom asi neměli to potěšení.
3: Až budete pracovat, zapotíte se lépe a více nežli užíváním prášku, o to já už se osobně postarám. Já prášky vůbec nepotřebuju, protože mě čas a povinnosti honí jako nadmutou kozu. To je nejlepší lék na pocení.
4: Taky nejste nemocnej.
3: Tak, teď si změříte teplotu a pěkně pod mým dohledem, pane.
4: Máte smůlu, nemám teploměr.
3: Máte smůlu vy. Mám sebou vždycky svůj. Erární, poctivej, pane, poctivej. Ukazuje přesně jako moje stopky. Tak, hezky to podpaží, tam co je ta jamka. Teda žádné fígle se sklepáváním. Nemusím vám jistě říkat, že je spousta způsobů, jak správně prověřit teplotu. Já vás nechci zbytečně uvádět do rozpaku, chápete, pane?
4: Já bych chtěl takovou práci taky dělat.
3: A já zase bych chtěl být nemocný, aspoň jednou v životě, pane.
2: Co byste tomu řekl v mém případě? Taková nedůvěra.
3: Plním jen svědomitě svoje povinnosti, pane.
2: Vy jste snad nikdy nebyl marod.
3: To je snad prokletí našeho povolání. Tolik jsme ohrožovaný bacily, viry a vším tím neviditelným svinstvem, až jsme se stali imunní. Doslova imunní proti všemu. Na mě nevleze nic, pane, nic.
2: Ani chřipka?
3: Chřipka, to je nějaká nemoc.
2: A co v ostatní choroby, třeba infekční?
3: Nic. Já si můžu lehnout akorát v noci. Ale to se mi zase hlavou honí čísla nemocí, ulic, baráků, kam půjdu zítra, koho nachytám.
2: Vy jste zvláštní oběť svého povolání.
3: Nestěžuji si, pane, každý musíme nést statečně svůj úděl.
2: A kdo kontroluje vás?
3: Jo, jak to, kdo by nás kontroloval?
2: No my nemocný přece. Podepíšete mi neschopenku, jak jinak prokážete, že jste tady byl?
3: Posmíváte se nám? Dejte si na mě pozor. Chybělo vám 15 vteřin. Ostatně možná, že to bylo přes, že se mi opožďují spodky. Stopky! To je moc snadný, pane, víte, moc snadný. Hodit se marot a dělat ze sebe nemocnýho. A čekat, až k vám přijde kontrola. A kontrola k vám musí přes celé město a za každého počasí. A když přijde, dělat špičky, narážky a šprťouchlata.
4: Nezlobte se, já jsem to tak nemyslel. Já se omlouvám.
3: Víte vy, kolik je to jenom k vám schodů? 179! Ani o jeden míň. A vy tak jenom na klíč. A vy si myslíte, že mám jenom vás?
2: Jste fenomén.
3: Co?
2: Matematický genius.
3: Myslíte?
2: No.
3: No tak pane, já vám teda něco přečtu, rozumíte? Můj denní průměr činí 1012 schodů nahoru. Stejný počet dolů. Pokud mě někde nesrazejí. A to je jenom schodné. A kdybych vám řekl počet denních kilometrů, nebo co to hodí za cifru měsíčně, tak by se vám zamotala hlava a už byste nechtěl se mnou měnit. Já si totiž po léta vedu přesnou evidenci, víte? Spolupracuji externě přímo se samotným statistickým úřadem. Čísla, to je moje jediná jistota, ne nemocní. Těm se věřit nedá, kdežto číslům. Číslům ano. Mají svou přísnou logiku. Nemění názory. Nepodvádí, pane, jako někdo.
4: Tak berte schody pod vohou.
3: Nežertujte, pane. Víte vy, jaké město veliké? Jakou svými výběžky zabírá rozlohu? Jak se nám šíří jako chobotnice na východ, na západ, na sever, na jih a vím, kam ještě všude? A víte, že všude jsou nemocní? A víte, kolik je vás nemocných? A vy si myslíte, že já osobně, že jsem zdrav?
2: Jste přece imunní.
3: Imunní. Navrch možná huj, ale ve spod uvnitř a vím, kde ještě. Podívejte se, pane, co když v sobě nosím zárodek budoucí rakovinky? Já si každý ráno prohlížím oční bělmo, jestli nemám žloutenku nebo nějaký jiný svinstvo. No čím je člověk míň nemocný, tím víc ho to mate. Víte, já si nosím pravidelně svou vlastní moč k nám do laboratoře. No jednou tam přece musí něco najít.
2: Přece nejste hypochondr.
3: Vycházím ze všeobecné zkušenosti. Nikdo z nás nemůže být trvale ušetřen. Pane, já jsem včera objevil, že mám...
2: Co?
3: Že mám 3 šedivý vlasy.
2: Stárnu?
3: Jo. Z ničeho nic stárnu? No chápete to zděšení? Tedy já jsem věděl, že to jednou přijde. Od jistého bodu to jde s člověkem z kopce. Jde únava. Strašná únava vás začne zmáhat. Dostavuje se skepse. Skepse, strašná skepse.
2: Vykašlete se na to, voražte si, máte na to právo jako každé jiné.
3: To se vám řekne, voražte si, pane. Teď já loni jsem vůbec neměl dovolenou. Jeden kolega boural autákem, takže jsem prakticky dělal za 2.
2: Pane, i tak zdravý organismus jako ten váš musí přece jednou vysadit. Člověk není perpetuum mobile, člověk je člověk.
3: Ježi, ale to jste řekl pravdu.
2: Kdo vám co dá, až vám něco bude? Aha, nikdo.
3: Nikdo?
2: Zůstanete sám se svou chorobou.
3: Tak, tak.
2: A nemoc, pane, není věru dobrý přítel.
3: Nejlepší přítel kniha. A nejlíp sečte takhle v posteli, jako vy tady teď.
2: Víte, abych vám řekl pravdu, tak já jsem náruživý nečtenář, ale vy na mém místě, co byste toho mohl přečíst? Vzbuřte se, udělejte revoluci, zůstaňte si pár dní doma.
3: Já bych rád, ale někdo musí přece vést evidenci, statistiku, rozumíte tady, toto kontrolovat kontrolory. Ano, máte pravdu. Už dávno jsem měl ležet, vy máte postřeh.
2: Mohl byste spát aspoň ve dne, když nemůžete v noci.
3: Sladká iluze, pane. Smysl pro povinnost mě velí chodit od rána do noci chodit. Pane, já jsem ještě před lety běhal.
2: Nepovinujte.
3: No jo, to jsem si oblekl tepláky, víte, tady na čelo kapesní.
2: Paráda, co
3: čepici, šálu a běžel jako o závod s časem. Pane, já jsem stačil 2x i 3x tolik než dneska a za poloviční peníze. Mimochodem, znáte tu pověst o tom maratonském běžci.
2: To nás učili ve škole, to tak nějak zní, myslím, jako poutníče. Zvěstují Jagellonským, že my tu mrtvi ležíme,
3: jo.
2: Jak zákony kázali nám.
3: Jo.
2: Někde v Polsku, u Termopil to myslím.
3: Jo. No vidíte, jo? Maratonský běžec, jo? Běžel, pak tam někde zakop, bacil sebou, upadl, no a bylo po něm, jo? Atlet. Pane, a co, já jsem se naběhal a jsem tady porád. No jo, ale už to zdraví tak neslouží, víte?
2: Nevypadáte dobře.
3: No a divíte se, pane, léta přibývají a nemocný neubývají, spíše naopak.
2: Neměl bych vám udělat culifindu?
3: Ne, hlíte takhle čaj, když už jste tak laskav, šípkovi by neškodil.
2: Naprujem, co?
3: Na tlak. Pane, já mám strašně vysoký tlak. No jo, mi vám se někdy srdce tak rozbuší, že ho cítím až tady někde.
2: Hrdle.
3: Ale to jsou vám rány jako na kovadlinu. To je, člověče, to je boh. Bůh ví, co to znamená. A to je trénovaný, to moje srdíčko. No ne, schválně, poslechněte si, pojďte sem, to vám stojí za to.
2: Můžu.
3: Tak co říkáte?
2: No jo, teda.
3: To je co?
2: Poslyšte teda to.
3: No.
2: Nic neslyším.
3: Co?
2: Tiká jako hodinky. Tik, tik, tik, tik.
3: Srdce
2: tik,
3: jako hodinky. Ježiš, ale to jsem si zase zapomněl vypnout ty spotky. Stopky. Tak teď, helejte, teď, pojďte sem. No, co říkáte teď? No, co říkáte?
2: Teda.
3: To je.
2: Já vám řeknu,
5: To jsou teda pecky. No. To je buch, buch, hotová kovadlina.
3: No jo, a to nic není, pane, podívejte se na mý ubohý nožičky.
5: To jsou pinzetky přímo teda to.
3: To jsou, no. A vidíte tady ty krásný křečový žíly, co mám tady na těch, a to jsou celý uzle.
5: Železniční.
3: Takhle to mám rozesetý tady. No není divu, tolik schodů nahoru.
5: A dolů.
3: No jo, se uznalej. Já si každý večer koupu nohy v heřmánku. Ano. To je vám příjemný, ta vůně. Z toho heřmánku teda. Ale máloplatný, oni potvory mě v létě tady v nártu natejkají.
5: Bobtnaj.
3: Já to mám potom jako konve, jako štoudve. A potom, když chodím, mám pocit, že kropím. Ne, vážně,
5: ale vážně. A co takhle operaci? Jste neskusili ještě operaci?
3: Bojím. Já se bojím. Já nevěřím doktoru.
6: Ale prosím vás, ale jděte.
3: Já věřím. Už proto, že je tak dobře znám. Člověče, když jsou to všechno šarlatáni. Si neumějí poradit ani s obyčejnou rýmou nebo chřipkou. Nekašlete, jděte dál. Pane, pojďte sem, já vám něco řeknu soukromně. Jo? Mezi náma, já študuju po večerech, soukromně, dálkově takhle, medicínu. No jo, já jsem si pořídil všechnu literaturu, víte. Teď jsem si koupil Živou smrt. Pravou kostru, kostlivce, víte? To byste nevěřil, jak je člověk komplikovaný. 222 kostí má lidská kostra.
5: Kolik?
3: 222, naše kostra, 222 kostí. Ta moje ne, ta má jenom 214, já ji koupil v bazáru, víte? Ale jinak člověk strašně komplikovaný, strašně. Ovšem, z psychického hlediska úplně jednoduché.
5: Ale to teda
3: úplně, já každýho prokouknu, pane, každýho prokouknu. Jenom to zdraví je na něm, řekl bych, nevypočítatelný, víte? Proto i na mě někdy přichází úzkost a strach. Pane, já například, když nekontroluju, já nevím, co si počít s volným časem.
5: Zkuste stát na hlavě.
3: Tady, na mé hlavě?
5: Ano.
3: Jo.
5: Odkrvíte si nohy.
3: Jo, a vomdlím.
5: Ale ne, uleví se jim. Dělám to také tak. Začal jsem v září s jogou.
3: S kým to?
5: Yoga. Jediný recept na tělesnou a duševní svěžest. Jo. Prověřený tisíciletou zkušeností. Zakoupil jsem příručky, předplatil kurz.
3: Jo, pozor, ne. Joj. No jo. No a co, pomáhá to? Pomáhá?
5: Víte, jsem tak trochu lajdák. Zatím se spíš hrabu v teorii.
3: A to já, když se do něčeho zakousnu, pane, já nepovolím, dokud... Já jsem pesto, hotová doga.
5: Yoga chce právě pravidelnou soustavnost, to je joginský typ. Já se divím, že jste při svém studiu ještě nenarazil na orientální moudrost našich předků.
3: Lidský život je krátký, abychom mohli do sebe vstřebat poznatky našich předků.
5: Ano.
3: Podívejte si, jenom kolik drahocenného času nás stojí pravidelné zaměstnání.
5: Moje řeč.
3: No.
5: Zkuste jogu, na všechno zapomenete. Budete zbaven strachu, uleví se vám.
3: Hned?
5: Chce to svůj čas.
3: Ne, já myslím, jestli to mám zkusit hned.
5: No jistě, můžeme, upravíme plato, prosím, zde.
3: Takhle. Já nevím, jestli to dokážu.
5: Já bych vás nahodil, byste.
3: Já sám. No, když se zakousnu, to já... Ne.
5: Já vím, doga.
3: Hej. Op.
5: Zkuste si to radši doma, jestli to ovšem dokážete.
3: Jo, tak, no tak, já už raději půjdu.
5: Vy odcházíte?
3: Musím, pane, no vidíte, já si u vás škrtnu nepříznivou poznámku. Zapomenu, že vám to trvalo tak dlouho.
5: Jste velice laskav, děkuji mnohokrát. Já bych vás nahodil, kdybyste...
3: Tak to byste byl moc laskav.
5: Pozor, a? Hop, dobrý?
3: Výborný, ano. Tak děkuji a nashledanou.
5: Odcházíte?
3: Musím, pane, povinnost volá.
5: Nechoďte ještě.
3: Musím.
5: Zůstaňte.
3: Nemohu.
5: Příteli.
3: Co? Vy jste řekl příteli?
5: Zlobíte se proto? No,
3: ne. Naopak. Mě totiž ještě nikdo nikdy neřekl příteli. Spíše naopak.
5: Zůstaňte. Pokecáme. I poveselit se můžeme. Mám nedopitou lahvinku.
3: Zásadně ne. No tak, když myslíte, tak snad na chviličku, že? Na chviličku bych mohl. Kdo ví, co mě ještě čeká za návštěvy. Někde vám mají tolik špín a to přijetí, to byste neviděl.
5: Taky nemám příliš poklizeno, příteli. Kdybych to věděl, že přijdete, tak jsem poklidil. Určitě bych poklidil. Jsem já to ale hloupej, mám lásvěte.
3: Nejste naopak. Překvapil jste mě svými vědomostmi. Tak říkal jste yoga, ano, yoga.
2: Ano, yoga.
3: Už si to znamenám. Myslím, že to bude výborná pomůcka při mém privátním studiu medicíny. Seženou se ty příručky?
2: Jistě, velice těžko. Nejlépe v antikvariátě.
3: No víte, já teď prošmedím kde co. Jak tak věčně brousím ulicema já na leda, co narazím. Včera to byl zrovna týden, co jsem dovršil vítězné tažení za diagnostikou chorob duševních od jistého Heverocha. A to jenom proto, že dotyčný antikvář měl tuhý zánět ledvin. Já jsem mu naordinoval výborný bylinkový té a kniha byla moje. Když o něco jde, já umím být houževnatý.
2: Já vím, doga.
3: Tak ta yoga jste říkal, už si to znamená.
2: Ano, prosím je. Je několik druhů jog. Karma yoga.
3: Karma, ano.
2: Radža yoga. Bahati yoga.
3: Bahati yoga.
2: Ano, Bahati. A hatha yoga. Víte, pro naše účely je právě nejvhodnější hatha yoga, která cílí k ovládnutí těla a jeho fyziologických pochodů.
3: Já se nestačím divit, co vy víte.
2: Když se zajímáte o tu medicínu, viděl jsem tuhle nedávno takové zajímavé šéma našich chodidel. To byste nevěřil, jak je člověk propojený. A kolik důležitých center si prosím právě zde na noze podává ruku. Srdce zde přímo pod prstama. Srdce.
3: Asi zde.
2: Ano.
3: Pardon.
2: Žloudek je tady v tom malém obloučku.
3: Asi zde?
2: Ano. A páteř je taková malá nudlička při vnějším okraji.
3: Tady asi. Ano.
2: Víte, v případě bolesti akutního zánětu stačí prosím najít správné místo, napíchnout. To pak řvete ovšem, to teda.
3: Promiňte, těžko se to v tom zmatku hledá na tom chodidle, že?
2: Víte, tak jeden můj známý si to nechal kvůli okamžité orientaci vytetovat přímo na chodidlo.
3: Jo.
2: A vidíte, zachránilo mu to život při infarktu.
3: Jo.
2: Sice nevím jak, ale zachránilo.
3: Rád bych si to šéma obkreslil. Mohl byste mi půjčit tu příručku?
2: Bohužel, nejsem vlastníkem tohoto šématu, ale já ho seženu.
3: Skutečně?
2: Určitě ho seženu.
3: Skutku?
2: Skutku určitě.
3: Velice laskav.
2: Skutku určitě seženu.
3: No.
6: Zůstaňte, příteli.
3: Zůstan.
2: Konečně, můžete si to se mnou vyměnit.
3: No ne. Víte, že jste tento rok první nemocný, kdo mi něco nabídl? A pokud jde, jak říkáte, tedy o postel, no to jste v životě vůbec první.
2: Já vám dám tu celý findu do hrnku po babičce, víte, já ten hrnek opatruji jako oko v hlavě.
3: Já bych ho nerozbil, já jsem někdy nešik a všechno mi padá z rukou.
6: Já vám věřím.
3: Tak dobrá, já nesklamu vaši důvěru.
6: Věřím vám.
3: Tak já jenom chviličku se natáhnu a už se půjdu.
6: Já vám věřím.
3: Děkuji srdečně. Postel. Naše věrná a tichá společnice. Co všechno jsem v ní už prožil. Tedy v myšlenkách. No. Tak snad na chvíličku, jenom abych neurazil. Na minutku jenom těm nožičkám, tak pohovíme. Ne. Jsem přece ve službě, kdyby mě tu někdo viděl. A co? Kdo by mě tu viděl? Tak, ne. Tak to ne, pod peřinu ne. Zůstanu pěkně na povrchu. Musím si nechat zadní vrátka.
7: Otevřete, příteli.
3: Pane, já nemohu, já tady teď ležím jen tak v košili a v trenýrkách.
7: Ani jedno.
3: Ne, neměl byste raději sám.
2: Já ti věřím. No, a věřím ti.
3: Já děkuji za důvěru, ale jste majitel bytu, pojďte sem, pane. No tak mám já tohle zapotřebí. 20 let bez maléru. A listák, dobrý den.
8: To má tak někdo život, chrnět za bílýho dne.
3: Dobrý den. Přejete si...
8: No, mám pro vás rekomando.
3: Co, pro mě? Jak jste mě tu našel?
8: No, asi mám pátracího psa, tady mi to podepište.
3: To... tak to ne, prosím, to nemohu.
8: Vy neumíte psát.
3: Ale umím, nejsem analfabet, ale to není pro mne, prosím, to je...
8: No, tak to vám nedám nic.
3: Ne, to je pro mého přítele. Vaří čaj v kuchyňce tamhle.
8: Přítele?
3: No, a zpívá si tam.
8: Vy tu žijete dva chlapy.
3: Ano.
8: No, konečně já jsem viděl už ledacos. Aspoň se nemusíte hádat s manželkou.
3: Ano. Příteli, máte tady návštěvu. Poštovního doručovatele. Já si zase lehnu, když vám to nebude vadit.
8: No jste doma, ne?
3: No, ano. Vlastně, jak se to vezme, že? No, tak konečně můžu vám to podepsat sám, abych vás nezdržoval.
8: No, podívejte, penzi bych vám nedal, pane. Penzi ne.
3: Ne.
8: Ale rekomando.
3: No.
8: Žijete tu jako manželé, tak co s toho budeme dělat vědu, ne? Oni lidský vztahy jsou složitý.
3: To složitý, ano.
8: Zatraceně složitý.
3: Složitý.
8: A jsem si bral tu mobil a frigidní a dneska škoda mluvit.
3: No.
8: Škoda mluvit.
3: Tak, že bych to podepsal?
8: Tady to ano, podepište.
3: Tady, prosím, no.
8: Tady máte dopis.
3: Děkuji.
2: Tak, už se to nese.
3: Konečně.
2: Melta došla, tak jsem udělal šipkový čajík. Dáte se také?
8: Ne, děkuju, pane, jste velice laskav, ale nemůžu se zdržet. Já mám odpoledne službu na telegramech.
2: Jo.
8: Když má člověk 3 děti, to se musí otáčet, tři aby viděl děti. Nějakou kačku.
3: Vy,
8: trojčata.
3: Dokonce.
8: Jako schůdky.
3: No tak, tady pán vám přinesl doporučený dopis, tak jsem to počkrábil za vás.
2: Od koho?
3: Nevím, neotvírám cizích zásilek.
8: Tak se tu mějte.
2: Naschledanou.
8: Ať vám to klape, hoši.

0: stojím, sílu mi neste.
1: Noc s hvězdou.
2: Dopsal jsem list pro pana D'Artagnana a ptám se, komu je vlastně určen tento pozdní vzkaz. Hledají v královské bibliotéce prameny pro dějiny Ludvíka 14. objevil tu pan Alexandr Dima čirou náhodou paměti páně D'Artagnanovi, které vyšly v Holandsku. Máme a můžeme se tedy domnívat, že pan D'Artagnan je, či byl, osobností historickou, skutečnou. A jako takový vstoupil, byť jenom stručně, do Rostánovy hry o jiném hrdinovi o něch dob, o panu Cyranovi z Beržeraku, který ostatně, jak je rovněž známo a prokazatelno, byl osobností živou, skutečnou. A tak se prolíná reálnost fantazií a pravda z básní. No, píšu-li list panu D'Artagnanovi, nemíním tím onoho skutečného muže tohoto jména, jehož paměti vyšly v Holandsku, ale nemíním tím ani onoho druhého D'Artagnana, hrdinu Dimasova. Ani toho ne. Je tu snad ještě nějaký další D'Artagnan? Je. A takové to bylo v době mého dětství, že dříve nežli kniha, tu byl film. A i když tehdy ještě němý, pro nás výmluvnější než sebelepší popis nějakého dobrodružství. A před příběhem pana Dimase tu byl jiný, z něj sice vycházející, ale mnohem stručnější příběh filmový. Bylo tu i rozloučení v Tarb, otec i matka. Chlapec vsedá na koně a odjíždí. Dívají se za ním a otec v jakémsi symbolickém gestu otvírá klec, kterou tu měli na zdi, a dává ptáčku svobodu. Pohyby herců byly rychlejší než dnes, jejich hra divadelnější a v Tarb, jak jsme se domnívali, toho dne pršelo. Ostatně pršelo pak i v Paříži a nejen v ulicích. Pršelo i v salonech, kde se pohyboval král. Pršelo v bytě krásné paní Bonacieux. Pršelo i na kardinála, který hladě koťata kul nebezpečné pikle. Pršelo totiž ve všech prostorách všech filmů o něch dob. A orchestr sedící pod promítacím plátnem měnil své skladby třeba uprostřed taktu, když scéna na plátně se změnila, když režisérův střih nás od souboje vedl na ples, od jízdy k polibku, od liriky k napětí. Chlapec jel k Paříži. Douglas Fairbanks. To jméno samo nám už znělo třeskem kordu, svistem biče, bleskem úsměvu. Je mi líto kluků, kteří ho nepoznali. Samozřejmě, že měli, mají své hrdiny, každý kluk je má. Jsou sluncem té krajiny klukovství, o které příliš pozdě pochopíme, že byla rájem. Sami jsme odtud pospíchali. Sami sebe jsme odtud hnali plameným mečem touhy být už starší. Douglas Fairbanks měnil nás, jako nás později měnila jen láska. Jinak jsme chodili, jinak jsme zbíhali se strání. Měnil naše hry, byl při nich s námi, byl při nich námi a my chtěli být jím. Zvedal naše pohyby, jak vítr plátno praporu. Douglas Fairbanks. Opakuji si dodnes toto jméno jako zaklinadlo nejmocnější a je jim odemknutelná celá pokladnice dějů. Hvost Sherwoodský a šípy Robinovi, vedro Kapistrány a onoslavné Zet, které je vyrýváno hrotem Zorova kordu v čela tyranu, plachtový, kterým šplhá černý korzár, letící koně tlupy Gaučovi, bič Dona Kvée Zorova syna, a vždycky boj, boj zdvihaný jeho mladým, pružným tělem až k tanci. Douglas Fairbanks. Natočil pak ještě jeden film o panu D'Artagnanovi. Železná maska. Kousíček od kan venku na širém moři, pár minut parníčkem, který tam a sem jezdí několikrát denně, leží ostrůvek svaté Margarety. Je tam klid, růžové skály, na nich skoro nikdo. Na rozdíl od přelidněných pláží v Cannes i jinde. Vysoké stromy eukalyptové tu vydechují svoji vůni a je tu pevnost. Sem, kdy si přivezli tajemného vězně s maskou. Železnou, jak tvrdil onen film, ale ve skutečnosti prý z hedvábí. Z černého hedvábí. s maskou, která v každém případě zakryla obličej začeného tak dokonale, že nikdo nevěděl a snad dosud neví, kdo to vlastně byl. Králův bratr? Neví se. Douglas Fairbanks, bez přílišných starostí opravdu té, které doby nebo události, ale s hlubokým smyslem pro romantiku děje, nám vyprávěl a hrál ten příběh po svém. A muž v masce byl sám král. Král, který měl být svým vlastním bratrem zbaven trůnu, odklizen z očí Francie, zapomenut v pevnůstce. Král, který ve svých volných chvílích byl žákem pana D'Artagnana v šermu. Dobrým žákem, nutno říci, a přece i teď to vidím. Můj jeho učitel, pan D'Artagnan, v jedné z těch cvičných lekcí nádherným způsobem vyrazil kort z ruky. A tehdy rozlomil král jakousi velkou minci na dvě poloviny a jednu z nich věnoval D'Artagnanovi, neboť byl žákem nejen dobrým a vděčným, ale, jak se brzy ukázalo, i prozíravým. Když pak byl totiž vězněn v oné pevnosti na svaté Margaretě, vzal plechový talíř ze své cely, na jednu jeho stranu vyryl obraz své poloviny mince, na stranu druhou adresu pana D'Artagnana v Paříži a talíř vhodil okénkem cely na moře, poblíž rybářského člunu. Talíř byl zachycen, vyloven, přečten, pochopen, dodán do Paříže, tam znovu přečten, znovu pochopen, a z Paříže k jihu vyjeli čtyři muži tryskem. Orchestr sedící pod promítacím plátnem nasadil svůj nejkrásnější motiv jízdy a srdce kluků ve tmě biografu bušila v rytmu koňských kopyt. Nevím, jaký byl postup děje ve skutečné historii, ale tady ti čtyři v nádherné snaze osvobodit svého krále padali mrtvi. Jeden po druhém. Padl Porthos, Athos, Aramis. Jediný D'Artagnan, jak jinak, bože můj, jel se svobodným králem do Paříže a uvedl ho tam, kam patří. Do síní královského paláce. Když králův bratr, zlotřilec a padouch, pochopil, že hraje dohrána, použil posledního výpadu a mávl proti srdci svého bratra dýkou. Ale tu, jak jinak, bože hrdinů a kluků, skočil mezi ně D'Artagnan a král byl zachráněn. A dýka s úsměvem. I teď ho vidím. Klaní se ve dveřích králův přítel, učitel šermu, pan D'Artagnan, a odchází. Teprve na chodbě se zapotácí a jde dál. Už sotva jde. Přidržuje se stěn a přece jde a přece míří ven do zahrady, ven pod širé nebe, kde padá. Ale odkud z šíře toho nebe přicházejí ti tři, bok po boku a paže zavěšeny, jeden s druhým, jeden za všechny a všichni za jednoho, tak jako kdysi, po slavném souboji u bosých karmelitánů. A protože ještě nejsou všichni, jdou si pro toho, který k ním vždycky patřil. Podávají mu ruce a film svým milosrdným trikem dovolí, aby z ležícího těla, které tu umírá, povstalo jiné, mladé a pružné jako kdysi a vyhouplo se k těm třem nahoru. A aby potom s nimi odcházelo. Aby nám odcházelo už zády k nám, k sevřeným srdcím ve tmě biografu. Aby už navždy odcházelo širokým, krásným nebem Francie.
3: Je 6.
4: Stanice Hvězda. Bezpečně, za radostí.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě tzv. Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech. Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bals se už dramaticky táže. Zda se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku. Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák, většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení, proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, já nevím, ty doktoři taky někdy stojí za oby. Hele, má ubohá babička byla na smrt nemocná, doktor ji prohlíd a dal nám pak takovou lahvičku medicíny a řekl nám, než tu lahvičku babičce dáme, aby jsme si napřed trochu zatřepali. No jo, ale babička už byla tak slabá, že hned skonala, sotva jsme s ní začali trochu třepat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Halo, máme pro vás vzkaz.
1: Na dovolenou do ciziny, na kupy ubíhajících mráčků i na monumentální záběr Karlštejn a já nezapomeňte vzít sebou Expozimet.
2: Co vám dá fotografování? V létě vás udiví krásy zimní Prahy, po letech radosti dětí. Aparát se bude s vámi dívat z vlaku, z věže na rozprostřené město. A rybář, kterému neberou, se může vzhlížet v obrázku loňského úlovku.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

vláčcem moře Trilobič se stal. A Trilobič se diví, kde se tu vzal a proč tu je a proč to moře mokré. Ach, proč to moře mokré je, proč voda je vždy H2O, proč vpravo není nalevo, proč každá žouřel duši má, diví se Trilobič.

pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je k lidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví

0: Je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolik že platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas. To je pryč, to jsem poznal.

možná poví, že ne, že si nežádá můj dar, až vám podám svých perel pár a pak odejdu smutný.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: O otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

Láhev se vrací, jak od jihu ptáci, jak do potoka raci, jako jaro do krajiny modrých poměnek. Jak vracejí se investice například z ropy, jak východ se vrací do Evropy. My ze slibů vracíme se zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci. Najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary, Amundsen, seržant Pieper, Manfred Mann, doktor Jekyll i pan Hyde, a každý, kdo chce být alright, na doma i na venek.

Kane, Tom Sawyer i Chamberlain, Lomika, Kozina i dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý od toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

jinej než voda v horské bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: má dívko z hor.
1: Vysílá hvězda.
2: Nakoukněme do 60. let.

0: Vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Napsal jsem si píseň, je to píseň tato. Melodie nic moc, ani slova žádné zlato. Napsal jsem ji jen tak, z radosti a štěstí, že už zase mohu, nikdo nehrozí mi pěstí. Píšu, co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Já ho chápu, já mu rozumím, já jinak písně skládat neumím. Možná, že umím, ale nechci. Možná jsem propadl v poslední lekci, propadl po zlátku peněz a slávy. Jenže co s tím, když mě to tak baví? Milý pane, promiňte, že hraju, já se kaju. Promiňte všichni.

a bavím se jak malý Jarda, hraju co chci, co se mi chce, co mé srdce žádá. A pan kritik, hudební znalec, z toho strádá. Pro něj jsem šejdíř, pro něj jsem kujon, pro něj jsem prošlý slepičí bujon, pro něj jsem bluma spadlá z višně, pěvkař a frajer tvářící se pyšně, zhouba národa, špatný vzor, krycí jméno Nevermore. Promiňte všichni, že ještě hraju, já se kaju. Promiňte všichni domácí i cizí, já už mizím, pomalu mizím.

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

0: Hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Práva matek končí jasně tam, kde začínají práva dětí. A to hned od početí. A co právě ženy na potrat? A jaká jsou práva toho nejslabšího v jejím těle? Jde přeci o jasný rozpor moderní liberální ideologie, která lže, že v případě umělých potratů jde o tělo matky. Malý tvor v jejím lůně už je rovněž celým člověkem, s tělem i duší. Ovšem s tím jediným handicapem, že jeho pláč ještě nikdo neslyší, nemůže demonstrovat před kamerami a ještě nemůže volit. A proto ho lze klidně zavraždit. Existují však díky bohu i výjimky a těch je třeba si v politice vážit. Například jasně se v poslední době projevil polský prezident Karol Nawrocki, který je praktikujícím katolíkem, i když vyhověl žádosti mnoha skupin i jednotlivců angažovaných při obnově nenarozeného života a udělil milost Veronice Kravčekové. Tuto ženu gynekolog dlouho přemlouval k potratu, poněvadž její plod je prý vážně poškozený a dítě nebude normální. A paní Kravčeková neposlechla a děťátko se narodilo a úplně zdravé. Zajímá nás to? Mělo by. A proto na to v nedělním pojednání poukazuje Radomír Malý. Zlo na západě ve jménu liberalismu jsou satanovi lživé sliby. Bůh říká jasné ne. A o tom právě píše v novém článku.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Ptá se výpravčího, prosím vás, kdy jede vlak na Prahu? Výpravčí ukáže plácačku a pohled, teď jsem ho pustil, tamhle zrovna odjíždí, to už nechytnete. Ale jo, já to zkusím, povídá ten pána, utíká za vlakem. Asi za 10 minut se vrátí, je celý roztrhanej, samá boule a krevní podlitina. No vidíte, povídá výpravčí, tak jste to nechyt, víte. Ale jo, chyt, povídá ten pán, ale v tunelu se mi vyškup.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

sázce tulipán, který o princezně sedmikrát se snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmikrásce

Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.

den. Rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich. Šťasten v říši květin bude každý z nich.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: 30 000 značek na cítišti se zaplní sokoly. Obrovské hlediště naplní diváci. Kdo bude mít největší úspěch? Žatstvo začne veliký sokolský svátek a po něm přijde dorost. Sled dorostu je obrovská oslava jara a mládí. Nevíš, je-li krásnějšího cvičení či jeho průvod, který má tak naprosto svůj ráz, ráz mládí a síly, kypící a překotné, která nepočítá kroku a je vždycky už o skok napřed a dál, než se domníváš jí vidět hmotnými zraky. Muži promluví k národu svými prostnými. Byla a jsou vždycky velkolepá a přinášejí nové myšlenky. Ženy se odvažují velkolepé ukázky kázně svojí rejí. Každý má svůj úkol a své povinnosti o sokolském putování do Prahy, hlavního města republiky. Tam se napřed síla lidu Tyršova odnech Sletový. A právě tak se napřed tam, kde by snad hrozilo nebezpečí, neboť celý Slet je výrazem snahy všech věrných, vyjádřené Sletovou scénou a přísahou, že dobudujeme a ubráníme.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Hvězda.
1: Jednoho dne se to stane a já budu mít

jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, řeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, řeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní,

0: je 9 dopoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

Je neděle, slunce kouká do oken. Je dobře, když je neděle, obleč se, pojď se mnou ven. Půjdem někam, v chuchli koně závodí a na Letné hrají fotbal, dám ti kornout cukrový. Slunce hřeje, výklady jsou sváteční, je dobře, když neděle je, na Zbraslav dva zpáteční. Z autobusu číslo 125 usmívá se hezká dívka, v neděli je krásný svět. Voní alej, muzeum se otvírá, auta jezdí po asfaltu, strejci sedí u piva. Řeka láká, u vody se vaří čaj, všude krásné ženy v plavkách, jedním slovem praví rá.

za motorkou modrý dým. Hrozně rád bych pokračoval, jenomže mi chybí rým.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Trojice Fiala, Macron a Merz mají mnoho společného. Jednak jsou všichni váleční štváči, druhak mají na svědomí schudnutí lidí ve svých zemích a do třetice patří k nejméně oblíbeným politikům na celém světě. A ještě vlastně něco mají společného. Při všech těch jejich mínusech, totiž jak českého Fialu, tak francouzského Macrona či německého Merce, milují korporátní média a řadí je k těm nejpokrokovějším a válku s Ruskem ve své DNA mající skvadru. Novináři hlavních plátků tleskají, zatímco běžní lidé je ve volbách vyhánějí. Je to jako přes kopírák. Většina lidí totiž ve své podstatě tradičně volí vždy to nejméně špatné řešení. Proto se přes celoroční mediální masírku povětšinou nejpozději ve volbách zrcadlí pravda. Fiala patřil k nejméně populárním politikům světa dlouhodobě a volby drtivě prohrál. Macron, který chtěl domácí problémy řešit podporou kyjevské chunty, už sice znovu na prezidenta kandidovat nemůže, což je zvláštní druh štěstí, ale zhruba za rok svým jednáním zřejmě prohraje volby socialistům. No a tyto zoufalce pak nově doplnil právě německý kancléř Friedrich Merz, který na žebříčku nejméně populárních premiérů na světě vystřídal nedávno padlého a mediálně už ne tak známého Petra Fialu. S jeho prací je prý aktuálně spokojeno 19% Němců. A není se čemu divit, vždyť německá ekonomika prožívá nejen kvůli zelené agendě nejdelší stagnaci v poválečné historii a trapnými výmluvami skončil i tolik slibovaný program Podzim reform. Místní firmy totiž přes všechny sliby rychle krachují. Naštěstí se však ukazuje, že volby mohou něco změnit.
1: Jo, pořád se něco děje.

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žalázi a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá v televizi hlasatel k soutěžícímu. Říká, tak já vám blahopřeju k vám vyhrané cestě do Jižní Ameriky. No a jestliže teď zodpovíte i další těžkou otázku, můžete vyhrát i cestu zpátky.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

píseň na pozdrav. Ať se vám v Praze líbí, pro vás slavnostní oblékla si háv. To město je městem mládí, sílí a roste pro zítřky veselé. Jen pojďte, máme vás rádi, jste naši host.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: vřele poděkovat, pane docent z Fritku, ale čert vás vem. A těch 30 korun si dejte zaramovat v rámci dobrých vztahů se soudružským pozdravem, tarabba.
1: Hvězda.

klama, jen klam, kde obzor končí, zase začíná. Cesta pražců tím kovem značená. Kolejnic tom, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejnic tom, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Výhybky duní, z tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jednou mi bylo souzeno cestovati v noci. Šlo o lůžkový povoz. O jedné z půlnoci byli jsme všichni probuzeni jednotvárnými slovy. Ach jo, to mám žízeň. Znova jsme zamhouřili oči, leč po chvíli se ozvalo opět. Ach jo, ach jo, ach jo, to mám žízeň. Naplněni nevýslovným napětím očekávali jsme stanici. Konečně přišlo zastavení. Jako jeden muž vyskočili jsme a v mžiku přinesli ubožákovi něco piva, vody, sodovky a limonády. Když ukojil svou žízeň a vlak se rozjel opět, spokojeně jsme usnuli. Zanedlouho však se ozvalo. Ach jo, ach jo, ach jo, to jsem měl žízeň.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Tak tedy dneska stručně o omeletách.
2: Tedy správně, omeleta je těleso válcovitého tvaru, k jehož přípravě je zapotřebí pánev tak velká, aby v ní omeleta dobře těsnila.
1: Aby sahala od kraje ke kraji.
2: Jinak není k omeletě potřeba skoro nic, než 3 vejce a lžíce vody.
1: A sana, vlastní sestra másla.
2: Pochopitelně, že sana. Tuto vlastní sestru másla úvodem rozpustíte na pánvi, ne celou, jenom kousek.
1: Ovšem, že kousek a zatím, co se bude rozpouštět, ukloktáte 3 vejce s vodou.
2: A se lžící vody.
1: A toto nalijte na rozpuštěnou sanu, přičemž z pánví otáčejte, aby se to vykroužilo. A dáte to pak celé na oheň.
2: Ovšem i z pánví.
1: Pochopitelně. A hlídat ještě dříve než zuhelnatí, šoupnete ji na talíř. Máte ji na talíři?
2: Mají na talíři. No tak a teďka dávejte pozor, co všechno se s takovou omeletou dá dělat. Pozor.
1: Omeleta připravená na saně se dá posypat strouhaným sýrem, to za prvé.
2: Ano, anebo naplnit směsí dušené karotky a hřívku, to za druhé.
1: A nebo udušenými rajčaty či udušeným hráškem.
2: I to jde, jeli však u vás právě jako obvykle přechodní nedostatek rajčat, hrášku, karotky, hřívku a sýru a hřebíku, naplňte omeletu rockforem anebo folklorem.
1: Nesnáší tedy rockfor ani folklor. Hotovte náplň z uzenin a zeleniny.
2: A nebo zavařeninou ředěnou vínem.
1: To je to, pálžit z vína do zavařeniny, zbytek do krku, až budete mít láhev v sobě, vymyslíte 10x tolik náplň, než my tady bez láhve.
2: Ano, a všech těch 10 náplní namažte na tu poslední omeletu pro manžela a k ní postavte cedulku: kocourku, přijdu ve 3 ráno, už se mi po tobě stýská, čau, čau.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

tak 20 jar. Šli ve dvou polukách, kefsi svatojánský dar. Dole za kostelem hrály klarinety, než motýl smrti hlav vylátnul z lafety.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda.

0: Jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Právní systém v našem státě nefunguje. Respektive funguje, ale pouze někdy. A když už tak pouze pro někoho. Pokud se justiční mafii kdykoliv zachce a politici jako kolaboranti Fiala a Rakušan to potvrdí, klidně odsoudí člověka za nic. Ano, doslova za nic, co by bylo v rozporu s českými zákony. Přesně toto prožil Pavel Křivka, kterého zjevně protiprávně tahali po soudech a odsoudili za písmeno Z, které nosil na mikině. Stejně jako za Husáka, kdy mu zase chtěli napařit káznici za to, že zpíval písničku. Že je to protiústavní, myslíte si? No a co? O to přeci vůbec nejde. Této mafii jde pouze o to zastrašit všechny podvolené občany, aby přemýšleli, aby nespívali, aby je ani nenapadlo nosit třeba nějaké oblečení, které si právě chtějí vzít. Ne. Česká republika ještě není právním státem. Fiala a Rakušan po sobě zanechali spoušť a Andrej Babiš ji zjevně nehodlá řešit. Poslanci z vítězných voleb, tedy spolek Ano i ne, se totiž buď bojí, nebo spíše ani vůbec neví, jak s těmito mafiánskými strukturami, které za poslední roky předchozí vlády zbytnily, naložit. A tak je dál nechávají. Nechávají je dál ničit naše životy, lidí zemí koruny české. V naději, že se jich to v parlamentu ani ve Strakově akademii náhodou nebude týkat. Pavel Křivka, který je dlouholetým překladatelem, botanikem, biologem a několik let bojuje proti klimatickým nesmyslům, má však jasné názory na zahraniční situaci i svobodu, pro kterou stojí za to nasazovat krk. Celý rozhovor s ním na naší protiproudní televizi proto stojí určitě za shlédnutí. Podívejte se.
1: Na stránkách protiproud.info

trhubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hodí.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, tak co, jak seš spokojený s tím psem, co jsem ti prodal? On říká, ale dej pokoj, prosím tě. Já chtěl, aby se naučil štěkat, když chce něco k žrádlu, tak jsem mu to pořád předváděl a on mě teď nežere dřív, dokud já nezačnu štěkat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

kupec na rohu maličký zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí

maličký zapadlý krám. Na zlatých štítcích za výlohou francouzská slova jako verše jsou. Hledám vojavku s

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Život je jen.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Stanice Hvězda.
0: Bezpečně za pohodou.
2: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě,

už je po dešti složitě, žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, to, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

ztratíš holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupá, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením složitě. Žijem, žijem, složitě. Složitě, žijem, žijem, složitě.

mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v ulici.

na život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den,

0: život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty.
1: Slyšíte Hvězdo?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 21. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
1: Na stránkách Akademie
2: stratyanalezy.info
1: stratyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bylo by nespravedlivé, kdybych se nezmínil o naší babičce. Je už chudák celá hluchá. Když v našem sousedství vybuchlo velké skladiště třaskavin, babička zavětřila a zvolala. Dejš to, pán.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Těm, kteří dávají přednost ušití šatů, nabízíme velký výběr vlněných, bavlněných i hedvábných látek. Nezapomeňte však při výběru látky na vhodné doplňky, které jsou výrazem vkusu každé ženy. Vhodné boty, kabelka i rukavice zvyšují váš půvab.
2: Chcete-li si koupit na pánské šaty, přijďte. Poradíme vám nejen kvalitní látku, ale také vzor i barvu, která vám bude nejlépe slušet.
1: Vhodné oblečení pro každou příležitost mají v bohatém výběru Prodejny Jednota.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: je 1 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Po volbách se změnila vláda a ze Strakovy akademie odešla Fialova mafie. Na úřadu vlády však stále zůstává výsadek hlubokého státu v podobě takzvané Rady pro lidská práva. Jde o 33 členů a 9 výborů bruselských kolaborantů a liberálních aktivistů. Místopředsedkyní je Andrea Dergam, která za Fialovy vlády vedla odbor strategické komunikace, koordinovaný Otakarem Sviní-Foltýnem. Předtím působila jako manažerka v projektech CEDMO v domnělém boji s dezinformacemi, kde měli jako hlavního koordinátora Václava Moravce. Členkou rady pak zůstává i Barbora Stárek, výkonná ředitelka spolku Díky, že můžem. Na školách přednáší o demokracii, lidských právech a aktivním občanství, který se velice podobá programu Jeden svět na školách kolem Člověka v tísni a spojena je také v rámci Aspen institutu. Podobných existencí je tento výsadek plný. Z rozpočtu dostává miliony na platy, místo reálných problémů se zabývají propagací genderismu, inkluzí, podporou sodomitů a podobnými nesmysly. Premiér Babiš může měnit ministry, ale tuto partičku zjevně ne. Proč? Inu, tito zbytní strážníci lidských práv totiž ve skutečnosti vůbec nestřeží práva lidská, ale výhradně právo na státní peníze. Na tyto upozorňoval Filip Turek, když mluvil o parazitech z řad škodných aktivistů placených ze státních peněz, tedy z peněz nás všech.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Teda nejlepší obsluhu jsem poznala v jednom pařížském hotelu. Tam to bylo rozkošné. Tam vždycky vrátný ráno v 6 hodin zazvonil na chodbě zvoncem a vykřikl: páni a dámy, vraťte se okamžitě všichni do svých vlastních pokojů.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

zaspatrala svoje koně, popohnala v cvál. Se zlověstnou tichostí se začínal ten hon. Pak ukázal velitel, hej tamhle, to je on. Měsíc mu s tím prodlužoval na vrcholku skál. Jeho širák zahvédl a pláž, co každý znal. I psancova koně všichni dobře poznali. Netušili, že tím jezdcem je Marion Lee. Honička se protahuje, míli za míli. Jezdci jedou mlčenlivě, nikdo nestřílí. Noc je tichá, pochmurná a vlhká jako hrob. Za živého zajatce se platí dvojnásob. Náskok se však neskracuje, pořád svahem dál. Předu černý širák,

0: odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
3: Když po 20 letech potkáš kamaráda, se kterým jsi na vojáky hrál, na četníky, na zloděje, na semaforu u koleje, na kuřáky listy a tak dál, na doktory medicíny a na ještě větší klukoviny, až se dětský rozum červenal. Může to být radost, nebo jenom tak tu zadost, může se stát, že půjde dál. A ty budeš stát v dlouhé chodbě a pohled z něj nespustíš, dokud ti neselžou oči obě, dokud to všechno v sobě nepřekřičíš. Kdybys byl poeta, napsal bys básy, kdybys ho neznal, snad bys mu záviděl. A ty jsi klaun a porci blázen, takého nikdo ještě neviděl. Odcházíš dolů mezi nákladáky a mezi lidi, co tě pozdraví. Dají ti panáka žádné dlouhé fraky, panáka na kuráž a na zdraví. A pak tě vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý. Jak křičíš, chci mluvit s kamarádem, a telefon se s tebou nebaví.

básně měli kdysi spolužáky, v myšlenkách vracíme se znovu do školy. Pešek okolo nás chodívá taky a máme obyčejné idoly. A tak nás vidějí lidi v telefonní budce, změněným hlasem přes kapesník špinavý, jak křičíme, chci mluvit s kamarádem, telefon se s námi.

0: Trápíte hvězdu?
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolik že platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

jen lehce se změnily rysy a lehce se zjemnily touhy. Jsi půvabná jako kdysi a já stále v roli slouhy.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Přijde na návštěvu teta, na Pepíček i říkám, no tak si zase jednou u nás, ty slepice. Matka povídá, co to žvaníš, ty kluku pitomá, teta přece není žádná slepice. Ta jenom tak vypadá.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Řeknete kost, ale z 10 000 kilogramů takových kostí vyrobíme 1 500 kilogramů klihu, 700 kilogramů hnojivé moučky, 4 000 kilogramů krmné moučky, 90 kilogramů glycerinu, 400 kilogramů elainu, 400 kilogramů stearinu a 220 kilogramů jádrového mýdla. 10 000 kilogramů kostí má v devizách stejnou hodnotu jako 1 000 kilogramů másla, což je přídělové množství na jedno období pro 1250 dětí. Je to prostá matematika. Čím více kostí, tím více surovin k výrobě jádrového mýdla, holícího mýdla, leštidel, krémů, želatin, filmové emulze, knoflíků, nerozbitného skla, spódia, léčiv a tím vyšší životní úroveň pro všechny.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Jsem jako láhev martelu,

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 4. května si spolu s katolickou církví připomínáme svatého Floriána. Ten se narodil kolem roku 250 v římském městě Aelium Caetium, což je ovšem dnešní Sankt Pölten v Dolních Rakousích. Tehdy to bylo hraniční území Římské říše. Florián vstoupil do římské armády a postupně se vypracoval až na velitele vojenské posádky, kde měl mimo jiné na starost organizaci hasičských čet. V této funkci proslul odvahou i smyslem pro spravedlnost. Byl však také křesťan, a to v době, kdy vyznávání Kristovy víry mohlo znamenat smrt. Císař Diokletián vydal v letech 303 až 304 silně protikřesťanské edikty. V Lorchu, kde Florián působil, začal místodržitel Aquilínus zatýkat a popravovat křesťany. Florián se nesnažil zachránit sám sebe. Místo toho se rozhodl pomoci uvězněným souvěrcům, ale po několika dnech byl sám zatčen a předveden před Aquilína. Když odmítl obětovat římským bohům a zříci se víry, byl krutě mučen a odsouzen k upálení. Na hranici však Florián podle tradice vojákům řekl, ať oheň zapálí, že po plamenech vystoupí k nebi. Vojáci se zalekli a místo upálení zvolili jiný způsob popravy. Přivázali mu na krk mlýnský kámen a svrhli ho z mostu do řeky Enže. Bylo to 4. května roku 304. Jeho tělo později vylovila zbožná žena jménem Valérie, které se světec zjevil ve vidění a oznámil jí, kde si přeje být pohřben. Na tom místě také později vznikl augustiniánský klášter, jenž dodnes nese jeho jméno, Stift Sankt Florian u Lince. Jde o jeden z nejstarších nepřetržitě fungujících klášterů na světě a pravý skvost barokní architektury. Florianovy ostatky se časem staly předmětem úcty i mezinárodního významu. Ve 12. století vyhověl papež Lucius III. Žádosti polského knížete Kazimíra II. Spravedlivého a krakovského biskupa Gedeona a poslal část relikví do Krakova, kde byly uloženy v nově vybudovaném chrámu. Od té doby je Florián také patronem Polska vedle svatých Vojtěcha, Stanislava a Václava. Slavný kostel svatého Floriána v Krakově přečkal roku 1528 velký požár, který zničil celou čtvrť, ale kostela se nedotkl. To ještě prohloubilo úctu ke světci. Do Čech se Floriánův kult dostal za Karla IV., který nechal převést malou část relikví z Polska do chrámu svatého Víta v Praze. Svatý Florián je patronem hasičů, kominíků, hutníků, hrnčířů, pekařů a pivovarníků, tedy povolání spojených s ohněm. Paradoxně právě proto, že sám zemřel ve vodě, byl od středověku vzýván jako ochránce před požárem, povodněmi, blesky i suchem. Podle legendy jednou uhasil hořící město jedinou nádobou vody. V českých zemích sice nebyl nikdy předmětem rozsáhlého církevního kultu, ale jeho úcta měla mimořádně silný lidový charakter. Jeho sochy stávaly na návsích, na městských branách, na kostelních věžích i ve štítových výklencích vesnických chalup. Objevoval se na morových sloupech po boku jiných ochranných patronů, na lidových malbách na skle i na svatých obrázcích. O jeho svátku bylo na venkově dokonce zapovězeno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby v usedlosti nedošlo k nehodě. Čeští hasiči dodnes udílejí jako jedno z nejvyšších vyznamenání řád svatého Floriána. Všemohoucí a milosrdný Bože, ty jsi dal svatému Floriánovi sílu vydržet všechny útrapy mučení. Pomáhej i nám, kteří dnes oslavujeme jeho vítězství, abychom s tvou pomocí dosáhli vítězství nad zlobou a nenávistí a obstáli v každém nebezpečí. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

která se dobou si chrvou. Bezprizorní vězeň svědomí u dráhy za dolní Folmavou pod mostem hledá

ještě včera říkali jsme zpívání. Už nás zůstalo tak na trojhlas a ptáci oznámili, že brzy přijde svítání. Ještě do žhavýho přidej trochu jehličí, ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vstupy.

srdce vzít. Starý pádlo Bůh ví odkud a bílej šátek holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů vmleze mezi kmeny.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šla teta na snímkování. Šla teta na snímkování, měla pěkné tetování. A pan doktor se jí ptal, kdo vás teta tetoval? Nechte prosím slušnou ženu, já jsem tu jen u rentgenu. Sama já se tetuji, drátuji a letuji.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na konci týdne 9. května si připomeneme osvobození Československa Rudou armádou a tím také skončení druhé světové války v Evropě. Oficiální propaganda bude samozřejmě tento okamžik slavit již o den dříve, přestože 8. ještě duněl boj s Němci v pražských ulicích. Fakticky skončil až příjezdem sovětských tankistů od Berlína do Prahy, která volala o pomoc. Dopoledne 9. května. Sporadické dočišťovací boje pokračovaly nicméně po celý den a na poslední chvíli tak tragicky vyhaslo ještě několik českých i sovětských životů. Popřevratová záměna 9. května za 8. slouží pouze k tomu oddělit se od oslav vítězství v Moskvě. Poslušně tedy oficiálně slavíme konec války spolu se Západem, neboť listopadový převrat 89 a ukončení další fáze této války s podtitulem Studená z nás učinilo léno Západu. Tím současně došlo k revizi dohody na Jaltě. A proto zase budeme vystaveni plzeňskému mediálnímu cirkusu s americkými osvoboditeli, jakkoliv je obecně známo, že Spojené státy v té době s Němci již nebojovaly. Americké jednotky, pohodlně ubytované v Plzni, sloužily naopak jako záchranná náruč pro zbytky příslušníků vražedného stroje Wehrmachtu, kteří prchali do amerického zajetí před odvetou Rudé armády za hrůzostrašné činy hitlerovců, především v Sovětském svazu. Jenže v českých a moravských zemích nadále zůstávala jiná hitlerovská armáda. Ta, která se o dekádu dříve postarala o rozbití republiky. Na 3 miliony Němců sídlících v česko-německém pohraničí, pro něž si dokonce vymysleli mystifikační název Sudety. Poválečný odsun do jejich vysněné vlasti, do říše, jejíž občanství ostatně za Hitlera prakticky všichni přijali, nebyl předmětem sporu. Potvrdila to i postupimská konference vítězných mocností. Po jejichž závěrech, den na to, podepsal prezident Beneš svůj slavný vysídlovací dekret, později ratifikovaný parlamentem. Otázka proto zní, když se sudetoněmecký Landsmannschaft ve spolupráci s moravskou větví zdejší 5. kolony německých zájmů rozhodli uspořádat provokaci v Brně, proč zvolili termín 22. až 25. května? Logičtější by se přece zdál srpen, den podpisu dekretu prezidenta republiky, nebo ještě spíše listopad, kdy byla hlavní část Němců již odsunutá. Takto jejich brněnské sněmování, jemuž již pravděpodobně zabránit nelze, protože vláda se neoprávněně tváří, že jí to nepřísluší, odehraje se tak říkajíc v návaznosti na akce spojené s osvobozením, respektive s připomínkami skončení druhé světové války. To se na první pohled zdá jako nevýhodný termín. Vždyť Hitlerův pád a německá kapitulace jsou něčím, nad čím dosud tito henleinovští pohrobci roní krokodýlí slzy, neb znamenal i konec jejich panského nadčlověčenského postavení vůči Čechům a Moravanům v protektorátu. Chyba? Nedomyšlenost? Organizátoři si to nemyslí. Jsou přesvědčeni, že je to právě naopak. Velmi promyšlené, zvážené a chytré. Tato jejich jistota nám ale současně pomáhá pochopit skryté záměry této do nebe volající drzosti. Musíme se totiž ptát po skutečných adresátech této opožděné či pozdržené válečné operace. Těmi rozhodně nejsou ti, kdo se proti této odporné operaci bouří. Bezprostředních pamětníků již sice mnoho není, ale poválečné generace a zčásti i jejich děti mají henleinovskou 5. kolonu a její činy přece jen nesmazatelně uloženy v paměti. A pokud nepatří k nešťastníkům, kteří si paměť nechali vymazat usilovnou propagandou několika dekád bruselského čištění skrze zdejší korporátní média, vrcholící vládou mafie Petra Fialy, aktivního spolupracovníka sudeťáků již od převratu. Sotva je to může nechat chladnými. Je zjevné, že nejde o nějaký exces, vybočení z dosavadního průběhu snah o změnu poválečného uspořádání v Evropě, ale naopak o zahájení či obnovení pochodu proti české státnosti. Matení historických dat, třeba právě přesun oficiálního konce války z 9. května na 8., s tím bezprostředně souvisí. Rusko, nástupce Sovětského svazu, náš osvoboditel, je přece již dlouhodobě líčen nikoli jako ten, kdo nám přinesl svobodu od velkoněmeckého útlaku, ale jako okupant, dobyvatel, pro nějž válka byla jen záminkou k expanzi. V médiích a ve školách dostávají prostor pouze skorumpovaní režimní historici manipulující dějinami. V jejich podání to byl fakticky Stalin, kdo začal válku. Činí tak ve shodě s říšskou propagandou, řeč je o čtvrté velkoněmecké říši, zvané přechodně Evropská unie, podle níž ani osvobození a skončení válečných operací v Evropě nebylo převážně dílem Rudé armády, ale především západních spojenců, Spojených států, Británie a, což je pro příčetného pamětníka už vysloveně komické, Peténovy Francie. Rusko je naopak novým agresorem a Vladimír Putin obrozeným Hitlerem. Právě v této rétorice lze dobře přečíst celý záměr. Druhá světová válka fakticky nikdy neskončila. Podepsání německé kapitulace a následné konference vítězů, především ta postupimská, jsou zapomenuty. Například rozhodnutí o německém odsunu a maďarském na Slovensku je už jen rezavé haraburdí. Svým způsobem je to ovšem skutečnost. Je třeba si uvědomit, že Churchill konspiroval už před koncem války s částí německého důstojnictva a pokoušel se přesvědčit nemocného Roosevelta, aby hned po německé kapitulaci Západ zaútočil na vyčerpaný Sovětský svaz. Sice se mu to nepodařilo, veřejné mínění ve Spojených státech by prodloužení války, kterou nemělo od počátku za svou, vůbec nepřijalo, ale aspoň spustil železnou oponu. Válka tedy pokračovala studenou fází dvou vítězných jaderných supervelmocí. Pro úplnost snad ještě poznamenejme, že i druhá světová byla ve skutečnosti pokračováním té první, takzvaně velké. Po 20leté pauze na dozbrojení ji opět zahájilo Německo. A jakkoliv si to málo uvědomujeme, bylo to opětovně domněle poražené Německo podle jehož hitlerovské koncepce evropské integrace pod německým vedením. Téměř v zápětí vznikaly základy Evropské unie. Včetně významných, nikdy před soud nepostavených postav Třetí říše, často i ministrů Hitlerovy vlády. Je to tedy už více než stoletá válka. Jen je občas prohlášena za skončenou opětovnou německou porážkou. Ve skutečnosti však Německo prohrává bitvy, ale ve válce vítězí. Evropu už dobilo a vládne ji z Bruselu. A nyní zbrojí na další pokus o Drang nach Osten. A spolu s ním většina dobité Evropy, včetně České republiky, tak jako za Hitlera. Adresát neznámý, na rozdíl od slavné písničky Karla Gotta, kterou občas slýchám na Hvězdě, nikoli. Tu otázku jen tlačíme před sebou a je třeba na ni konečně odpovědět, protože je klíčem ke všemu, co se v té pokračující válce nyní děje, včetně brzkého sudeťáckého sněmování v Brně. Adresátem aktuální předválečné propagandy nejsou ti, kteří se nyní bouří. Jak proti sněmování landsmanšaftu v Brně, tak proti válečným přípravám na další německé, tedy v tomto případě už unijní napadení Ruska. Nepřímá válka Západu proti Rusku na Ukrajině je jen její overturou. Skutečným adresátem jsou předzpracované mladé generace. Jen o ty jim jde. Nenapravitelní nepodvolení z pamětí jsou už odepsaní. Veškerou pozornost nyní zaměřují na ty, pro něž je celá historie hitlerismu, ukrajinského banderismu či britského, případně polského, dávného protiruského fanatismu něčím tak vzdáleným a nereálným, jako pro nás byly třeba bitvy na Pijávě či války napoleonské. Předmětem ústředního zájmu jsou i ti, kteří netuší, jak bezprostředně se jich ta stoletá válka dotýká. A po usilovné propagandistické práci ve školách a na sociálních sítích je vlastně autenticky vůbec nezajímá. Odnárodňování generací narozených po převratu už dospělo do fáze, v níž ani pokusné balonky Petra Pavla o naší údajně jediné možné budoucnosti v dokončené čtvrté říši, takzvaných Spojených státech evropských, u nich nevzbudí žádnou reakci. Ani odpor, ani nadšení. Je to nic, samozřejmost. Jinak to přece ani být nemůže, vždyť už ani nic jiného než vládu Bruselu stejně neznají. Prostě optimální materiál. V tomto smyslu, a jenom v něm, je možná nakonec rozhodnutí o brněnské provokaci a zvolený termín přece jen chybou. Už tím, že sudeťácké téma vůbec zvedli a zviditelnili, pro mladěchy do této chvíle vůbec neexistovalo. A nějaké žvásty o usmíření, jak by smet. Jaké pak usmířování, kvůli čemu? Oni nám něco provedli, že se k nám chtějí vrátit? A proč? Je to přece stejně všechno EU a nikde žádné hranice. Autenticky jsem jednu takovou debatu plnou úšklepků a vrtění hlavou někde zaslechl. Nevím, jak se k tomu ti mladí vůbec dostali, ale naprosto to nechápali. Bylo jim asi 17 a určitě nehorovali pro texasky, jestli si ještě vzpomínáte. Lidé ze světa za sklem. A najednou to na ně zaklepalo. A nutí je něco si o tom myslet. Možná se s tím landsmanšaftem v Brně přece jen přepočítali. Je na každém z nás, zda bude pro tentokrát opět platit známý výrok Napoleonova diplomata Josefa Fouchého. Je to horší než zločin. Je to chyba. Zda a jak velká se ukáže už za pár dnů v Brně. Pokud se opravdu střet vyostří, korporátní média to úplně pohřbít nedokážou. Zda a jak velká se ukáže už za pár dnů v Brně. Pokud se opravdu střet vyostří, korporátní média to úplně pohřbít nedokážou. A k těm, které by nejen mrtvá TOP 09, ale celá ta fialová mafie, ta zdejší pátá kolona německých zájmů, chtěla učinit z pochopitelných důvodů voliči už od 16 let, k těmhle z technologií ohluchlým a osleplým, tak nakonec přece jen třeba nějaká vlnka došplouchne. A třeba si na to vzpomenou, až z těch nevědomých a nic netušících potenciálních Hitlerjugend bude chtít Němec vyrobit vojáky k válce s Ruskem. A to bude brzy. A pak se s pomocí boží možná něco konečně stane. I s nimi.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V našem rodinném kolektivu se však bohužel vyskytují i výstřelky. Ku příkladu další z mých bratrů, Lucián. Jde o tichého blázna. Je vášnivým rybářem. Jednou jsem ho pozoroval při výlovu řeky. S překvapením jsem zjistil, která k přilovu postupuje. Když chytil velkou rybu, vzal ji a hodil zpět do vody. Když chytil maličkou, pečlivě ji uschoval. I otázal jsem se ho po příčině tak neobvyklého činění. Vysvětlil mi to takto. Mám doma pouze jediný malý kastrolek.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Abych připoutala vaši pozornost, dám vám úkol. 33.
2: Stříbrný.
1: 33 děleno 4. A vyjít to musí beze zbytku.
2: Na první pohled je patrno, že se beze zlomku neobejdeme.
1: Právě naopak, obejdeme.
2: Ale matematika říká...
1: Jenže tohle není matematika, ale kosmetika.
2: Ale... A co pak jsme to tedy dělili?
1: Dvě závažná čísla. 33 odstínů rtěnek vyráběných 4 našimi předními kosmetickými značkami.
2: No říkejte, že si naše ženy mohou vybrat z 33 odstínů růží.
1: Ano.
2: Vždyť když se člověk rozhledne, tak vidí pár variant.
1: No to má ovšem dvě příčiny. Za prvé, se díváte spíš ženám do očí

0: A to hluboko.
1: Oho.
0: A za druhé je pravda, že všechny ženy si dosud nevědí rady s tak velkým výběrem.
1: My jim jistě poradíme, ale dopočítejte napřed ten příklad, ano?
0: Prosím. Tak značka Amika představuje 5 odstínů. Rtěnky Rosana se vyrábějí v 6 barvách, rtěnky Elida v 9 a značka AB dokonce nabízí 13 barevných odstínů.
1: Vyděleno beze zbytku.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

svět. Všech, co mi houfně, chodí připíjet. Gramofon v rohu začal odbíjet. Popěvek lehkavý, jak čerstvý med. Popěvek lehkavý, jak čerstvý med.

krávy života se nepletou, ne, krávy života se nepletou. Hej, vítám ještě jeden grob, hej.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Začalo to včera. My jsme mysleli původně, že to je ze slaný vody, tak jsem lít do studny. Už mě ráno bylo lít. A jsem vylezven a tam něco čochtalo, tak jsem se tam dívala. Vy jste se koupala, já jsem se díval. Jsem neměl, víte. Najednou mě to tadyhle luplo, tadyhle mě to sevřelo. Polilo mě horko, bylo mě takový vedro a jako husí kůžno. A najednou mě to tadyhle vzalo, teď mě to tadyhle ujmulo, píchlo, ne že by to bolelo, ale tak bolno. Tak jsem vlít do studny, že tam je chladno.
3: A jak je vám teď?
2: Stydno.
3: Nevolno?
2: Ne, nevolno. Tak ušmrncnu to, jestli víte, co myslím.
3: Já už vím, co myslíte. Sladko, ale hořko.
2: Jo, ousko, ale široko.
3: Není žádný parno, je tak vlaho okolo.
2: Ale na polo jenom.
3: Na polo?
2: Na polo, já jsem ještě částečně bytost nadpřirozená, víte?
3: A hlava se vám točí.
2: Jo, a Hvězdíček má plný oči.
3: A jeden ani dobře neví, co?
2: Ne, jeden neví a dva by věděli a přitom jako kdyby.
3: Něco jako kdyby. Něco jako tento.
2: Jo. Něco jako tento. Vlastně ne. Spíš jako když. Jako na jazyku už jsem měl to. Jak když kočka po ní myš. Jako když pěsi na šosi se věsí. To za tmě

0: spíš, jako když přece to znáte.
1: Jako když se hladí bliž.
0: Je mi tak sladko,
1: hedvábno hladko a připo nádherně.

0: tak to bylo řečí, jeden div nebrečí, a pak se přesvědčí, že přesbytečno.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: No to by vlastně taky nebylo špatný.
1: Gratis.
2: Pane Hála, a za kolik to vlastně dneska zpíváme?
3: Hrajeme si léta 50.
4: Už za chvíli?
3: Za chvíli na stanici Hvězda.

stole je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba.

Chybia, druh můj. Já nikdy v životě nebyl jsem na Tagance.

dnes, jak před lety, vždy zakončí to, mám tě rád a obětí. Kdo přivoněl k lásce, ví to jako já, jak je hezké naprosto.

ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

sedmi krásky nad Brnem. Dobrou noc, má milá dobrou noc. V ulicích jak na paloučku stříbrné. Dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na konci týdne 9. května si připomeneme osvobození Československa Rudou armádou a tím také skončení druhé světové války v Evropě. Oficiální propaganda bude samozřejmě tento okamžik slavit již o den dříve, přestože 8. ještě duněl boj s Němci v pražských ulicích. Fakticky skončil až příjezdem sovětských tankistů od Berlína do Prahy, která volala o pomoc. Dopoledne 9. května. Sporadické dočišťovací boje pokračovaly nicméně po celý den a na poslední chvíli tak tragicky vyhaslo ještě několik českých i sovětských životů. Popřevratová záměna 9. května za 8. slouží pouze k tomu oddělit se od oslav vítězství v Moskvě. Poslušně tedy oficiálně slavíme konec války spolu se Západem, neboť listopadový převrat 89 a ukončení další fáze této války s podtitulem Studená z nás učinilo léno Západu. Tím současně došlo k revizi dohody na Jaltě. A proto zase budeme vystaveni plzeňskému mediálnímu cirkusu s americkými osvoboditeli, jakkoliv je obecně známo, že Spojené státy v té době s Němci již nebojovaly. Americké jednotky, pohodlně ubytované v Plzni, sloužily naopak jako záchranná náruč pro zbytky příslušníků vražedného stroje Wehrmachtu, kteří prchali do amerického zajetí před odvetou Rudé armády za hrůzostrašné činy hitlerovců, především v Sovětském svazu. Jenže v českých a moravských zemích nadále zůstávala jiná hitlerovská armáda. Ta, která se o dekádu dříve postarala o rozbití republiky. Na 3 miliony Němců sídlících v česko-německém pohraničí, pro něž si dokonce vymysleli mystifikační název Sudety. Poválečný odsun do jejich vysněné vlasti, do říše, jejíž občanství ostatně za Hitlera prakticky všichni přijali, nebyl předmětem sporu. Potvrdila to i postupimská konference vítězných mocností. Po jejichž závěrech, den na to, podepsal prezident Beneš svůj slavný vysídlovací dekret, později ratifikovaný parlamentem. Otázka proto zní, když se sudetoněmecký Landsmannschaft ve spolupráci s moravskou větví zdejší 5. kolony německých zájmů rozhodli uspořádat provokaci v Brně, proč zvolili termín 22. až 25. května? Logičtější by se přece zdál srpen, den podpisu dekretu prezidenta republiky, nebo ještě spíše listopad, kdy byla hlavní část Němců již odsunutá. Tak to jejich brněnské sněmování, jemuž již pravděpodobně zabránit nelze, protože vláda se neoprávněně tváří, že jí to nepřísluší, odehraje se tak říkajíc v návaznosti na akce spojené s osvobozením, respektive s připomínkami skončení druhé světové války. To se na první pohled zdá jako nevýhodný termín. Vždyť Hitlerův pád a německá kapitulace jsou něčím, nad čím dosud tito henleinovští pohrobci roní krokodýlí slzy, neb znamenal i konec jejich panského nadčlověčenského postavení vůči Čechům a Moravanům v protektorátu. Chyba? Nedomyšlenost? Organizátoři si to nemyslí. Jsou přesvědčeni, že je to právě naopak. Velmi promyšlené, zvážené a chytré. Tato jejich jistota nám ale současně pomáhá pochopit skryté záměry této do nebe volající drzosti. Musíme se totiž ptát po skutečných adresátech této opožděné či pozdržené válečné operace. Těmi rozhodně nejsou ti, kdo se proti této odporné operaci bouří. Bezprostředních pamětníků již sice mnoho není, ale poválečné generace a zčásti i jejich děti mají henleinovskou 5. kolonu a její činy přece jen nesmazatelně uloženy v paměti. A pokud nepatří k nešťastníkům, kteří si paměť nechali vymazat usilovnou propagandou několika dekád bruselského čištění skrze zdejší korporátní média, vrcholící vládou mafie Petra Fialy, aktivního spolupracovníka sudeťáků již od převratu, sotva je to může nechat chladnými. Je zjevné, že nejde o nějaký exces, vybočení z dosavadního průběhu snah o změnu poválečného uspořádání v Evropě, ale naopak o zahájení či obnovení pochodu proti české státnosti. Matení historických dat, třeba právě přesun oficiálního konce války z 9. května na 8., s tím bezprostředně souvisí. Rusko, nástupce Sovětského svazu, náš osvoboditel, je přece již dlouhodobě líčen nikoli jako ten, kdo nám přinesl svobodu od velkoněmeckého útlaku, ale jako okupant, dobyvatel, pro nějž válka byla jen záminkou k expanzi. V médiích a ve školách dostávají prostor pouze zkorumpovaní režimní historici manipulující dějinami. V jejich podání to byl fakticky Stalin, kdo začal válku. Činí tak ve shodě s říšskou propagandou, řeč je o čtvrté velkoněmecké říši, zvané přechodně Evropská unie, podle níž ani osvobození a skončení válečných operací v Evropě nebylo převážně dílem Rudé armády, ale především západních spojenců, Spojených států, Británie a, což je pro příčetného pamětníka už vysloveně komické, Pétainovy Francie. Rusko je naopak novým agresorem a Vladimír Putin obrozeným Hitlerem. Právě v této rétorice lze dobře přečíst celý záměr. Druhá světová válka fakticky nikdy neskončila. Podepsání německé kapitulace a následné konference vítězů, především ta postupimská, jsou zapomenuty. Například rozhodnutí o německém odsunu a maďarském na Slovensku je už jen rezavé haraburdí. Svým způsobem je to ovšem skutečnost. Je třeba si uvědomit, že Churchill konspiroval už před koncem války s částí německého důstojnictva a pokoušel se přesvědčit nemocného Roosevelta, aby hned po německé kapitulaci Západ zaútočil na vyčerpaný Sovětský svaz. Sice se mu to nepodařilo, veřejné mínění ve Spojených státech by prodloužení války, kterou nemělo od počátku za svou, vůbec nepřijalo, ale aspoň spustil železnou oponu. Válka tedy pokračovala studenou fází dvou vítězných jaderných supervelmocí. Pro úplnost snad ještě poznamenejme, že i druhá světová byla ve skutečnosti pokračováním té první, takzvaně velké. Po 20leté pauze na dozbrojení ji opět zahájilo Německo. A jakkoliv si to málo uvědomujeme, bylo to opětovně domněle poražené Německo, podle jehož hitlerovské koncepce evropské integrace pod německým vedením, téměř v zápětí vznikaly základy Evropské unie. Včetně významných, nikdy předsoud nepostavených postav Třetí říše, často i ministrů Hitlerovy vlády. Je to tedy už více než stoletá válka. Jen je občas prohlášena za skončenou opětovnou německou porážkou. Ve skutečnosti však Německo prohrává bitvy, ale ve válce vítězí. Evropu už dobilo a vládne ji z Bruselu. A nyní zbrojí na další pokus o Drang nach Osten. A spolu s ním většina dobité Evropy, včetně České republiky, tak jako za Hitlera. Adresát neznámý, na rozdíl od slavné písničky Karla Gotta, kterou občas slýchám na Hvězdě, nikoli. Tu otázku jen tlačíme před sebou a je třeba na ni konečně odpovědět, protože je klíčem ke všemu, co se v té pokračující válce nyní děje, včetně brzkého sudeťáckého sněmování v Brně. Adresátem aktuální předválečné propagandy nejsou ti, kteří se nyní bouří. Jak proti sněmování landsmanšaftu v Brně, tak proti válečným přípravám na další německé, tedy v v tomto případě už unijní napadení Ruska. Nepřímá válka Západu proti Rusku na Ukrajině je jen její overturou. Skutečným adresátem jsou předzpracované mladé generace. Jen o ty jim jde. Nenapravitelní nepodvolení z pamětí jsou už odepsaní. Veškerou pozornost nyní zaměřují na ty, pro něž je celá historie hitlerismu, ukrajinského banderismu či britského, případně polského, dávného protiruského fanatismu něčím tak vzdáleným a nereálným, jako pro nás byly třeba bitvy na Pijávě či války napoleonské. Předmětem ústředního zájmu jsou i ti, kteří netuší, jak bezprostředně se jich ta stoletá válka dotýká. A po usilovné propagandistické práci ve školách a na sociálních sítích je vlastně autenticky vůbec nezajímá. Odnárodňování generací narozených po převratu už dospělo do fáze, v níž ani pokusné balonky Petra Pavla o naší údajně jediné možné budoucnosti v dokončené čtvrté říši, takzvaných Spojených státech evropských, u nich nevzbudí žádnou reakci. Ani odpor, ani nadšení. Je to nic, samozřejmost. Jinak to přece ani být nemůže, vždyť už ani nic jiného než vládu Bruselu stejně neznají. Prostě optimální materiál. V tomto smyslu, a jenom v něm, je možná nakonec rozhodnutí o brněnské provokaci a zvolený termín přece jen chybou. Už tím, že sudeťácké téma vůbec zvedli a zviditelnili, pro mladěchy do této chvíle vůbec neexistovalo. A nějaké žvásty o usmíření, jak by smet. Jaké pak usmířování, kvůli čemu? Oni nám něco provedli, že se k nám chtějí vrátit? A proč? Je to přece stejně všechno EU a nikde žádné hranice. Autenticky jsem jednu takovou debatu plnou úšklepků a vrtění hlavou někde zaslechl. Nevím, jak se k tomu ti mladí vůbec dostali, ale naprosto to nechápali. Bylo jim asi 17 a určitě nehorovali pro Texasky, jestli si ještě vzpomínáte. Lidé ze světa za sklem. A najednou to na ně zaklepalo. A nutí je něco si o tom myslet. Možná se s tím landsmanšaftem v Brně přece jen přepočítali. Je na každém z nás, zda bude pro tentokrát opět platit známý výrok Napoleonova diplomata Josefa Fouchého. Je to horší než zločin. Je to chyba. Zda a jak velká se ukáže už za pár dnů v Brně. Pokud se opravdu střet vyostří, korporátní média to úplně pohřbít nedokážou. Zda a jak velká se ukáže už za pár dnů v Brně. Pokud se opravdu střet vyostří, korporátní média to úplně pohřbít nedokážou. A k těm, které by nejen mrtvá TOP 09, ale celá ta fialová mafie, ta zdejší pátá kolona německých zájmů, chtěla učinit z pochopitelných důvodů voliči už od 16 let, k těmhle s technologií ohluchlým a osleplým, tak nakonec přece jen třeba nějaká vlnka došplouchne. A třeba si na to vzpomenou, až z těch nevědomých a nic netušících potenciální Hitlerjugend bude chtít Němec vyrobit vojáky k válce s Ruskem. A to bude brzy. A pak se s pomocí boží možná něco konečně stane. I s nimi.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

srdce nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pane vrchní, co jste mě to sem přines? Má to být kafe nebo čaj? Vždyť to chutná jak petrolej. Vrchní říká, tak to je prosím kafe. Čaj u nás chutná jako terpentín.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Slunce kouká do oken, je dobře, když je neděle. Obleč se, pojď se mnou ven. Půjdem někam, v chuchli koně závodí a na Letné hrají fotbal. Dám ti kornout cukrový. Slunce hřeje, výklady jsou sváteční, je dobře, když neděle je, na Zbraslav dva zpáteční. Z autobusu číslo 125 usmívá se hezká dívka, v neděli je krásný svět. Voní alej, muzeum se otvírá, auta jezdí po asfaltu, strejci sedí u piva. Řeka láká, u vody se vaří čaj, všude krásné ženy v plavkách, jedním slovem praví rád.

za motorkou modrý dým. Hrozně rád bych pokračoval, jenomže mi chybí rým.

já chtěl znát.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Byl jeden král a měl tři syny. Když ti tři synové dorostli, rozbolili toho krále oči tak, že nemohl ani na boží světlo hledět, ale musel ve tmě zůstávat a nikdo mu nevěděl rady ani pomoci. Jednou v noci zdálo se tomu králi, kdyby dostal živé vody a tou si oči umyl, že by se uzdravil. Druhou noc zdálo se mu to zas a třetí zas. I povolal k sobě své tři syny a řekl jim, milí synové, zdálo se mi po tři noci, že bych se uzdravil, kdybych se umyl živou vodou. Kdo mi z vás pro ní půjde? Já, volali všichni tři synové. Král byl z toho velmi potěšen, ale řekl, milé děti, všichni tři nemůžete jít. Jsem starý a nemocný. Kdo by mě ošetřoval, kdybyste vy všichni odešli? Jdi ty, nejstarší synu můj, tobě to náleží právem. Nejstarší syn chystal se hned na cestu. Vybral si dobrého koně, nabral si z pokladu královského mnoho zlata a stříbra, dal otci s bohem a jel. Jel tři dny, až přijel do nějakého velkého města. A že byl už unaven a to město se mu líbilo, chtěl si tu nějaký den odpočinout. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany, jak hrají spolu v kostky. Královice k ním postavil, díval se a velice se mu ta hra zalíbila. Tu jedna ta pana k němu povídá, nechceš si s námi taky vsadit? Královice nedal pobízet a začal hrát. A hrál tři dny a tři noci, až všecko své zlato a stříbro prohrál. Potom vsadil svého koně a prohrál zas. A když už neměl nic, co by vsadil, řekla ta pana, budeme hrát jeden o druhého. Vyhraješ-li ty, budeme tvoje i všecko, co je naše. Vyhrajeme-li my, budeš ty náš. Královic k tomu svolil, vzal kostky, zamíchal, hodil na stůl a prohrál. Král doma čekal, ale syna se dočkat nemohl a s očima bylo pořád hůř a hůř. Tu přišel k němu mladší syn a řekl, otče, nech, abych já ti pro živou vodu jel a snad, že se tam taky o bratrovi něčeho dovím. Jeď, synu můj, řekl král. Královic osedlal si dobrého koně, nabral si z pokladu královského zlata a stříbra a jel. Třetí den přijel také do toho velkého města. Přijde do hospody, vidí tu tři krásné pany v kostky hrát. Královice k ním postavil a díval se, až ho zas ta jedna pana pobídla, aby si taky vsadil. Královic začal hrát a prohrál zase všecko své zlato a stříbro, pak svého koně a naposledy taky sebe sám. Král zase dlouho čekal a když ani jeden, ani druhý syn se nevracel a nemoc jeho den ode dne se horšila, řekl jemu nejmladší syn, otče, dovol, abych já ti pro živou vodu jel. Může být, že se tam někde s bratry sejdu a přivedu je sebou. Král odporoval, nechtěl ho dlouho pustit, ale syn prosil neustále, až mu král konečně dal povolení. Královic bez meškání si osedlal svého dobrého koně Siváka a vzal si z pokladu otcova jenom tolik, co myslil, že bude nejvíc potřebovat. Rozloučil se s otcem a vydal se na cestu. Když přijel do toho města, kde bratři jeho zůstali, líbilo se mu tu sice taky, ale přece se tu nezdržel. Vzpomněl si na otce, že doma na něho čeká a jel dál. Potom po několika dnech viděl před sebou jiné město. A když už k němu přijel, musel na most přes hluboký příkop. Ale tu před tím mostem začal se mu najednou kůň sivák spínat a živou mocí nechtěl přejít. A tu královic vidí podle mostu ve příkopě mrtvé lidské tělo. Královic ptal se těch lidí, co přicházeli z města, proč to tělo nepochovají. Byl to dlužník, řekl jeden, zemřel a nezaplatil a takového každého vhodíme pro výstrahu do příkopu, aby ho krkavci a vlci sežrali. A co kdyby někdo za něho dluhy zaplatil? Otázal se královic. No, pak bychom ho slušně pochovali jako jiného, odpověděl ten člověk. Královic přijel do města, zaplatil za toho neboštíka dluhy a dal ho pochovat. Z toho města přijel pak do velikého lesa. Tu se k němu přitovarišil veliký šedivý vlk a lichotil se k němu jako pes. Královic vytáhl meč a chtěl vlka zabít. Nezabíjej mne, budeš mne dobře potřebovat. Vím, kam jdeš a chci ti pomáhat radou i skutkem, řekl vlk. Královic vzal tedy vlka sebou a šli a přišli v lese na krásnou velikou louku. Tu povídá vlk, pust koně svého siváka po té louce, ať se pase, nežli se vrátíme, a vsedni na mne, já tě ponesu. Královic vsedl na vlka a vlk se s ním vznesl do povětří. Letěli přes hory, doly, přes vody, brody, až přiletěli na jednu horu. Ta hora byla křišťálová a na ní zámek z čistého stříbra. Tu povídá vlk, máš hodinu času, jdi do toho zámku. Na dvoře najdeš dvě studnice, mají zlaté okovy. V té nalevo je mrtvá voda, v té napravo je voda živá. Naber ze studnice vpravo a nikde se nemeškej. Hleď, abys tu zase byl dřív, než mine hodina, sic bude s tebou zle. Královic šel do zámku a na dvoře vpravo navážil ze studně živé vody, nabral do lahvice, schoval ji a chtěl zas odtud odejít. Tu se ale rozmyslil a povídá si, co by to bylo, abych já byl ve stříbrném zámku a neviděl ani, co je v něm. Obrátil se a šel do zámku. V prvním pokoji viděl u dveří ležet na stráži hrozného draka. Měl 12 hlav, ale spal. V druhém pokoji bylo 12 krásných panen. Leželi jedna podle druhé na stříbrných postýlkách a všecky spali. Přijde do třetího pokoje, tu vidí jednu panu samotnou. Byla tak krásná, že se to nedá ani slovy vyslovit. Spala na zlatém loži, měla na hlavě zlatou korunu a stříbrný pás ležel na stole podle ní. Královic u ní stál jako u vytržení a byl by tu ještě dlouho stál, kdyby vlk se nebyl před oknem zakmitnul a nedával znamení, aby odtud pospíšil. Královic odepěl rychle svůj stříbrný pás a položil na stůl a pás té pany vzal sebou. A sotva, že na vlka vsedl a vlk se vznesl do povětří, tu strhla se ve hradě veliká bouře a 12hlavý drak se hnal za nimi a brzy je dohonil. Ale tu královic vytasil svůj meč a utěl jednou ranou drakový křídlo. Drak spadl do moře a voda vystříkla až do oblak. Když pak zase v lese přišli na to místo, kde královic toho vlka našel, řekl jemu vlk. Měj se tu dobře, musím tě opustit. Děkuji ti za tu službu, co jsi mi prokázal, nebo ti věz, že jsem duch onoho neboštíka, za kterého z dluhy zaplatil a dal ho pochovat, a proto jsem se ti musel odsloužit. Však dříve, nežli odejdu, vezmi ještě dobrou radu. Nekupuj na cestě žádného masa od šibenice, sic bude s tebou zle. Poté se vlk ztratil, jako by se zem byla po něm slehla. Královic jel dál, až přijel k tomu městu, kde bratři jeho zůstali. I vidí, že se tu z brány hrne veliký zástup lidí. Zeptal se, co to znamená.
2: Vedou tu dva na šibenici. Prohráli sami sebe v kostkách a chtěli utéci.
0: Když je přivedli blíž, viděl královic, že jsou to jeho bratři. Ti ho taky hned poznali, padli na kolena a prosili ho, aby je vykoupil.
1: Královic hned za ně zaplatil, co bylo třeba, a vzal je sebou. Na cestě se ho pak bratři ptali, zdali nese otci živou vodu. Nesu, odpověděl a ukazoval jim lahvici. Bratři mu záviděli a taky se báli, aby nepověděl otci, jak špatně se zachovali. Tu se umluvili po straně mezi sebou, že ho o tu živou vodu připraví. V noci pak, když bratr spal, vzali mu jeho lahvici s živou vodou a dali mu na to místo jinou, taky takovou lahvici, ale byla v ní voda otrávená. Když přijeli domů, šel hned ten třetí královic k otci a s radostí mu podával svou lahvici. Tu máš, milý otče, čeho si žádal, a budíš zdrav.
2: Nevěř mu, otče, vskočili mu ti dva starší bratři do řeči. Je podvodník a zrádce, chce tě otrávit. Na cestě jsme ho vykoupili od šibenice, když jsme se vraceli s živou vodou. Nevěříš-li nám? Zkus tu jeho vodu na psu a uhlídáš.
1: Král poručil, aby té vody dali psovi a pes na místě hned zahynul. Pak vyndali ti dva bratři lahvici, co vzali svému bratru, postříkli z ní vodou toho mrtvého psa a pes byl hned zase živ a zdráv. Tu se král náramně rozhněval na svého nejmladšího syna a nechtěl ani slova od něho slyšet, ani ho vidět, ale poručil, aby ho zazdili do věže. Když královic ve věži zazděný seděl a přemýšlel o tom, co se s ním přihodilo, vzpomněl si taky na slova vlkova, že mu radil, aby nekupoval na cestě masa od šibenice. Kéž bych tě byl poslechl, zavzdechl sobě mládenec. Nemusel bych tu co zločinec hanebně hladem zahynout. Nezahyneš, ozval se hlas nahoře v malém okýnku ve věži. Zlost mnoho může, ale pravda zvítězí. Buď dobré mysli a posilni se. Byl to ten vlk, přinesl královici potravu. Ode dneška budu tě navštěvovat každou noc, dokud hodina vysvobození tvého nevyprší. Zatím se podíváme do stříbrného zámku, co se tam děje. Když královic z toho zámku odjel a na cestě 12-hlavého draka do moře srazil, procitla ta královna na zlatém loži i všech jejich 12 panen ze sna se probudilo. Celá ta holá křišťálová hora zazelenala se radostí a kolem ní, kde dřív byla poušť, povstalo veliké krásné město a v něm bylo plno lidí. A všichni plesali a výskali, že ze svého zajetí jsou vysvobozeni a toho draka zproštěni. Brzy potom dostala ta královna krásného synáčka a ten rostl vůči hledě ne po rocích, ale pod nich. A když už mu bylo 7 let, našel mezi poklady své matky v jedné zlaté skříni ten stříbrný pás, co královic tam zanechal. Vzal ho a šel k matce a ptal se jí, co je to? To je pás tvého otce, odpověděla královna. A kde je můj otec, abych ho poznal?
0: Počkej, přijde. Pošlu pro něj. Ta královna byla veliká a mocná panovnice. Všichni králové a knížata se jí báli. Věděla dobře, kdo ve stříbrném zámku byl. Poznala to po znamení, co na tom pásu bylo vyryto. Sedla a napsala psaní tomu králi. Pošli mi sem bez prodlení toho svého syna, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Když král to psaní přečetl, zavolal k sobě své dva syny a oznámil jim, co královna poroučí. Synové sice se zarazili, ale aby se neprozradili, nabízeli se oba dva, že k té královně pojedou. Myslili si, že jí také tak oklamou jako otce. Oba nemůžete jet, řekl král. Jsem starý a skoro nad hrobem. Jednoho z vás doma potřebují. Jeď ty, starší synu můj, tobě to náleží právem. Ten starší syn tedy jel a jel, až přijel šťastně ke stříbrnému zámku. Do toho zámku byly dvě brány a dva mosty. Jeden železný a druhý zlatý. Synáček té královny hleděl oknem a jak toho královice uhlídal, volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Zeptala se královna. Jede po železném mostě. To není tvůj otec, řekla královna. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. Když pak ten královic vstoupil před královnu, zeptala se ho, co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu. Královic nevěděl, co na to odpovědít. Zráce si a podvodník, řekla královna, zazděte ho do věže. Potom napsala druhé psaní tomu králi. Pošli mi sem jiného syna, toho, který ti z mého stříbrného zámku přinesl živou vodu. Syn, kterého poslal, je zrádce a podvodník. Král, když to druhé psaní přečetl, ulekl se velice a hned zavolal svého druhého syna a ptal se ho, zdali skutečně pro tu živou vodu pil. Byl jsem, otče, řekl, a pojedu bez prodlení ku královně. Byl schytralý a myslel si, že i královnu ošidí. Když přijížděl ke stříbrnému zámku, hleděl synáček té královny oknem a volal na matku: Matičko, matičko, už jede můj otec. Kudy jede? Jede po železném mostě. To není tvůj otec. Tvůj otec nešetřil pro živou vodu svého života, taky by toho zlata na mostě nešetřil. A když královic před ní vstoupil, ptala se ho zas, co viděl v zámku, když pro tu živou vodu byl. Královic odpověděl, že viděl mnoho panstva a mnoho služebníků. Lžeš, řekla královna, zráce si a podvodník, zazděte ho do věže. Potom napsala třetí psaní tomu králi. Je-li ti milé tvé království i tvá hlava, pošli mi sem bez meškání svého syna, ale toho, který skutečně v mém stříbrném zámku byl a přinesl ti z něho živou vodu. Oba dva synové, které si mi poslal, byli zrádci a podvodníci a vzali za své. Ubohý král zůstal jako hromem omráčený. Viděl, že byl od těch dvou synů hanebně oklamán. A na smrt ho rmoutilo, že svého nejmladšího syna tak kvapně odsoudil. Co měl nyní počít? I odhodlal se, že jí pošle alespoň jeho kosti. Hned rozkázal, aby tu věž prolomili a kosti syna jeho sebrali. Když zedníci to zazdění odebrali, tu hned ten zazděný královic vyskočil ven a běžel k otci, padl mu okolo krku a vypravoval, jak se všecko skutečně stalo a jak byl od smrti zachován.
1: Starý král prosil ho slzavýma očima. Div, že před ním nepadl na kolena, aby mu odpustil. A hned mu taky oznámil, co se jeho zlým bratřím přihodilo a co královna žádá. Královic, jak to slyšel, radosti vyskočil a hned si osedlal svého koně Siváka, rozloučil se s otcem a jel. Synáček té královny stál zase u okna a když viděl toho královice přijíždět, vykřikl: Matičko, Matičko, už jede můj otec. Kudy jede, synu můj? Jede po zlatém mostě, až kusy zlata z mostu lítají. Tento je tvůj otec, pravila královna. A když se královic před ní dostavil, ptala se ho: Co jsi viděl v mém zámku, když jsi tu byl pro živou vodu? Královic jí všecko dokonale vyprávěl a pak vyndal na důkaz toho její vlastní stříbrný pás, co tehdáš se stolu vzal a namísto něho svůj položil. Co tu bylo radosti a plesání, co dotázek a vypravování. Hned taky poslali pro toho starého krále a ten, když přijel, plakal radostí jako dítě. Tu dala královna vystrojit veliké slavné hody. Trvaly 14 dní. Propustila všecky vězně v celém království na svobodu a mladý král zaplatil všecky dluhy, co kdo komu byl povinen. Škoda, přeškoda, že už je tomu tak dávno. Kdyby to bylo dnes, mnohému dlužníku i mnohému věřiteli spadl by ze srdce kámen.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Premiér Fico chce opět navštívit Moskvu na oslavy Dne vítězství. A co na to evropští váleční štváči? Jako každý rok zaujali směšně své bojové postavení. Nejdivočejší jsou na tomto fašistickém písečku jako vždy pobalští trpaslíci a rádoby velikášské Polsko. Právě to totiž už tiše zamítlo přelet slovenského letounu nad svým územím. Ministr zahraničí Sikorský pak situaci shrnul v tom smyslu, že problém pro ně tímto v uvozovkách přestal existovat. Estonský ministr zahraničí pak ke stejnému gestu vyzval všechny ostatní členy Evropské unie. Česká vláda se zachovala svéprávně, naštěstí, a ministerstvo zahraničí přelet přes nás bez průtahů povolilo. To ale není nic pro pobaltské potomky Hitlerových spojenců. Ku příkladu takový lotyšský server Baltias Bals se už dramaticky táže. Zda se tím Česká republika postavila na stranu Ruska. Sám premiér Fico pak údajně zvažuje, že do Moskvy nakonec pojede autem, což by bylo symbolické, neboť nic nevypovídá o současné válečné hysterii v Evropě tak, jako premiér země Evropské unie kličkující po evropských silnicích, protože mu půlka kontinentu zavře svůj vzdušný prostor. Kauza každopádně ukazuje, jak je evropská věrchuška snad již skutečně v posledních fázích svého sebevražedného vývoje, když každou chvíli musí být na zcela malicherných případech sebe samu testovat z neochvějné loajality. Česká republika se naštěstí pod Babišem drží svého zdravého rozumu a tím dává alespoň symbolicky najevo, že s cestou Roberta Fica de facto souhlasí. Že by se však někdo přímo z české vlády přidal k uctění památky vojáků Rudé armády padlých za osvobození našeho území od německé agrese, na to odvahu nenašli. Ostatně nejspíš asi ani nedostali pozvánku.
1: Jo, pořád se něco děje.

na obloze nekoneční mraky, uchvalcem mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej pokora lejzní.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. Otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní kamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info.

Byl to dlouhý a krásný den a já do něho třeštil svoje zcela nové oči. Byl to čas snů a touhy drásající, v košilce jara zmrzlina léta, svět se točí, kaštany v usínající trávě a zimní choulení.

první rty a dlaně splynutí. Tmavé schodiště z osvětlených ulic, když jsem za tebou přišel opilý. Snášení jara.

Vlak už dávno odjel, koleje vedou pořád dál, po nich se zase vrátí stromky vánoční. Ze slov smích a ze sl smlčení a ticho v bezbarvých nocích. Pak záblesk nehy.

jízdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak větmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na hůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažůru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru. Zda si to ještě ty.

mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět mladší o 10 let na desce četroutá,

však na ty druhé třeba vzít jiný metr. Koukněte, jak pak se ta mládež chová, poslyšte, jaká užívají hrubá slova, na pípy k vysvětlení bez námahy hravě.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Na konci týdne 9. května si připomeneme osvobození Československa Rudou armádou a tím také skončení druhé světové války v Evropě. Oficiální propaganda bude samozřejmě tento okamžik slavit již o den dříve, přestože 8. ještě duněl boj s Němci v pražských ulicích. Fakticky skončil až příjezdem sovětských tankistů od Berlína do Prahy, která volala o pomoc. Dopoledne 9. května. Sporadické dočišťovací boje pokračovaly nicméně po celý den a na poslední chvíli tak tragicky vyhaslo ještě několik českých i sovětských životů. Popřevratová záměna 9. května za 8. slouží pouze k tomu oddělit se od oslav vítězství v Moskvě. Poslušně tedy oficiálně slavíme konec války spolu se Západem, neboť listopadový převrat 89 a ukončení další fáze této války s podtitulem Studená z nás učinilo léno Západu. Tím současně došlo k revizi dohody na Jaltě. A proto zase budeme vystaveni plzeňskému mediálnímu cirkusu s americkými osvoboditeli, jakkoliv je obecně známo, že Spojené státy v té době s Němci již nebojovaly. Americké jednotky, pohodlně ubytované v Plzni, sloužily naopak jako záchranná náruč pro zbytky příslušníků vražedného stroje Wehrmachtu, kteří prchali do amerického zajetí před odvetou Rudé armády za hrůzostrašné činy hitlerovců, především v Sovětském svazu. Jenže v českých a moravských zemích nadále zůstávala jiná hitlerovská armáda. Ta, která se o dekádu dříve postarala o rozbití republiky. Na 3 miliony Němců sídlících v česko-německém pohraničí, pro něž si dokonce vymysleli mystifikační název Sudety. Poválečný odsun do jejich vysněné vlasti, do říše, jejíž občanství ostatně za Hitlera prakticky všichni přijali, nebyl předmětem sporu. Potvrdila to i postupimská konference vítězných mocností. Po jejichž závěrech, den na to, podepsal prezident Beneš svůj slavný vysídlovací dekret, později ratifikovaný parlamentem. Otázka proto zní, když se sudetoněmecký landsmanšaft ve spolupráci s moravskou větví zdejší 5. kolony německých zájmů rozhodli uspořádat provokaci v Brně, proč zvolili termín 22. až 25. května? Logičtější by se přece zdal srpen, den podpisu dekretu prezidenta republiky, nebo ještě spíše listopad, kdy byla hlavní část Němců již odsunutá. Tak to jejich brněnské sněmování, jemuž již pravděpodobně zabránit nelze, protože vláda se neoprávněně tváří, že jí to nepřísluší, odehraje se tak říkajíc v návaznosti na akce spojené s osvobozením, respektive s připomínkami skončení druhé světové války. To se na první pohled zdá jako nevýhodný termín. Vždyť Hitlerův pád a německá kapitulace jsou něčím, nad čím dosud tito henleinovští pohrobci roní krokodýlí slzy, neb znamenal i konec jejich panského nadčlověčenského postavení vůči Čechům a Moravanům v protektorátu. Chyba? Nedomyšlenost? Organizátoři si to nemyslí. Jsou přesvědčeni, že je to právě naopak. Velmi promyšlené, zvážené a chytré. Tato jejich jistota nám ale současně pomáhá pochopit skryté záměry této do nebe volající drzosti. Musíme se totiž ptát po skutečných adresátech této opožděné či pozdržené válečné operace. Těmi rozhodně nejsou ti, kdo se proti této odporné operaci bouří. Bezprostředních pamětníků již sice mnoho není, ale poválečné generace a zčásti i jejich děti mají henleinovskou 5. kolonu a její činy přece jen nesmazatelně uloženy v paměti. A pokud nepatří k nešťastníkům, kteří si paměť nechali vymazat usilovnou propagandou několika dekád bruselského čištění skrze zdejší korporátní média, vrcholící vládou mafie Petra Fialy, aktivního spolupracovníka sudeťáků již od převratu, sotva je to může nechat chladnými. Je zjevné, že nejde o nějaký exces, vybočení z dosavadního průběhu snah o změnu poválečného uspořádání v Evropě, ale naopak o zahájení či obnovení pochodu proti české státnosti. Matení historických dat, třeba právě přesun oficiálního konce války z 9. května na 8., s tím bezprostředně souvisí. Rusko, nástupce Sovětského svazu, náš osvoboditel, je přece již dlouhodobě líčen nikoli jako ten, kdo nám přinesl svobodu od velkoněmeckého útlaku, ale jako okupant, dobyvatel, pro nějž válka byla jen záminkou k expanzi. V médiích a ve školách dostávají prostor pouze zkorumpovaní režimní historici manipulující dějinami. V jejich podání to byl fakticky Stalin, kdo začal válku. Činí tak ve shodě s říšskou propagandou, řeč je o čtvrté velkoněmecké říši, zvané přechodně Evropská unie, podle níž ani osvobození a skončení válečných operací v Evropě nebylo převážně dílem Rudé armády, ale především západních spojenců, Spojených států, Británie a, což je pro příčetného pamětníka už vysloveně komické, Pétainovy Francie. Rusko je naopak novým agresorem a Vladimír Putin obrozeným Hitlerem. Právě v této rétorice lze dobře přečíst celý záměr. Druhá světová válka fakticky nikdy neskončila. Podepsání německé kapitulace a následné konference vítězů, především ta postupimská, jsou zapomenuty. Například rozhodnutí o německém odsunu a maďarském na Slovensku je už jen rezavé hraburdí. Svým způsobem je to ovšem skutečnost. Je třeba si uvědomit, že Churchill konspiroval už před koncem války s částí německého důstojnictva a pokoušel se přesvědčit nemocného Roosevelta, aby hned po německé kapitulaci Západ zaútočil na vyčerpaný Sovětský svaz. Sice se mu to nepodařilo, veřejné mínění ve Spojených státech by prodloužení války, kterou nemělo od počátku za svou, vůbec nepřijalo, ale aspoň spustil železnou oponu. Válka tedy pokračovala studenou fází dvou vítězných jaderných supervelmocí. Pro úplnost snad ještě poznamenejme, že i druhá světová byla ve skutečnosti pokračováním té první, takzvaně velké. Po 20leté pauze na dozbrojení ji opět zahájilo Německo. A jakkoliv si to málo uvědomujeme, bylo to opětovně domněle poražené Německo, podle jehož hitlerovské koncepce evropské integrace pod německým vedením, téměř v zápětí vznikaly základy Evropské unie. Včetně významných, nikdy před soud nepostavených postav Třetí říše, často i ministrů Hitlerovy vlády. Je to tedy už více než stoletá válka. Jen je občas prohlášena za skončenou opětovnou německou porážkou. Ve skutečnosti však Německo prohrává bitvy, ale ve válce vítězí. Evropu už dobilo a vládne ji z Bruselu. A nyní zbrojí na další pokus o Drang nach Osten. A spolu s ním většina dobité Evropy, včetně České republiky, tak jako za Hitlera. Adresát neznámý, na rozdíl od slavné písničky Karla Gotta, kterou občas slýchám na Hvězdě, nikoli. Tu otázku jen tlačíme před sebou a je třeba na ni konečně odpovědět, protože je klíčem ke všemu, co se v té pokračující válce nyní děje, včetně brzkého sudeťáckého sněmování v Brně. Adresátem aktuální předválečné propagandy nejsou ti, kteří se nyní bouří. Jak proti sněmování landsmanšaftu v Brně, tak proti válečným přípravám na další německé, tedy v tomto případě už unijní napadení Ruska. Nepřímá válka Západu proti Rusku na Ukrajině je jen její overturou. Skutečným adresátem jsou předzpracované mladé generace. Jen o ty jim jde. Nenapravitelní nepodvolení z pamětí jsou už odepsaní. Veškerou pozornost nyní zaměřují na ty, pro něž je celá historie hitlerismu, ukrajinského banderismu či britského, případně polského, dávného protiruského fanatismu něčím tak vzdáleným a nereálným, jako pro nás byly třeba bitvy na Pijávě či války napoleonské. Předmětem ústředního zájmu jsou i ti, kteří netuší, jak bezprostředně se jich ta stoletá válka dotýká. A po usilovné propagandistické práci ve školách a na sociálních sítích je vlastně autenticky vůbec nezajímá. Odnárodňování generací narozených po převratu už dospělo do fáze, v níž ani pokusné balonky Petra Pavla o naší údajně jediné možné budoucnosti v dokončené čtvrté říši, takzvaných Spojených státech evropských, u nich nevzbudí žádnou reakci. Ani odpor, ani nadšení. Je to nic, samozřejmost. Jinak to přece ani být nemůže, vždyť už ani nic jiného než vládu Bruselu stejně neznají. Prostě optimální materiál. V tomto smyslu, a jenom v něm, je možná nakonec rozhodnutí o brněnské provokaci a zvolený termín přece jen chybou. Už tím, že sudeťácké téma vůbec zvedli a zviditelnili, pro mladěchy do této chvíle vůbec neexistovalo. A nějaké žvásty o usmíření, jak by smet. Jaké pak usmířování, kvůli čemu? Oni nám něco provedli, že se k nám chtějí vrátit? A proč? Je to přece stejně všechno EU a nikde žádné hranice. Autenticky jsem jednu takovou debatu plnou úšklepků a vrtění hlavou někde zaslechl. Nevím, jak se k tomu ti mladí vůbec dostali, ale naprosto to nechápali. Bylo jim asi 17 a určitě nehorovali pro Texasky, jestli si ještě vzpomínáte. Lidé ze světa za sklem. A najednou to na ně zaklepalo. A nutí je něco si o tom myslet. Možná se s tím landsmanšaftem v Brně přece jen přepočítali. Je na každém z nás, zda bude pro tentokrát opět platit známý výrok Napoleonova diplomata Josefa Fouchého. Je to horší než zločin. Je to chyba. Zda a jak velká se ukáže už za pár dnů v Brně. Pokud se opravdu střet vyostří, korporátní média to úplně pohřbít nedokážou. Zda a jak velká se ukáže už za pár dnů v Brně. Pokud se opravdu střet vyostří, korporátní média to úplně pohřbít nedokážou. A k těm, které by nejen mrtvá TOP 09, ale celá ta fialová mafie, ta zdejší pátá kolona německých zájmů, chtěla učinit z pochopitelných důvodů voliči už od 16 let, k těmhle s technologií ohluchlým a osleplým, tak nakonec přece jen třeba nějaká vlnka došplouchne. A třeba si na to vzpomenou, až z těch nevědomých a nic netušících potenciálních Hitlerjugend bude chtít Němec vyrobit vojáky k válce s Ruskem. A to bude brzy. A pak se s pomocí boží možná něco konečně stane. I s nimi.
0: To stojí za úvahu.
3: Na stanici Hvězda.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

zatím já svoje mařenky neopouštím. Jdu jenom v košili, ty v kabátku, cestu jsme ztratili hned z počátku. Blikají dvě hvězdy.

není, a kdo se ohlédne, ten skamení. Já ženich a ty má nevěsta, co nás to potkalo na cestách, neptej se, stejně ti nepoví, za stromy dva vlci hladoví. Dva vlci s jizvami na těle, z oblohy svržení andělé, nepoví, mlčí, mají hlad,

vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše a teď už jen poslouchejme tiše.

Uprostřed léta roku 1997 zažila velká část Moravy a Slezska nevídanou potopu. Stoletá voda brala bez lítosti domy, mosty, majetky i životy lidí. Celkové škody byly odhadnuty na 60 miliard korun. Poškozeno bylo 536 obcí, více než 4 tisíce lidí přišli o střechu nad hlavou, život ztratilo 54 osob. 2520 domů se zřítilo do vln a muselo být zbouráno, včetně domku mé maminky na olomouckém předměstí Nové Sady. Když jsem několik dnů po potopě přijel za mámou, uvědomil jsem si, že se už nikdy nebudu moci vrátit do dětství. Pryč bylo všechno, co jsem měl rád. Zdi domu se zhroutily do rozbouřené Moravy, zmizel kuchyňský stůl, u kterého se každou neděli scházela naše rodina, voda odplavila dokonce i staré pendlovky, které důvěrným odbíjením odměřovaly čas našich životů.

Stoletá voda nezasáhla jenom soukromé osudy. Pod špinavými vodami zůstaly nevyčíslitelné hodnoty továren, podniků, firem a institucí. K těm tragickým ztrátám je třeba připočítat i tisíce kotoučů filmů a videozáznamů, stovky tisíc stránek scénářů, černobílých a barevných fotografií a stohy dokumentů, které se za 42 let existence ostravského televizního studia postupně shromáždili v archivních regálech. Každý, kdo si alespoň trochu váží minulosti, ví, co ztráta pečlivě vedeného archivu znamená. Ostravská televize se v několika hodinách stala organismem bez minulosti. Zůstaly jenom vzpomínky pamětníků. Když jsem byl před lety vyzván, abych se pokusil napsat knížku o nejhlubší historii ostravského studia, uvědomil jsem si, jakou osudovou katastrofou ona červencová povodeň byla. Nezůstalo zachováno téměř nic z toho, na co si televizní diváci pamatují. Ani to dobré, ani to horší, a možná naštěstí ani to nejhorší. Jenom pár nic neříkajících zpravodajských šotů a několik desítek, možná stovek pořadů. Byly zachráněny hlavně díky pečlivosti pracovníků pražského studia na Kavčích horách, kteří hodiny a hodiny s nekonečnou trpělivostí vymývali ze závitů filmových kotoučů páchnoucí bláto. Totéž se po dobu několika příštích let snažili obětavě provádět s vodou poničenými videokazetami členové speciální skupiny Bažina studia ostravského. Jak se za takových okolností vyrovnat s výzvou, před kterou jsem byl postaven? Jak přiblížit to, co bylo v televizní historii podstatné? Naštěstí ještě žila řada těch, kteří spolu vytvářeli dějiny studia a podíleli se na tvorbě jednotlivých pořadů, filmů, inscenací a seriálů. Lidské vzpomínky jsou však věc ošidná. Každý z nás si o tom, co je podstatné, myslí něco jiného. Pokud nejsou k dispozici věrohodné důkazy o tom, co se vlastně v minulosti odehrálo, je třeba smířit se s tím, že neexistuje jediná historie, jediná verze minulosti, jediná, jak se říká, objektivní pravda. A protože se v průběhu vývoje ostravské televize podíleli na natáčení a tvorbě pořadů více než 2000 lidí, je nutné připustit, že i počet verzí toho, co se stalo a co je hodné zaznamenání, je poměrně značný.

Vydejme se na výpravu za tajemstvím vynálezu, který umožňuje vidět do dálky a možná i nahlížet do minulých časů. Čeká nás mozaika výpovědí, vzpomínek, úvah a reflexí těch, kteří se už před mnoha desítkami let snažili co nejupřímněji sloužit potřebám široké divácké obce. Soudím, že nikoliv posluhovat. Pokud jde o mne, cítil jsem k některým žánrům o něco důvěrnější vztah než k jiným. To je dáno tím, že jsem déle než půl století pracoval hlavně na publicistických, vzdělávacích, cestopisných a dokumentárních pořadech. Stoletá voda vzala všechno, co bylo pro naši minulost důležité. Archiv byl rozmetán, většina dokladů o rozsáhlých etapách někdejší tvorby byla zničena. Posuďte sami, co vlastně zbylo. V každém případě to, co je opravdu důležité pro pochopení naší společné minulosti, zůstává stálou výzvou našeho svědomí. Většinou se domníváme, že jsme byli dobří, ale možná jsme ani tak skvělí nebyli. Ať je to jak chce, připomíná ta výzva tichou ozvěnu pendlovek v onom nešťastném domě mé maminky na předměstí zatopené Olomouce. Ty starodávné vyřezávané hodiny jsou nenávratně pryč, vzala je voda, ale jejich ztracený zvuk nám bude spalčivou naléhavostí a přitom, pokud máme srdce čistá, vlídně a laskavě znít po všechny příští časy.

Před kamerou, za kamerou. Kapitola první o tom, jak hornický Stachanovec pomohl v Ostravě založit televizi.

Leopold Mocek z Bobrovníků nikdy nefáral, nikdy nebyl lávířem. Narodil se před 90 lety ve vesnici Písečná poblíž Jeseníku. Pro nás je zajímavý tím, že je to nejstarší žijící pamětník nejdávnější historie televize města Havířů a Hutníků, který osobně pamatuje všechno možné i nemožné, co se dochovalo v souvislosti s jejím rodným listem. Byl u toho, když v pondělí 5. ledna roku 1955 kopáči národního podniku pozemní stavby Ostrava poprvé kopli do Hošťálkovického kopce v Bobrovníkách, aby vyhloubili jámy pro základy 123 metrů vysoké příhradové věže budoucího vysílače. Nikdy předtím v Ostravě a její okolí tak mimořádně vysoká stavba nestála.

ve 30. letech 20. století, kdy za hranicemi začal vykřikovat svoje bojovná hesla o dobytí Evropy Adolf Hitler, nesla vesnička Písečná, rodiště Leopolda Mocka, jméno Sandhübl. Ležela totiž v německy mluvících Sudetech. Součástí této příhraniční oblasti byla, alespoň částečně, i vesnice Svinov neboli Schönbrunn u Ostravy, kam se šestiletý Polda Mocek ze Sandhüblu počátkem války přestěhoval, aby mohl navštěvovat českou školu. V Schönbrunnu sice Němci žili také, ale česky mluvící obyvatelstvo převládalo. Poldův táta František, skladník vítkovické automobilové dopravy, si přál, aby jeho syn mluvil česky. Vytrvat v tom nebylo snadné, protože Schönbrunn neboli Svinov byl součástí německé takzvané Třetí říše. Po válce koncem 40. let narukoval Polda k radistům. A tady se už tak trochu začíná rýsovat cosi jako nejstarší kořeny ostravské televizní historie. Když se totiž Polda z vojny vrátil, přijeli ho jako technika na rozhlasový vysílač, který stál právě ve Svinově. Stojí tam dodnes, ale Polda tam nebyl spokojený. Byl proto rád, když koncem roku 1954 začali jeho rozhlasoví šéfové hledat odborníky, kteří by se vyznali nejenom v rozhlasové, ale i televizní technice. To bylo pro mladého radiomechanika lákavé, protože stejně jako řada nadšenců té doby sledoval s úžasem novinové zprávy o převratném technickém vynálezu, který prý umožňuje, jak se tehdy říkalo, vidět do dálky. Přihlásil se do konkurzu a byl přijat. Do pracovního průkazu dostal razítko s poněkud krkolomným textem. Televizní středisko oblastní správy státních radiokomunikací Brno v Ostravě Hošťálkovicích. Bylo to přesně podle platných předpisů a hlavně podle gramatiky oněhled, kdy se slovo televize psalo ještě s S, tedy televize.

Olda Mocek netušil, že ve Svinově žije ještě jeden mladík, který se o televizi zajímá. Jmenoval se Klement Habrnal a v dějinách ostravského televizního vysílání by měl být označen čestným titulem první oficiální televizní koncesionář Severní Moravy a Slezska. Před 15 lety, kdy mu bylo už skoro 80 let, Klement Habrnal vzpomínal. Roku 1953 obdržel sklad prodejny Elektra, sídlící mezi tehdejším domem potravin a knihkupectvím u divadla, proti bočnímu vchodu do hotelu Imperial, dva kusy nejnovějších televizních přijímačů značky Tesla 2001A. Přístroj připomínal obyčejné rozhlasové aparáty, jaké se v té době u nás vyráběly, jenom na přední stěně měl malou skleněnou destičku velikosti pohlednice, obrazovku. Pan Habrnal zaplatil za přístroj k vidění do dálky 2000 korun, což byly tenkrát veliké peníze. Později na ten obchod vzpomínal. Vydělával jsem měsíčně 1100 korun, takže jsem musel prodat manželčinu pračku. Ani to ale nestačilo. Vedoucí Elektry mi pak aparát prodal na dluh a já musel zbytek peněz příští dva roky splácet. Druhý přijímač prý si koupil jakýsi pan Jaroslav Honzek, pracovník oddělení kontroly Městského národního výboru v Ostravě. Byl spolu s Klementem Habrnalem prvním divákem, který měl šanci sledovat na Ostravsku už v první polovině 50. let na maličké obrazovce mihotající se šedomodré stíny. Televizní vysílač v Praze na Petříně měl v roce 1953, kdy v Praze už televize existovala, tak slabý výkon, že bylo vyloučené, aby jeho signál někdo v Ostravě zachytil. Jak si pan Honzek pomohl k televiznímu obrazu ve Svinově vzdáleném vzdušnou čarou přes 400 kilometrů od Prahy, dnes už nikdo neví. Ale Klement Habrnal si rady věděl. Vyučil se totiž v dobách protektorátu radiomechanikem u firmy Bratři Škutové ve Frýdku Místku a stejně jako Leopold Mocek na vojně pracoval v elektrotechnickém oboru. Sloužil u dělostřeleckého radiolokátoru. Na střeše jsem styčil obrovskou anténu, která měla plochu 3x3 metry, vzpomínal Klement Habrnal. Byla to pětiprvková anténa typu JAGI pro příjem signálu lambda plus 3 metry. Náš domek stál na kopci, což bylo pro příjem signálu výhodné, ale obraz z Petřína jsem přesto nezachytil. Za to jsem mohl v létě, když byly dobré povětrnostní podmínky a signál se odrážel od ionosféry, sledovat vysílání BBC z Londýna a také signál z Paříže. První vysílání se ovšem na obrazovce objevilo pouze v negativu, takže jsem svůj aparát musel upravit tak, aby bylo možné obraz přepolovat. Zahraniční vysílače tenkrát šířili signál, který měl jinou technickou normu než československý televizor Tesla 2001A. Domácí norma pracovala s 625 řádky, zatímco britská počítala se 405 řádky a francouzská s 817 řádky. Pan Habrnal si věděl rady. Po domácku vyrobil konvertor, s jehož pomocí mohl na televizoru naší výroby chytat cizí stanice. Tak mohl sledovat mimo jiné
přímé přenosy z tenisového Wimbledonu, na které se k němu začali scházet diváci z celého Svinova. Chytal jsem současně obraz i zvuk, vzpomínal Clement Habernal. Protože nikdo z nás neuměl anglicky, komentáři jsme nerozuměli. Pravidla tenisu jsou ale tak jednoduchá, že nám to nevadilo. Protože o zajímavých sportovně televizních seancích věděli sousedé, při obřích rozměrech Habernalovy antény se ani nelze divit, občas se v obýváku objevili i uniformovaní příslušníci bezpečnosti, kteří tenkrát chodili v tmavě modrých stejnokrojích. Co ale měli dělat s vynalézavým technikem? A tak mačky poseděli, podívali se s ostatními sousedy na program a když obrazovka zhasla, zasalutovali a odešli. Byli slušní, takže jsme jim někdy nabídli i koláče a kávu, dodala Habernalova manželka.

Klement Habrnal, amatérský šéf vesnického televizního kina. Svinov tehdy ještě nebyl součástí města Ostravy, ale až do roku 1957 samostatnou obcí netušil, že nebude trvat dlouho a osud ho na celý život profesně spojí se sousedem Leopoldem Mockem, o kterém jsme hovořili na začátku. Až bude roku 1955 dostavěn hošťálkovický vysílač, stanou se kolegy. Klement Habrnal v různých technických funkcích od dubna 1957 až do roku 1986, pan Mocek jako šéf směny a později jako vedoucí vysílače neboli televizního střediska Hošťálkovice od roku 1954 až do odchodu na odpočinek. Dodejme, že pan Mocek k vysoké pracovní funkci nepotřeboval se stát takzvaným nomenklaturním kádrem. Ke vstupu do komunistické strany se přinutit nenechal, za to byl absolventem rezortní vysoké školy a jeho podřízení respektovali jeho titul diplomovaného technika. Letos na Silvestra to bude už 65 let, co se z Hošťálkovic vysílalo poprvé. Se stavbou vysílače, na němž pracovala řada lidí z Hlučínska, se ale začalo, jak bylo řečeno, již rok předtím, 5. ledna 1955. Jak už to bývá, s úvodními krůčky čehokoliv nového, průkopnického a převratného bývá spojena řada legend a mýtů. Bohužel nevždy pravdivých. Podle jedné z takových nedoložených pověstí se prý o zrod nejstaršího regionálního studia v Československu zasloužil muž, který nebyl vynálezcem ani technikem, dokonce neměl s televizí jako takovou vůbec nic společného. Jmenoval se Jaroslav Miska. Fáral jako havíř na šachtě Svatá Trojice, později přejmenované na důl Petr Bezruč, a kolem roku 1950 patřil k našim nejznámějším stachanovcům. Ani v 60. letech, kdy z rozhodnutí komunistické strany usedl do křesla ředitele Ostravsko-Karvinských dolů, nezapomněl na své a kolem roku 1950 patřil k našim nejznámějším stachanovcům. Ani v 60. letech, kdy z rozhodnutí komunistické strany usedl do křesla ředitele Ostravsko-Karvinských dolů, nezapomněl na své

havířů. Údernické hnutí se zrodilo ve 30. letech 20. století v Sovětském svazu. Jeho zakladatelem byl havíř Alexej Grigorievič Stachanov, který 31. srpna 1935 vytěžil za 5¾ hodiny 102 tuny uhlí, čímž skoro 15krát překonal plánovanou normu. Tento těžko uvěřitelný výkon z něj udělal nositele vyznamenání hrdina Sovětského svazu a způsobil mimo jiné, že Stachanovova fotografie se ocitla na titulní stránce amerického časopisu Time. Stal se tak nejenom komunistickou, ale i světovou celebritou a jako poslanec nejvyššího sovětu Sovětského svazu udělal velikou kariéru. Na sklonku života se prý ale kvůli alkoholu dostal do psychiatrické léčebny, kde ale vodce bohužel holdovat nepřestal a údajně se upil k smrti. Mezitím však získal mnoho údernických následovníků jak v zemi Sovětů, tak v poúnorovém lidově demokratickém Československu. Stachanovec Jaroslav Miska, jehož jméno dodnes nese jedna z ulic v ostravské čtvrti Zábřeh, byl stejně jako jeho sovětský vzor vymrštěn vzhůru mezi politické špičky. Sám sebe však vždycky považoval za obyčejného havíře a nijak se nad své kamarády nepovyšoval. Stejně jako oni věřil, že nový vynález televize, o kterém často četl v novinách, je určitě prýma věc. Umožní nejenom vidět do dálky, jak se tehdy obdivně psalo, ale navíc, jak to tátovi havířů vtloukali do hlavy na stranických školeních, se televize může stát, cituji, ideální politicko-propagační zbraní a nástrojem komunistické strany k ovládání širokých mas. Ať si dnes o této myšlence myslíme, co chceme, byla v souladu s politikou poúnorového režimu, jehož představitelé už v lednu 1954 po poradě s odborníky rozhodli, že bude postupně vybudována síť vysílačů umožňující šířit televizní signál od Šumavy k Tatrám. Příštím televizním centrem se měla po Praze stát Bratislava, aby byl uspokojen takzvaný zájem slovenských soudruhů. Ale historie ku podivu kráčela jinudy. Když se totiž úderník Miska tenkrát už ve vysoké funkci dozvěděl, že slovenští technici jsou příliš vybíraví a nevyhovuje jim výška vysílače právě dokončovaného vítkovickými stavbami pro studio na břehu Dunaje, praštil do stolu a prohlásil, cituji podle dochované legendy, že havířům bude výška věže určitě stačit a on se osobně zasadí o to, aby se druhou televizní stanicí v lidově demokratickém Československu nestala Bratislava, ale Ostrava, ocelové srdce republiky. Místo do Mlýnské doliny putoval tedy vysílač na Hošťálkovický kopec v Bobrovníkách, aby se stal zdaleka viditelným symbolem nové, moderní, kulturně revoluční vyspělosti ostravských havířů a hutníků. Jestli to není pravda, je to dobře vymyšleno.

Československo vsadilo po vzoru jedinečného a moudrého generalisima Stalina na podporu těžkého průmyslu a aby vysoké pece dokázaly produkovat miliony tun železa a oceli potřebné k budování socialismu, muselo se do nich hodně přikládat. Naštěstí nebyly ostravské šachty zdevastovány válečnými událostmi tak tragicky, jako se to stalo dolům v ukrajinském Donbasu nebo v německém Poruří. Naše nejstarší generace dodnes pamatuje revoluční hesla socialismus rovná se vlaky uhlí nebo já jsem horník, kdo je víc. Vidina vysokých výdělků lákala na Ostravsko lidi z celé země. Obyvatelé ve všech zbývajících koutech republiky jenom závistivě hleděli, jak pilně se na Ostravsku staví. Bytová krize se zpočátku nevyhnula ani Ostravsku, ale už v polovině 50. let měla na relativně pohodlný byt nárok skoro každá v regionu trvale usídlená rodina a její hlavou nemusel být vždycky jenom hornický nebo hutnický Stachanovec. Dávný sen občanů sídliště Stalingrad se splnil. Psalo se nadšeně v regionálním deníku Nová svoboda, když se v polovině 50. let v jedné z ostravských čtvrtí slavnostně otevíral z brusu nový dům kultury. Doplňme, že onen Stalingrad neležel na břehu Volhy, ale že se tak od roku 1949 jmenovala část Ostravy odedávna zvaná Zábřeh. Stalingradský dům kultury byl ovšem zcela nevídaných rozměrů, jak se slušelo na sovětského bratra. Do jeho čtyř pater se vešly naraz 3,5 tisíce lidí. Noviny to komentovaly s velikým obdivem, cituji. Jenom pohleďte, je tu velký přednáškový sál, výstavní síň, klubovny, herna, knihovna pro 14 tisíc svazků knih, čítárna, místnosti a dílny pro různé kroužky a dokonce i loutková scéna. Časopis Osvětová scéna psal v květnu 1956 o tomto obřím kulturním lidojemu jako o největším kulturním domě v celém Československu. A teď bude v Ostravě, považte, i televize.

Byl tu ale jeden problém. Díky němu panovaly skoro po celý rok 1955 mezi lidmi odpovědnými za splnění takzvaného socialistického úkolu, kterým bylo postavení nejvyšší věže Ostravska a uvedení vysílače do provozu, rozpaky. Pilně se sice na konstrukci pracovalo a věž byla každý den o něco vyšší, ale současně hrozilo nebezpečí, že ne všechno bude po dokončení stavby takové, jaké by mělo být. 90letý Leopold Mocek, s ním jsme začali naše vyprávění, vzpomíná. Montáž vysílací technologie, kterou vyrobila Tesla Hloubětín a které jsem se osobně zúčastnil, začala 17. října 1955. Tehdy však ještě neexistovalo spojení s pecínským vysílačem, protože nebyla dokončena pozemní retranslační trasa Praha-Ostrava. Nebylo tedy vůbec jasné, co se vlastně bude vysílat, až bude v závěru roku vysílač zprovozněn. Přebírat pro ostravské diváky pražský program bylo vyloučeno. To se ale budou vysílat jenom hotové filmy? Ptali jsme se. Navíc jsme byli pod časovým tlakem. Dne 15. listopadu jsme ale přece jen zahájili pokusné vysílání obrazu a zvuku. Vysílal se takzvaný monoskop, černobílý obrázek složený z úseček, písmen, kruhů, číslic a grafických symbolů, podle nichž dokázali diváci na svých přijímačích seřizovat kvalitu obrazu. Současně ze zvukového reproduktoru zněl při pokusném vysílání hlas rozhlasové hlasatelky Evy Kunertové, která předčítala následující výzvu. Ostravské televizní středisko zahájilo dnešního večera pokusné vysílání v našem kraji. Prosíme všechny, kteří nás poslouchají nebo vidí, aby nám o tom podali zprávu a sdělili kvalitu příjmu, a to na adrese televizní středisko Hošťálkovice. A pozor, dnešní vysílání skončí ve 22 hodin. Program, uznejte, nijak záživný, ale ku podivu se ozvala řada diváků z nejrůznějších koutů regionu a dokonce prý až z Vysokých Tater, z vrcholu Lomnického štítu. Zjistilo se, že signál pokrývá nejen kompletní prostor obydlené zástavby pod Bobrovníky, ale i okolní městečka Orlovou, Porubu, Karvinu, Opavu a také nově budované městské sídliště, pro které bylo právě ve veřejné soutěži vybráno jméno Havířov. Do ankety tenkrát došlo 2349 návrhů od celkem 624 občanů. Některá jména byla opravdu unikátní. Jazyková komise měla naštěstí odvahu zamítnout tak prapodivné názvy jako Gotwaldův Horníkov, Čestprácov, Zápotocký grad, Cingrov, Lidobudovatelov a nespočet podobných. Snaživí navrhovatelé se opravdu překonávali. Takový byl tedy region, kterému měla sloužit z brusu nová socialistická televize. Ale jaký program vlastně dostane na sváteční silvestrovský stůl tento region razovity? To byla otázka.

tíživý problém, co vlastně bude nová stanice vysílat, musel být vyřešen, než bude pozdě. A řešení se skutečně našlo. Součástí vysílacího komplexu na Hošťálkovickém kopci byla totiž i dvoupatrová budova ve stylu Sorelli s několika kancelářemi, dílnami a místnostmi pro údržbu techniky. Budova je využívána dodnes hlavně soukromými firmami, ne však pro televizní účely. Tenkrát to mělo být jinak. Jak se blížil Silvestr, kdy mělo začít vysílání, zrodil se zoufalý nápad využít část této pomocné budovy pro zřízení improvizovaného studia, z něhož by bylo možné šířit do éteru alespoň omezený program. Tak bude zachráněna situace a nedojde k tomu, aby havíři a hutníci museli místo silvestrovské zábavy sledovat na obrazovkách mrtvý obrázek monoskopu či celovečerní filmy, na které je možné zajít si do kina. Vysílat se nakonec opravdu začalo. Dnes už nežijící pamětník Vintíř Pecůch z Bobrovníků, dlouholetý pracovník televizní údržby, uvedl, že, cituji, vybavení kapesního studia bylo elektronkové a vyznačovalo se značnými rozměry a hmotností. Podle jeho slov zaplňovala celou jednu místnost přístavby vysílače, odbavovací technika, včetně poměrně složitého zařízení zvaného synchronizátor, srdce televizní techniky. Obrovský synchronizátor byl osazen více než stovkou elektronek, což se prý bohužel projevilo na značné poruchovosti. A zbývající místnost? Ta vlastně vysílání zachránila. Byla v ní totiž umístěna režie, oddělená velkou skleněnou tabulí od takzvaného studia, což byl malý pokojík, v němž se rodil vlastní, živě vysílaný program. Honosný název studio se ale nikdo používat neodvážil. Místnostce se říkalo zásadně hlasatelna, protože ničemu jinému než nahlašování pořadů nemohla při ploše asi 4x4 metry sloužit. Přesto to byl pro příštích skoro 10 let prakticky jediný základní prostor, z něhož bylo možné živě vysílat veškeré ostravské programy, včetně zpravodajství, estrád, pohádek, koncertů, vzdělávacích a zábavných pořadů a dokonce i televizní hry a umělecké inscenace. Proslulá Hošťálkovická hlasatelna sloužila ještě začátkem 70. let. Zrušena byla až v květnu 1974, když byla mezitím v srpnu 1968 proměněna v utajené studio, z něhož putoval obraz i zvuk z Ostravska obsazeného vojsky Varšavské smlouvy do celé republiky. A dokonce, jak bylo na základě zkoumání emigrantské korespondence zjištěno orgány státní bezpečnosti, až do Londýna. Ano, i tam prý bylo onoho srpna zachyceno zoufalé, blikající volání do té doby neznámé regionální stanice s hornickým kahanem v erbu. To se, věřte nevěřte, opravdu stalo. Signál z Hošťálkovic se asi toho velice horkého léta odrážel od jonosféry a tak jako před lety dovoloval svinovským sousedům dívat se na wimbledonský tenis, tentokrát
naopak pomohl úžaslým wimbledonským divákům pozorovat jeden ze sovětských tanků zaujímajících střeleckou pozici na úbočí pod vysílačem. Kdo ví, co by na to asi řekl táta Havířů, Jaroslav Miska, hornický rekordman, úderník a Strakanovec.

0: Desátá večerní je fuč.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.

0: Posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní kamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: se blížím dávno, dopravní ruch stich, nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klaxon a pryč je noční klid. Jak rozezní se klaxon, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej, poslouchej, jak
0: klaxon zní,
1: ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec,
0: každý chodec.

0: chodec pěšky musí. Přitom ten tvůj klaxon nedá dobrým lidem spát. Vypni ten svůj klaxon,
1: schudí se jedu tě rád.
0: Klaxon můj
1: se rozezní,
0: k němu mám
1: pár konských sil,
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí, zkusí dál,
0: dál.
1: A jaký zbyl,
0: jaký zbyl. To v ulicích se stává, řidič ten se nesníží, stále mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát. Když chodec slyší klaxon, musí autu přednost dát.
0: Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej.

0: Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: noc s hvězdou.
1: Ať Ježíš Kristus, podívejte se. Mně vybouchla ta věc, jo?
2: Ta věc?
1: Za 90 Kč měsíčně vybouchla.
2: Televize.
1: Zrovna jste řekl, že jste fajn šmek na společnost.
2: Aha.
1: Tak jsem si řekl, tak musím tam jít.
2: Čili vy jste nepřišel jako odborný poradce?
1: No, já vás rád poslouchám, mě to vybouchlo. A vidím, no tak jsem si přišel stará známost, jsem si řekl, vetřel jsem se
2: jako...
1: No tak lidi, aby viděli, že jsem a tak a to.
2: Jak to, že jste?
1: No oni píšou, že nejsem a tak a že... A proč, no a já, co tomu říkáte? A tohle a tak. Tak aby
2: takže
1: viděli,
2: jasný
1: že...
2: jasný důkaz, ano, ano.
1: No, a tak mluvte dál,
2: jo, tak já promiňte, já jsem...
1: Klidně dál, jo. Máte toto hezký.
2: No, to je takový...
1: Co vám to hezký postavil, když jsem... Těbe Rudolf druhý. To bývaly, tady bývaly srandy.
2: Jo.
1: To vám pak povím.
2: Dobře, soukromně. Dobře, to jsem zvědav vtedy.
1: A jo.
2: Já tady řeším
1: zrovna tak... U chodku.
2: Jo?
1: No jo.
2: Já...
1: Jak je tam ten pomník?
2: Který pomník?
1: Jak je tam ta tlačenice mramorová taková.
2: Aha.
1: Ale zajer tam něco.
2: Zajer.
1: No je, to se... Ono se to nepublikuje, ale on byl.
2: Ano, básník.
1: No jo. Teďka už jo, teď to jde.
2: Já?
1: Tennessee Williams taky.
2: Taky?
1: Jo.
2: A Oscar?
1: No jo, Atlian.
2: No jo, celá řada.
1: Celá řada.
2: Celá řada.
1: Dneska být heterosexuální je nebezpečný.
2: Já se zase bojím, že nejsem odcizenej, to se taky hodně nosí.
1: Taky. Já jsem to.
2: Jo. Já dělám, co můžu a já ne, a ne se něčemu odcizit.
1: Ne, já jsem zrcadle nepoznám.
2: Vážně, natolik už to máte?
1: No, to je vidím krás. Takového starého pána.
2: Jo. Já bych se taky jako chtěl najít takovou neschopnost se realizovat. To taky mám rád, když někdo má.
1: Nemá schopnost se
2: realizovat. Nemá schopnost se realizovat, ano. To taky nemám. Já se furt realizuju denně. Dá to práci, já se denně realizuju.
1: Ale... No ale já nechci vyrušovat.
2: Pardon, já jsem tady zrovna řešil takový fyzikální problém, možná, že byste do toho mohl zasáhnout, jestli je možno se opálit přes sklo.
1: No ano.
2: Je to možný, že jo, děkuju.
1: Je to nějaké, které propouští ultrafialové.
2: Paprsky. Je takový.
1: Bulharské okurky, no tak, jak by to mohlo uzrát?
2: Pravda.
1: Nějaký zákon bulharský patrně bude na to, nebo tak.
2: Ano. Ovšem ty jsou zelený.
1: Jo.
2: Když to já
1: mají
2: se...
1: tam tedy.
2: Okurky.
1: Okurky, ano.
2: Ano. Tak. Já myslím, že jelikož jste tady, že bychom to měli využít a že by ty těžší dotazy dneska měly patřit vám, protože já...
1: Ty těžší
2: dotazy. Já myslím, že by to mělo být... Vy jste se díval na ty minulý hovory, pane Verich?
1: Na co?
2: Na ty minulý hovory moje.
1: Vždycky.
2: Jo?
1: Vždycky. Teď vy víte, že já jsem na vás fan.
2: Počkejte, to nechme...
1: Proč jsem si vás platil u nás divadle? Já... Abych měl někoho vedle sebe, s kým je sranda.
2: Dobře, tak to nechme napak. Já bych se spíš zeptal, viděli jste někdy takovýhle pořad, že byste mi dal pokyny někde v cizině? Třeba v Anglicku? Ve Velkém to Británsku?
1: Tak dobré, jako máte vy?
2: Lepší, já chci slyšet o lepší.
1: No.
2: Vy jste jmenoval minulý
1: nějaký... No v Anglii je pan Frost se jmenuje.
2: Frost?
1: Jako mráz. Pan Frost, ten má, ale on má taky... politické věci. A on to nemusí předkládat. Má tam veliký, pěkný, já jsem ho pozoroval dost dlouho. Pěkný věci. Teďka zrovna myslím, dělá v Americe za někoho, na léto podepsal, za někoho zaskakuje, jsem čet.
2: A kdo za něj dělá v Anglii?
1: To taky já nevím, to nevím. Taky to tam dělal, no to chytne, to dělal napřed, nebo tak.
2: A on to dělá s projekcí taky, že jo, nějak?
1: No, tak já tam viděl moc, jedno program jsem tam viděl, když byl, jak se to jmenuje, to, Spolkové republice Německé, byl tam nový zvolen, já si tam jména tam v ten kraj sválně nepamatuji. Tam byl ten zvolen, ten předseda té vlády. Kitzinger, nebo tak něco.
2: Tak nějak, já si nepamatuji.
1: A on s ním něco projednával, něco. A poprosil ho, jestli s ním bude mluvit, a on řekl, že jo. No, ono to bylo v televizi tím způsobem, že tady seděl pan Frost a tady byl obrovský plátno, kde byl ten dotyčnej vyše jmenovaný a to byl taky televizní projev, že ano?
2: Živej televizní.
1: Živej, jenže byl promítaný nějaký, to oni mají na to nějaký lidi, my taky jistě,
2: ano.
1: Ale nemáme na to ty
2: prostředky.
1: Ty prostředky. A
2: my máme spíš ty okraje.
1: Ano, ano. Co mu dal otázky, on mu odpovídal. A on to má jaksi promíchaný tím, že najednou on sám je jednak, on je chytrý muž, vzdělaný muž a on je komik vedle toho. On někde vystupuje, nevím přesně kde. A tohle je jeho program, kde on a vedle toho on uvádí mladý lidi, třeba mladý orchestr nebo mladý zpěváky. Takový, který jemu se líbí a uvede je tam. A žádný dělá s tím žádný tento parády, žádný, kdo se v březnu narodil, tak a tak. A nebez, má to. Normálně to má. Tom v ateliéru, že má tam takový, jako, skoro improvizovaný sedadla, takový lavice. A tam sedějí lidi. Jsem si zrovna prvé říkal, že jsou si dost podobný s těma našema, že to jsou takový slušně oblečený a moderní lidi. Jsem původně myslel, že jsou než tam a vidím, že tady jsou taky a ono se to šíří a na odsaď tedy.
2: No, ale já a.
1: No tak to je teda pak v Americe, to má každá ta firma, každý ten kanál. To je hezký jméno, to muzikantka. No, tam mají 14 kanálů, 9 jich funguje.
2: 9 jich funguje?
1: Jo, v
2: New Yorku. Čili to podle známé písně, já mám 9 kanálů.
1: Ano, kanálů. Ačkoliv, proč ne?
2: Proč ne? Kdo má 9 kanálů, tak ať má 9 kanálů.
1: A nejde mu do pálu.
2: Do pálu.
1: No tak tam jsem tam to pozoroval a někdy jsou tedy fantasticky blbý tedy. To se snad nedá docílit, než tam s těma možnostmi. To je neuvěřitelný. Tam je jeden komik, pane Horníčku, to by stálo za to se jít na něj podívat. To je neuvěřitelný, Red Skelton se jmenuje. No pochopitelně, že je šíleně oblíbený. Pač jak známo, masa má vkus. A já ho ještě pamatuju, když začínal to za války. A on už je starý, no tak to bych mu nevyčítal starý, že to konec konců je i bravura být starý, ale on je tak strašně blbý, on tu komiku, co on dělá, to je neuvěřitelné. Korunu by si nemohl vydělat nikde, kdyby byla spravedlnost. A jo, tak to jsou takový.
2: Takže není nutno mít mindráky tady, žádný.
1: Naopak, já vám řeknu, to nedělám legraci, že co se týče televize, nejsme na tom špatně, to opravdu jako máme v té světové, ona nemůže být dobrá. Žádná, protože když tady je furt, to by i Shakespeare zblbnul, to se nedá. Ale jako v tom průměru, to je tady naše
2: no, já myslím, že využijeme tedy přítomnosti
1: pana... A vy jste z toho nejlepší.
2: Jsem si to objednal.
1: No ne, to je proto, abyste mě zase vzal za hosta, brzo.
2: Je.
1: No.
2: Já budu vaším hostem, ne vy mým. Já myslím, že využijeme přítomnosti pana Vericha a že položíme eventuálně přímé dotazy jemu z publika. Prosím. Tady.
3: Rád bych věděl, jak vznikly řády.
2: Pane Verichu, jak vznikly řády? Jako metály asi, že jo? Ne společenské řády, metály. Ano.
1: Vy si te dajeli mi medaily, či nedajeli mi medaily? No jak to mohlo vzniknout? No patrně někdo něco udělal a říkali mu Fešák, umíš utrhlík větvičku, dali mu, ne?
2: Olivu třeba,
1: olivu, no. No pak to nechali dělat stříbrný, pak zlatý. No pak s čím to bylo těžší zlato, tak tím víc si to dostávali lidi, co to méně zasloužili. No to, podle toho pravidla to trvá furt, ne? No byly to řády jako order, se to jmenuje, ne, to se jmenuje order, ve všech jazycích.
2: Snad, já. Řád,
1: česky, taky. A bylo to jako, asi jako, no jako kapucíni, nebo tak. Tak byl ten šéf toho řádu, nebo křižáci, že jo, no. To řád, myslím, že ten podvazkový řád, co je na ním napsáno, jsem si to vždycky vykládal, že hony jsou a malý penze. Na podzim, když se střílelo, tak jsem říkal, hony jsou a malý penze. Tam je napsáno starofrancouzsky, oni jsou a chy malý pons. A to je hony jsou a soj. E mal u penze. No a já se vždycky si říkal, hony jsou a malý penze, na podzim, že?
2: Oni
1: jsou furt hony a furt malý penze.
2: Hony jsou jenom na podzim, ale...
1: No tak jich bylo, myslím, 13. A ten řád byl založený jako ten rok, co byla založená, myslím, univerzita pražská. 1348.
2: Aha.
1: 48 je v našich dějinách velice důležitý.
2: Už zapomínám. Už zapomínám.
1: To jsem se vždycky díval, to bylo to, že nevyslovujou H.
2: Francouzi, ano.
1: Francouzi.
2: Oni jsou.
1: Ano.
2: Oni jsou.
1: Už zapomínám.
2: No a co třeba zlaté rouno? To je zajímavý řád, on nic vrtá hlavou, co to je zlatý rouno?
1: No zlatý rouno je rouno, rouno to je nějaký, to byste mě jednou povídal, že někdo jel pro zlatý rouno někam.
2: No to vím, že jel Jáson.
1: Jáson, a byl to byl, no jo?
2: Jáson jel někam pro zlatý rouno.
1: A to byl syn nějakého krále, který Tesalskýho, jestli se nepletu. A který se měl, to se měl Jáson.
2: Eason.
1: Eason, anebo Eason.
2: Tak nějak. Tak nějak, no.
1: A jeho žena byla Medea.
2: Ano.
1: Toho Eason. No jo, no jo, no jo, a on je zapudil. To se hodně dělá, že se zapudí Medea, jenže tato Medea byla mrcha. Ona...
2: Nezapuditelná.
1: Ta byla, no, ona byla zapuditelná, ale ona byla pomstivá. Ona dala ty nový manželce takový šaty samovznikitelný a takovou čelenku, než si to oblíkla, tak to se na ní vznělo. A ona zkořila, a ona pak zabila jejich děti. Ach. O tom napsalo moc lidí, moc her. Jonesku jistě taky, nebo někdo.
2: A on právě plul pro to rouno a vím, že jenom si to nějak
1: rouno
2: asi...
1: Rouno je, myslím...
2: Ovčí... Když má ovce Perzián, tak to je rouno.
1: Jo. Už jsem ještě neviděla na Perzián.
2: No jistě. Třeba pak ovce si vydělá na Perzián. A on jel to pro to rouno.
1: Na Perzián, no. Co? Už teda.
2: Prosím?
1: Ne, nic.
2: Ne, nic, já jenom na dobře. Jsem o tom... A on proplul mezi takovýma dvouma skalama slavnými.
1: Na pantech, ty byli na pantech.
2: No, takový... Lítačky to byly anglické.
1: A jmenovali se ty skály?
2: Skyla a Charybda.
1: Ano.
2: Že jo? No. Já to asi znám z Offenbacha. To je takovej... Taková jediná cesta, jak člověk pozná antiku ještě dnešní, ne?
1: Ano, a když... to je, Offenbachovi to je?
2: Asi jo.
1: No jo, to bude.
2: To ještě je. Kde by to bylo, když už by to nebylo v Offenbachovi?
1: Offenbacha nebo nejedlý?

zahrajte na fagot. Je, pane kaplane, kaplane Petře. A děvčata, umíte to? Už je to naposled.

Jedu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jed u stolu, kdo ví, co v rosolu. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým, pak jsem jed u stolu, kdo ví, co v rosolu. Kapustu ovařenou, jedli jsme ji smařenou. To koukáte, to jsem měl dnes k obědu. Čtvrtá sloka. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Knedlíky se zelím kyselým.

kubánky maštěný, maště jsem jak praštěný. To koukáte, to koukáte, to jsem měl dnes po obědu. Představte si, co jsem měl dnes k obědu. Poslyšte, a poslyšte, a to jsem měl dnes k obědu.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte, abychom se vám hned na začátku přiznali k jedné takové věci, že vás totiž v tomto okamžiku nevidíme poprvé. Totiž dívali jsme se tady se Slávou, že jo?
2: No jo, furt o mně nemluv, víš, že jsem plachej.
1: Zkrátka, dívali jsme se s tímhle chlapem, takovým průzorem v oponě, jak jste přicházeli do divadla svátečně naladěni a říkali jsme si tak, pozor, tihle diváci budou nároční.
3: Hned jsme zkrátka na vás poznali, že jste zhejčkaný televizí.
1: Ano, já už je vidím.
3: Seděj si doma u přístroje, mačkaj knoflíky jak chtěj, volej si programy podle libosti, žádnej ze všech dvou kanálů jim není dost dobrý.
2: A to jste ještě zhejčkaný laternou magikou, 70mm filmem, pohyblivejma schodama na Václavském náměstí, ledničkama, telefonama, lampama, horským sluníčkem, penicilínem a nočním životem našeho města vůbec.
1: Matěj Kopeckýmu se to hrálo, když tohle všecko nebylo. Ale uznejte, můžeme dneska my dva tady na vás vytáhnout kašpárka a šmidru a loudit potlesk.
2: To sami uznáte, nemůžeme. Místo, abyste se začali radovat, že kašpárek Jiřík zase po létech zavítal mezi vás, tak tady sedíte a myslíte si, s čím asi novým mezi vás přijdem.
1: Ale my dneska se šmidrou tu vaši měšťáckou pýchu zlomíme.
2: Pokoříme.
1: My tohle představení pojednáme jako obrovské světové show.
2: Počkej, Jirko, já jsem rád, že jsi se hned na začátku odvázal, víš, že diváka hned zpočátku zastrašuješ. Ale světový show, já se přiznám, já nevím, jak to vypadá.
1: A ty myslíš, že oni jo? V ledničce ho neuviděj. A v televizi teprv ne.
2: No to vím. Ale hlavně, aby ho viděli tady.
1: Tady ho uviděj, o to se nestarej. Světový show není tak složitý, to chce hlavně pohyb, pohyb, pohyb. Všecko statický musí jít pryč.
2: Aha, tak já jdu.
1: Počkej, kam bys chodil? Slávku, ty se musíš rozpohybovat. Ukaž nějaký taneční variace.
2: No prosím tě, taneční variace, teď víš, jak to no. Se mnou bylo v tanečních.
1: No byl jsi tvrdší, ale no. To se...
2: Hele, leda, že ty bys mě předvedl nějaký taneční kroky.
1: Prosím, můžu, pro nás gigoli je to maličkost. Hele. A, dva, tři, a, dva, tři.
2: Ale to je pěkný, a, dva, tři, to se mně líbí,
1: a, dva, tři,
2: ale ty
1: no?
2: Se pěkně a, vlníš, dva, tři, kamaráde,
1: a, dva,
2: ale že by to bylo zrovna
1: a,
2: světový
1: dva,
2: show.
1: Tři. No, jen počkej, až těmhle krokům bude hrát hudba Foxtrot.
2: Těmhle krokům, tak to bude show.
1: No?
2: A to tančíme oba?
1: Oba, samozřejmě, duo boys.
2: Tak jedem.

0: v divadle Sima Morzy, který bude dnes pojednán jako jedno veliké, barevné, světové, nenapodobitelné, nevídané show 2-3. Dnešního show se zúčastní tyto showmeni. Miroslav Šimek a Jiří
1: Krosmář. To bylo co? To je právě umění nás světových speakerů, že uvedeme sami sebe na scénu do show 2-3 a ještě si jako diváka užije tance až. Show 2-3.

0: noc s hvězdou.
1: Haló? Tady byt pana Procházky.
2: Pan Procházka osobně?
1: Ano, prosím.
2: Haló?
1: Haló?
2: Tady je zoologická zahrada.
1: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
2: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slona na koupání.
1: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
2: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
1: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
2: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
1: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
2: Co, vana?
1: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
2: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo být následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
1: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
2: Jaký ale?
1: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
2: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
1: Jezus, mankote, hned teď? Ale já na to nejsem připraven.
2: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
1: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
2: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
1: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, abych řekl, že mi teče takovej Tizián.
2: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte? Je to všecko jasné?
1: Ano, prosím, tak já jdu.
2: Kam jdete?
1: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
2: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
1: A čemu prosím?
2: To mě teda podrošíš. No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
1: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
2: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
1: No kde? Přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
2: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
1: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
2: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
1: Ale co je na tom legračního?
2: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová? Jak by se ten slon dostal do bytu?
1: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
2: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
1: No a proč ne?
2: Poslouchejte, čoče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
1: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
2: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
1: Ježiši, a proč zase?
2: Za toho slona.
1: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
2: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
1: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
2: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
1: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
2: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
1: Ale, promiňte.
2: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přijedu s ním k vám. A na liný růj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare. Tady nemá smysl projednat si.
1: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

0: jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Před více než 100 lety vynalezli ve Spojených státech takzvanou daň z prodeje. Zdá se to jako akademická otázka, ale není. Dnes je z toho totiž obluda, kterou živí všichni, kteří si kdykoliv na světě chtějí něco koupit. Spojené státy po první světové válce totiž procházely hospodářskou krizí, které se historicky říká zapomenutá deprese v letech 1920 až 1921. Průmyslová výroba se tehdy propadla o více než 30%, stoupla nezaměstnanost až na 11% a ceny surovin se poroučely k zemi. Pro takovou západní Virginii, jejíž rozpočet stál a padal s uhlím, šlo o ránu pod pás. Tento stát potřeboval peníze a rychle, jenže nechtěl naštvat občany nějakou novou daní z příjmu a zatížit přímo havíře nebo sedláky by bylo sebevražedné. A tak vznikl geniální nápad. Vezmeme si podíl ze všeho, co se v Apalačských horách vytěží. Cílem tedy nebudou lidé, ale firmy, konkrétně ty, které těží uhlí, ropu, zemní plyn, dřevo nebo dodávají elektrickou energii. A kolikže platí? Sazba je skoro zanedbatelná. 0,4%. Kapka v moři. Přesně v této zdánlivě bezvýznamnosti byl ale celý ten trik. Politicky šlo vlastně o mistrovský tah. Občan u pumpy ani v obchodě žádnou novou daň neviděl a tedy si myslel, že nic nového neplatí a tedy si nestěžoval. Zaplatil ji takzvaně někdo jiný. Těžařská společnost například. Že se však tento náklad nakonec stejně promítne do ceny uhlí, elektřiny a nakonec do peněženek všech lidí, to se v důvodové zprávě nepsalo a ten, kdo o tom nepřemýšlel, o tom ani nemusel vědět. Daně se skoro pokaždé ze začátku tváří nevinně a mají až nepatrné sazby. Mají však také neblahý následek. Zůstávají s námi a dál rostou. A kdykoliv v budoucnu je pak velmi obtížné se jich zbavit. Podrobně nám o tom píše Lukáš Vajda. Článek najdete pod nadpisem Západní Virginie vynalezla daň, kterou platíme všichni.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějakej ten rok zpátky. Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Jsme na vlně bezpečí.

0: s hvězdou.
1: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka, docela dobrá parta. Šéfem byl 5kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelejvá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popa do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam, slipme si? Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4kilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde schovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každej zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicema, Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběhl s Čendou k řece, vytáhl jsem a říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, tík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, čověč, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Taková to byla přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo z pod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytak jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
0: Převez mi příteli na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět. Chtěl bych se podívat na tamten svět.

Ukáž mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

0: Noc plná hvězd.
1: Dotančit. Soudružky můžou tančit dál. Prosím soudruhy, aby sundali masky. Zvolal jsem vás uprostřed maškarní zábavy, poněvadž já bych vás jinak takhle nedostal pěkně dohromady. Tak, odmaskujte se. Odmaskuj se. Odmaskuj se.
2: Co to meleš, teď já už jsem půl hodiny odmaskovaný.
1: No, promiň. A buďte chvilku střízlivý.
3: Hrko, člověče, ty seš dneska na nás jako dráp?
1: Já zahajuji tímto naší výroční pedivajlickou schůzi. Téma dnešní schůze je šetření. Základem šetření je všeobecná modernizace. Podívejte se, ve světě je pořád něco novýho a u nás nic.
2: Jak to? Tady Benda má teď fungovat novou starou.
1: Ale pojď. Moment, já myslím nového, jako z ekonomického hlediska, rozumíš?
2: No něco, zeptej, co z ekonomického hlediska stojí. Je dražší, než kdyby si postavil soukromou podzemní dráhu v Praze.
4: Ale nech mluvit předsedu, ten je za to kecání placené. No.
1: Tak podívejte, konkrétně, aby se mohlo šetřit, tak co k tomu musí být?
2: Spořitelná.
1: Ale no, podívej, no, taky, no, to je jasný, no.
4: Prasátko.
1: No, dobře, no, taky, a co ještě?
2: Ta prasátko, hlavně sleč, ta frajle zatím katré.
1: No počkej, dobře, frajle taky, to taky, ale co ještě, no, co ještě?
2: To já už se dám podat.
4: Já taky.
1: No peníze, no a ty peníze na to šetření můžeme získat jedině čím? No.
4: Loupeží.
1: Člověče. Modernizací.
4: A
1: tak,
4: jo,
1: hejte, moment, byl by tady návrh zřídit v Pidivajzicích moderní letiště. Co je?
4: Cože?
3: Ježíš Maria, a co pak potřebuje od nás někdo někam letět?
1: Počkej, nejen od nás, ale vedle z města třeba. Dneska se nesmírně lítá.
2: Samozřejmě, já jsem tuhle viděl, jak vyletěl z jednoty ten... Jak se jmenoval?

0: Šubert.
1: Šubert, no. Ten vyletěl, pač měl manko.
0: No. Moment. Koukej, předsedo. Jak se vlastně takový letiště dělá?
2: No jo, jo. No počkej. Nezvoráme jednou nějaký topole a letiště hotový.
0: No člověče, jak na to tak koukám, tak to už máme ve obci nejmín takovej 5-6 letišť.
3: Mě ještě zajímá taková věc, kolik stojí takový nový letadlo.
2: No dost. No ale počkej, proč by tady museli u nás lítat jenom pořád nový letadla?
1: Samozřejmě, nejbezpečnější jsou staré letadla, které vůbec nelítají. Možná, že je dostaneme na doplňkovou půjčku.
2: No lidi. Nápad. A víte vy vůbec, jaký by nám dalo takový letiště nové pracovní příležitosti? Každý by se tam zaměstnal.
1: Mě tak napadlo, co by tam asi dělala Safourková z Masny.
2: Počkej, no co by, třeba letušku, no.
0: Člověče, už jsi viděl někdy metrákovou letušku?
2: No právě, že ne? A víš, co by to bylo pro světovou veřejnost za senzaci? Prachy by se jenom hrnuly.
1: Když mluvíte o té senzaci, tak mě napadlo, že by náš zootechnik mohl připouštět ty letadla. Hele, možná, že by měl větší úspěch než v živočišný výrobě.
2: Hej, tak počkejte, moment. Helejte, legraci stranou, tohle tady jde opravdu o faktickou věc.
0: To je fakt. A co je fakt, to je pravda. Pojďte se, já si myslím, že celníka by tam mohl dělat tajemník Mnovo. Až ten taky vleze všude.
3: A ty pitlíky proti nevolnosti by mohl dělat hostinský šouša.
2: Počkej, proč hostinský?
3: Protože ten byl z nás nejdíl v nápravným zřízení.
2: No vidíte.
3: Ten má tedy úplnou maturitu v lepení pitlíku na nevolnost.
2: No vidíš, stačí se jen trošku.
3: Stačí se jen
4: trošku porozhlédnout.
2: No a
4: vík je kolem
2: krát. A my zjistíme, že je mezi náma spousta odborníků přes letiště a letadla.
0: A přes pitlíky.
2: No, tedy já... Počkej, já myslím, že my můžeme pokládat plán letiště v Pidivajzicích za dohodnutý a odhlasovaný.
1: No jo.
2: Protože
1: no.
2: Peníze, to je důležitý.
1: No jo, ale jestli na tom letiště neproděláme.
2: Podívej se, risk je risk.
0: Je fakt.
2: A víc prodělat, než proděláváme každý rok se zemědělstvím, to se nám stejně nemůže nikdy podařit.
0: No, bude.
1: Prima, hele, a ty prachy uložíme na zvláštní heslo.
3: Ovšem, pozor. Ovšem ve Švýcarsku.
1: Co to má?
2: A jaký?
1: Na zvláštní heslo prachy v Luftu.
2: No.

0: Stanice Hvězda.
1: Kdo by neznal promarněný výlet, když to začne do výfuku střílet? Vlastní auto, to by asi byl můj hrob, ještě že byl by nalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách by se dávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj autostop. Proto milí stopaři, nikdy hlavu nevěžte, dokud se vám podaří stopnout auto po cestě. Ať se kdo chce hlubí novou značkou, já 5 značek střídám denně hračkou. Jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop, ještě že je na světě auto.

doby neznal promarněný výlet. Když to začne ve výfuku střílet, vlastní auto to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na

0: Tak další, prosím, kde je na řadě?
1: Já.
0: A ano, vy to s tou velkou hlavou. No tak jen rychle, dnes je vás tu hodně. Tu tašku pěkně odložte tam.
1: No ne, jo? Prosím,
0: počkejte, pane, jen se nebojte, on vám ji tady žádnej neveme.
1: Ano.
0: Co pak by dělal s taškou? A vy, pane asistente.
2: Prosím, prosím, pane.
0: Buďte tak hodnej, pište. Máte hlavičku?
1: Já, prosím.
0: Ale ne.
2: Ano, ano,
0: ale moment, vy máte hlavu, ale já. Tady pan asistent, aby si připravil záhlavy pro vaše nacionále. Tak prosím, vaše jméno, narozen.
1: Ale pane profesore...
0: Člověče, nezlobte mě. Jméno, narozen.
1: Já jsem, prosím, Benjamín Sádlo.
0: Benjamín
1: a
0: Sádlo.
1: Narodil jsem se v roce 1889.
0: Kde?
1: Kardašové Řečici. Ale jenom jsem chtěl, pane profesore, kvůli...
0: Ale počkejte, dost žvanění, nemáme na to čas. Už vás vážili?
1: Ne, prosím.
0: No tak to nevadí, tak vás vážíme potom.
1: Ano.
0: A teď se na vás podíváme. Hezky se svlékněte.
1: Já, prosím, no, a já, proč bych se svlékal?
0: Počkejte, tak rychle, rychle. Máte zajímavou lepku? O futral na harfu.
1: Jako futral?
0: To tam nepište, pane asistente, pište. Lepka dolifokefalická, typ introverní, na uších, máte to?
2: Mám.
0: Darwinův hrbolek,
1: já
0: máte
1: hrbolek.
0: To? Ale počkejte, a jak pak, milí pane, vy, jak to bylo u vás ve vaší rodině?
1: No, děkuji za optání, pane profesore,
0: no,
1: ale
0: ne, já jsem chtěl... Počkejte, prosím vás, jenom mě nevyrušujte,
1: no, dobře.
0: Jenom k věci. Nebyl u vás někdo doma takhle nemocen, takhle něco, nervy, nebo... Nebyl někdo takhle v ústavě?
1: No to prosím, dědeček z manželčiny strany byl v pohřebním ústavě jako funebrák. No ale to snad to se nepatří.
0: Podívejme se, pánově, do legrace. No tak to hezky vám zatrhneme, to vám dáme příležitost, abyste poznal se náš ústav pro takový potrhlý lidi, jako jste vy.
1: Já prosím, že jsem potrhlej?
0: Že nejste blázen. Ale to víte, že nejste.
1: Že ne?
0: Ale Bůh ráj, no, vy jste chytrej.
1: To já vím.
0: A co pak hlavička? Nemáte taky nějaký loupání nebo nepobolívá? A jak pak spíte?
1: Na levým uchu, prosím.
0: Ale ne, já snad jsem nemyslel ještě, že na posteli. Počkejte. Počkejte, no tak kam utíkáte sem, kam utíkáte.
1: Ale tak mě
0: puste. Jen zůstaňte hezky sedět. A teďka, podržte, pane asistente, ruku tady, tak, dobře, jen můj podržte, dobře, no.
1: Co to děláte?
0: A, počkejte, on má nic, jen se dívejte hezky, mě na špičku prstu, hezky tady na nehet, no.
1: Já se koukám
0: pořádně,
1: na nehet.
0: Pořádně, hezky no, se dívejte, no. Tík.
1: Aha!
0: Chlape, vy jste mě kous?
1: Já chtěl?
0: No chtěl, ale to, teď vy máte zuby jak krokodýl. A teď toho mám dost a teď budete hezky odpovídat na otázky.
1: No ale vždyť já...
0: Mlčet! Otázka prvá. Oute mě kous, to bolí. Kolik má kilometr litru?
1: Čeho, prosím?
0: No, já jsem s tím bolestí úplně spletený, to mi celého spletete. Chtěl jsem říct, kolik má kilometr voltů. Nevíte, no to se rozumí, to jsem mohl vědět, tak něco jiného. Kdy byla bitva u Monte Cuculi?
1: Nevím.
0: No počkejte, nevíte?
1: Ne, protože to jsme neměli.
0: No tak dobře, tak něco lehčího. Kolikrát je, poslouchejte, kolikrát je 6 miliard, já už jsem taky spletený, kolikrát je 6 miliard, 800 trilionů, 90 milionů, 350 tisíc a půl, násobeno hydraulickým lisem. Já se chechtá, tak zas nic, tak pište, pane asistente. Inteligence chabá, demencia prekox, vrozená slabomyslnost.
1: Tak to už prosím přestává
0: všechno. Mlčet budete, to teprve začne, zkusíme to jinak. Říkej pospátku a blesku rychle, kuň kopity kopal kolem kulaty kolny.
1: Neky lakotete febele me peze beze.
0: Dost, člověče, dít vy jste se kous do krku. Špatně, pište, pane asistente. Vadná řeč, křeče v obličeji.
1: Co mám?
0: Ale počkejte, otázka další bude dějepisná. Řekněte mi, nemocný člověče. Kdy se narodil Kvído Adalbert Holofernes?
1: Tak to je prosím asi 30 let. A narodil se u nás vedle v domě.
0: Vidíte to? Vyložené šálení smyslu. Holofernes se holobku vůbec nenarodil.
1: Ne.
0: Toho jsem si vymyslel, abych vás nachytal. No nevadí. Vy, jak pozoruju, máte vůbec, jak my učenci říkáme, falešné představy. Poslyšte. Nemyslíte si někdy také například, že jste Caruso?
1: No, mně už je to prosím jedno.
0: Aha, už je mu to jedno. Typická odpověď pregnantního melancholika. Tak budete zpívat.
1: Já.
0: Ano, budete zpívat. Caruso musí zpívat. Já vám vezmu Ačko.
1: A kde ho vemete?
0: Počkejte, to já... No tak nestýďte se, já vám to začnu. Směně...

0: ale na to já prosím nejsem. No,
1: pan Caruso má jiný repertoár. Tak jedem.
2: O, jak je měnivé to srdce ženy, člověče.
1: Proč nespíváte?
0: Ale...
1: Vy jste, co vy jste za blázna, vy podvodníku? Tak nám vás půjdeme jinak. Protižte.
0: No. Jo, jo.
1: Nepřipadá vám někdy, vážený paciente, že račte být slepice?
0: Já? Tak to slyším, prosím, poprvé.
1: No to nevadí, jen dělejte hezky po mně.
0: Počkej, co jsem to udělal? Co jsem to udělal za chybu? Jak pak můžete dělat slepici, když jste muskej?
1: Vy musíte... No samozřejmě, vy jste kohout.
0: No,
1: tak pěkně, hezky po mně, no.
0: Co pak, jsem blázen?
1: A už to uznává. A jako takovej budete dělat jiný zvíře. Víte co? Uděláte mi čuňárnu. A je totiž čuňátko, tak hezky, no.
0: Stal jsem jelen.
1: Výborně, pište, pane asistente. Pacient má představu... Máte to?
3: Mám.
1: Pacient má představu, že je jelen.
0: Ne, já nejsem, prosím.
1: Mlčet budete a seberte se trochu a nekoukejte na mě jako abstinent na flašku s rumem. Na mou duši takovýho blázna jsme tady ještě neměli. Člověk ani neví, kam vás má zařadit. Ale vy jste báječný případ. Ale na případy tady nemáme bohužel čas. Podívejte se, mějte přece rozum, nestěžujte mi práci, ale nestěžujte, ale vím, ale nestěžujte mi práci, ať to nějak skončíme. Řekněme třeba, počkejte takhle, řekněme třeba, že jste Napoleon Veliký zrovna, když překročil Rubikon a povídal, kostky jsou vrženy. A hned byste tady mohl zůstat jako normální blázen. Nebo to zkuste s Cezarem. Těch jsme tu měli hromadu. No na Cezara si vás tady můžu nechat hned. Já bych mohl dělat Kleopatru a vy byste jako volal toho Brúta. Tak co, nechcete, člověče?
0: No ale já prosím...
1: Tak dost. Skončíme to náramně jednoduše.
0: No to bych chtěl.
1: Počkejte, pište, pane asistente. Magoritus totalis, pacient nebezpečný okolí, ústavní léčba nutná. Tak to bychom měli. A teď se mi líbíte, teď začínáte být klidnej,
0: jo.
1: Udělejte si pohodličko jako
0: jo,
1: doma. Počkejte, nechcete sprchu nebo masáž?
0: Ne.
1: Teď jste hezky klidnej, teď jste klidnej, koukáte jako tygr na škubánky.
0: Ale já chci, abyste mě pustili,
1: počkat,
0: nebo...
1: Počkat, jen klidně, to bych si vyprosil.
0: Já taky prosím.
1: Luk. Pane asistente, vy začínáte být, hej, počkej, hašlo, počkej, kde jste mě to kop?
4: Já jsem to nebyl!
1: Po mně kouše do ucha! Kazajku, rychle kazajku!
4: Na tu kazajku?
1: Na kazajku, pojďte se,
4: pojďte se! Nedávajte mě žádnou kazajku!
1: Aj se dáte kaj, já!
4: Ty, pusťte mě, vy vandalové, nebo vám to tu rozflákám!
1: Jen máte stažený ručičky, jen to rozsekejte. Neškrtí vás to tady trošičku u krčku?
0: Ale, vždyť já jsem od elektrických podniků!
1: Cože jste?
0: Jsem!
1: Vy nejste?
0: Ne, prosím, já vám šel jen vyměnit elektroměr.
1: No, no, no, tak se to měl říct hned.
0: Já nemohl.
1: No tak vidíte.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí, nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravursty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Lec kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, no divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned za tepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně žít ve dnech

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Koalice ochotných sebevrahů ustanovila Gdaňský pakt. O co jde? Francie a Polsko se chystá jadernou silou udeřit na Ruskou federaci, a to v první linii. Političtí zkrachovalci Macron a Tusk se zjevně ve své hlouposti a patologicky nebezpečné vidině moci, co nejvíce ještě před koncem svých politických životů chtějí zapsat do dějin Evropy. A tak už simulovali útok na Petrohrad během cvičení vojáků NATO a jako malé děti si otevřeně hrají s ohněm. O nic jim totiž nejde, stejně vědí, co je jejich nevyhnutelným osudem na smetišti podobných zkrachovalých vlastizrádců jako jejich fašističtí předchůdci v historii. Uvrhnou tím však i nás jako zemi přímo sousedící do možné jaderné zkázy. A protože i ostatní evropští lídři jsou nevyzrálí duchem, nemá už nikdo sílu těmto válečným štváčům v západní Evropě říci jasné a vyzrálé ne. K otevřené válce s největší zemí světa Ruskem a jadernou velmocí kráčíme proto toliko mílovými kroky společně ruku v ruce. Velitelé si rozdělují úlohy a sní o válce, kterou svět ještě neviděl, stejně jako i český vlastizrádce Petr Pavel, kterému jeho omezený zelený mozeček a vychytralí rádcové hradní gamerely ukazují pouze jednu cestu pro Českou republiku – zničit vše, co nám naši předci zanechali, uvrhnout lidi do bídy a zanechat po sobě v dějinách zemi jako z hollywoodských postapokalyptických pohádek. Ne, soudruzi, tady už nejde o žádnou podporu nacistického plánu zničit všechno a všechny prostřednictvím Ukrajiny. Tady už jde o přímé realizování odvěké německé myšlenky podrobit si bohaté a jedinečné území Ruska. Přesně tomu říkáme jasné ne. Přesně tomu Česká republika nesmí za žádnou cenu přitakávat. A přesně o tom nám aktuálně ve svém článku píše Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info

0: noc s hvězdou.
1: U Pilešku měli svajbu, ale jakou svajbu? Zabité prasa, jalůvka, slépek a husí jak much, tož si můžete myslet. V chalupě vůně jak vapatýce, plné opálky koláčků a baterie babůvek stála v komoře na policách a čekala na hrdinskou smrt s vězením. Kmotřenka žajdlíčka si zamastěnou hubu roznášeli svadebčanom slepičí polévku a dívaja se na strýca Důbka, bylo vidět, že lokše jsou pravé svajbové, dlouhé jak půťová pěsnička, lebo jich už měli dávno v krku a ještě jim vysali z huby na talířek. Jedni svadebčané pomlouvali ženicha, druzí haňali nevěstu, jedni chválili maso a víno, druzí koláčky a přitom pili na zdraví novomanželom a jejich budoucího potomstva. Vědělo se moc dobře, že dnešní svajba není tak zrovna akorát, lebo prej se ženil majetek. Všady bylo živo a šumno, jenom nevěsta v kůtě izby bečala a nahlédala do skrojka, jestli tam někdo místo koruny nehodil bombík. Ženich s dudama zvěsenýma až po zem čučal do prázdna jak koza po kozlatoch a šklébil se, jak kdyby mu perůdku lechtal pod krkem a přitom mu kléšťama štípal ucho. Svajboví otci seděli na otépkách pod kolňou a domlouvali se o věně.
2: Tož, Martine, povídají Pelešek, však naša kača je chutná roba, šetrná, pracovitá. No, je pravda, moc řeči nenadělá. Však co je po ženské, když jenom mele pantem, k slovu se za celý den nedostaneš a musíš se chodit vymluvit do hospody, jak třeba ty.
1: Starý bočnica stahli obočí a na zlobino ocekli.
3: Mňa nech na pokoji. Tvoja stará nosí gatě od té doby, co zazoženil. A mluvit můžeš doma, jenom když je na půti, když tě nečuje. Tá má hubu jak gulomet. A doví, jestli ta tvoja dcera není po ní, však nadarmo se neříká, že kde mají v domě kaču, tož nemusí umět psa.
1: Pelešek rychlo obrátili a pravili.
2: Tož nic ve zlém, to jenom tak. No a jak už jsme o tém spěšej mluvili, Jan se dobře ožení, o tém není řeči, protože ke kači tu jalůvku a půl sádku dám, jenom ať se doma nebiju. No a když budu vozit nůj, však se můžem spříhat, náruční stračina táha dobře a mlatevňu můžem užívat dohromady.
3: No já?
1: Otec bočnica na to.
3: Ale co bude s těma měřícama?
2: S kterýma?
1: Ptají se udiveno Pelešek.
2: Na co se tak hlupo ptáš, tož přece těch 6 měřic příčných.
1: Strýc Pelešek se nadulí jak puchýř, odpluli, vybafli mračno dýmu, že hnedka i nebylo starého bočnicu vidět a šalamounsky zarečenovali.
2: O měřicách jsme nic nemluvili a žádné dávat nebudu. Co ty cigáne cigánský, že jsi nic neříkal? A kdo mě sluboval při 14 dňama hory doli, co?
1: Vyštěkli bočnica. A Pelešek, jak by o nic ani nešlo, ždárali sa ve fajce, podrcli si baranicu a pravili.
2: Já, to by sa ti tak lúbilo. Měřičky, no pravda. A v příčných, na co sa zutrhl z řetaza, alebo co? Co tak, máš ho vidět, vrazí ti do krku majetek, na kterém jsem se celý život řel. Já takých by došlo. A tak tureckého medu bys nechtěl.
1: Bočnice se chytili za srdce, lebo mysleli, že jich po té řeči raní mrtvica, vyskočili a zařvali.
2: Já ty lumpe, tož ty tak? V čím se chceš vykrútit a udělat si ze mňa vola, když je po svajbě? A s tímto čekáš až do den z kostela? Hej, můdrý si,
3: ale musel bys trefit na takého hňupa, jak si ty, a ne na mě. Kdy ta tvoja kača je také tela, že mu neprodáš ani s milionem, natož tak ze 6 měřicama, alebo z jalůvků, ty farizeju. Ale to sa sakramensky přepočítal. A nevyvaluj na mě ty očiska jak šprůdláky, lebo ti urazím. Ty si myslíš, že nevčil povězíš fukar na nos, ale já ti něco ukážu, co jsi ještě v životě neviděl.
1: A včil si strýci pověděli to, co není v žádném slovníku ani v životě zvířatstva na celém světě. Bočnica potom vletěli do izby, popadli ženicha za kordulu a vyvřeskli.
3: Jane, pojď sem, nech to ubečané udali lapět, takú přitrůblu kaču dostaneš aj s gruntem a ne z jalůvku.
1: Ještě ve dveřách se obrátili a do otevřených hub překvapených svarebčanů zavrčali.
3: Toho bohda nebude, aby si kdejaký hňup dělal ze starého bočnice povětrňák.
1: A tak básli dveřama, že Josefek Pelejšku jí vletěl strachy pod stůl a kukačka, třeba že bylo teprv 4:45, odkukala 12 hodin. Nad manželským slubem dvou mladých lidí se srazily dvě škaredé mračniska a nepřestalo řmět ani u soudu. Pán soudci se snažili usmířit tyto dva divočáky, už kvůli mladým, ale nepodařilo se. A když po výpovědi svědků měli strýc Pelejšek věno vyplatit, vypijali se, že hnedka i byli o metr delší a pravili.
3: Ani mě nehne, neslevím ani o důrku. A dám to víš, ať třeba pukne celý grunt.
1: Potom se obrátili k bočnicovi a dodali.
3: A ty bývalý očeňa ještě poznáš.
1: Na tvrdou hlavu musí být aj tvrdší glocek. Tož nashledanou u krajského.

0: Noc plná hvězd.
1: Teďka měli taky ano. Upozornit, že jsme kvůli
2: regulárnosti
1: jmenovali předsedu poroty. Předsedou poroty se stává pan František Čech.
2: Bingo.
1: A to z toho důvodu, že má z nás nejdelší školní vzdělání.
2: 22 let na 4 třídy.
1: Z tohoto důvodu jsme mu taky, jak bývá nyní Československo zvykem, udělili čestný doktorát. To je doktor Čech.
2: Tak, já myslím, že to je všechno v pořádku, ano. Že nic nebrání tomu, abychom vzali quiz a začali toustovat. Začneme toustovat, ne, nebudem to prodlužovat. My jsme toustéři a oni jsou toustadla.
3: Na to divný, no.
2: Tady držím toast.
4: Chtěl jsi říct test, ne?
2: Ty drž hubu, Čechu.

0: Když už chceš něco říkat, když už chceš diskutovat, tak říkej správné odpovědi, tady je máš určený. Tak jsme připravení, otázka, já začnu první.
1: To bude nejlepší.
0: Otázka první. Kdo je autorem těchto veršů? Buď pozdravena, země divu krásná, buď pozdravena, matičko Márus. Bez tebe nebyla by moje země šťastná, bez tebe nebyl by v ní socialismus. Za A. Drahomír Kolder. Za B. Jiří Ostaš. Za C. Karel IV.
2: My vám nechceme radit při luštění, ale Karel IV. By něco takového nikdy neřekl.
0: Správná odpověď je?
3: Správná odpověď je Jiří Ostaš.
0: Druhá otázka. Co označuje slovo odkolek? Za A. Část košile vlající z kalhot. Za B. Prodavače známek a kolků. Za C. Kapitalistického pekaře, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořisťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
3: Správná odpověď je za C.
2: Celou větou.
3: Odkolek byl kapitalistický pekař, který vyráběl výborné pečivo za cenu vykořišťování dělnictva a šidil na kmíně a soli.
0: Ale dal by si spořádnou housku. Jaká jsou křestní jména badatele I.V. Mičurina? Za A. Fjodor, za B. Kira Andrejevna, za C. Ivan Vladimírovič.
3: Ivan Vladimírovič.
2: Vážně? A víš, že já sám myslel, že Kira?
0: Které noci nabývají nad člověkem vlády nadpřirozené síly a přilétají čarodějnice? Za A. V noci na 24. prosince. Za B. Na 24. června.

0: svátek Jana Křtitele, za C na 21. srpna.
1: června. Svátek Jana Křtitele.
2: Ano, svátek Jana Křtitele. Ale někdy dojde k omilu.
0: Co je to obchod na Korze? Za A. Vynikající dílo režiséru Kadára a Glosse. Za B. Amatérský film o československo-rakouské celnici. Za C. Neuvěřitelný příběh Čety, která spatřila v Mladé Boleslavi Polobotky.
1: Vynikající dílo režiséru Kadára.
2: Však jim taky nestaví.
0: Otázka poslední. Kdo pozvedl s Cyrilem kulturu slovanstva? Za A. Metoděj, za B. Walter Ulbricht, za C. Babinský.
1: Metoděj.
2: Ano, Cyrile Metoděj. Ale ty druhý dva by byly taky slušná dvojice.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
1: Když

U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levy, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

0: tak jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. No a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Noc s hvězdou.
2: Paní a pánové, dostalo se mi příležitosti procestovat celý svět, a to nejen křížem, ale i krážem. Okresní komise pro potírání nadměrných vědomostí mě pověřila zodpovědným úkolem zjistit a prozkoumat, jak je kde ve světě veselo. Chopil jsem se tohoto úkolu rád a téměř nezištně. Výsledkem je těchto několik postřehů, které si vám dovolím téměř nezištně sdělit tady ze svého deníku. Tak vezmeme to také, třeba v Itálii. V Itálii si Našinec připadá jako doma. Tadyhle se bortí jonský sloup, támhle je schátralý koloseum, z věží v Píze je to nějaký nahnutý. Oni jsou dál aspoň o to, že na ty zříceniny vybírají vstupný. V Kanadě se strašně smál takhle po ránu jeden z hoteliérů, protože se mu zdálo, že do Montrealu přijeli jenom sami Čechoslováci a všichni na služební diety. Ve Spojených státech je velice veselo, hlavně milionářům. U Rothschildů, u Morganů, u Fordů, u Rockefellerů, já to tam obšloh dům od domu. Mají tam například bazén ze šampaňským. Má to tu výhodu, že když se někdo topí, tak nevolá o pomoc, nýbrž zpívá necudné písně. Milionáři si strašně potrpí na to, aby je komorník ráno budil se slovy Sire, o všechno jsme přišli, jsme úplně chudí. Mně to neříká sluha, ale manželka. V Indii je veselo kolem posvátných krav. Tam pořád veselé diskutujou, jestli ty krávy mají dojit nebo ne. U nás už na to dávno přišli. Na Havaji hrajou takovou zamilovanou hru. Dvojice zamilované. On jí otrhává lístek po lístku tu palmovou sukínku a říká, miluje mě, nemiluje mě, miluje mě, nemiluje mě. No ať už to vyjde, jak chce, že ano, tak nakonec po otrhání té sukenky se stejně musí vzít. V Laponsku je veselo jako v Japonsku, jenomže tam místo J říkají L. Lak se máš? Co ti nadělil Ležišek? No léle, lakolóni. Oho, tlako Laponci. V Austrálii vesele poskakujou, hlavně klokani. Ovšem i od zvířat se člověk může lecčemu přiučit. Já jsem se například od klokanů naučil skákat s prázdnou kapsou. V Rumunsku vrtají do země díry a teče jim nafta. U nás taky vrtáme díry. Tečou nám nervy a peníze. V Anglii je smutno. Baskervilský pes dostal mladé, Beatles marodí do důchodu a královna prý prosázela korunovační klenoty v Matesu. Ve Švýcarsku se trochu nudějí, protože jsou pořád neutrální. Tak teď zkoušejí kvůli legraci takový experiment. Ti, co dřív dělali hodinky, budou vyrábět ementál a ti, co dělali sejra, budou dělat hodinky. Tak se mě ptali, co tomu říkám. No já jsem jim řekl, že u nás s tím máme bohatý zkušenosti. Hodinky smrdějí a sejra se natahuje. Ovšem nejveselý vůbec je u nás. Tady se mají lidi pořád z čeho veselit. Tu nám zavřou vedoucího, tu si sousedka vyvrkne nohu, tu sousedovi zamítnou zlepšovák, ondino zase si příbuzní nabourají auto. Zkrátka skoro denně máme nějaký ten důvod k radosti. No, važme si toho.